starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž, starý muž,
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Řeknu vám, je to k vzteku. Dva květnové svátky a oba letos vyšly na den pracovního klidu. Takže žádné pracovní volno navíc. Ale nezoufejte, my vám to pofoukáme a jako obkládek přiložíme hodinku Oldies. My znamená mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme pohledem na vrchol horké stovky Billboardu přesně před půl stoletím a přejeme příjemný poslech.

Skupina Three Dog Night, Joy to the World, byl její nejúspěšnější singl, doma sice jednička, ale na Albionu jen umístění ve třetí desítce. Manželé Karčovi narazili možná na internetu na hit skupiny Medicine Head z roku 1973 s metaforickým názvem One and One is One. Líbí se jim a napsali mi, že by rádi slyšeli i jiné písničky této sestavy. Nabízím další singlový hit a něco k tomu.

Snažil jsem se, ale další stejně chytlavou jako One and One is One jsem nenašel. Pro manžele Karčovi jsem nakonec vybíral z LP desky Through a Five z roku 1974. Rising Sun, to je A strana singlu, který byl vydán ještě před tím albem a který také bodoval. Slip and Slide je albový štráfek z první strany. A teď něco pro pana Jiřího Zuzku, který nedá dopustit na skupinu Orchestrion. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Přiznám se, že já ze skupiny Orchestrion příliš odvázaný nejsem. V polovině 70. let jsem kupoval a poslouchal jinou muziku. Koupil jsem si jen její první singl, to se ještě jmenovala B-side. Panu Jiřímu a všem vám ostatním jsem naservíroval suprafonskou 45 z roku 1976 v pořadí BA. Písně autorské dvojice Didovič Kocfelda mají názvy Každý večer a Oheň.

Určitě jste pochopili, že první dnešní předělávku jsme s Vojtou zmákli spojením obou nahrávek dohromady. V první části hráli a zpívali brněnské Synkopy 61 svůj Měsíční park s textem Milana Hanáka z roku 1971. A anglické pokračování, tedy originál, to byla skupina Uriah Heep a její song The Park z A strany alba Salisbury, také z roku 1971.

Dostal jsem na identifikaci také jazzové nahrávky z konce 60. let. Není to moje parketa, ale podařilo se. Byly to staré americké songy v podání leningradského Dixielandu a to mě inspirovalo k tomu, abych vám je nabídl v zaoceánském provedení. Mahalia Jackson zaspívala spirituál Just a Closer Walk with Thee a Kidori's Creole Jazz Band přidal pohřební Oh, Didn't He Ramble.

Začínám podruhé porovnávat, tentokrát už žádný mix. Rok 1976 Věra Špinarová a Zdeněk Mann zaspívali za doprovodu skupiny Iva Pavlíka píseň Bledý výpravčí. Je to ostravská rozhlasová nahrávka, autorem textu je Pavel Veselý. Jména zahraničních autorů jsou v křestním listu zapsána zkomoleně, název originálu chybí, ale identifikace se podařila. Gloria Gaynor zaspívá We Belong Together.

Určitě si vy starší pamatujete hit Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye z roku 1974. Naše dvojice si vybrala její méně známý song, ale také z alba, kterému dal ten hit název. Zpěvačky jsou stále v menšině, abych ten nepoměr mírně vylepšil, sáhl jsem po výběru Carly Thomas. Takže z diska let 70. sklouzneme dál do hudební historie, do soulu let 60. 1961 a 66.

Love of My Own, to je začátek kariéry Carly Thomas a strana jejího druhého singlu. Následující Baby je singlová pecka o 5 let mladší. Thomasu bylo a je na americké hudební scéně poměrně dost. Carla je dcerou Rufuse Thomase a s tatínkem také v roce 1960 poprvé nahrávala. Později byl jejím příležitostným pěveckým partnerem Otis Redding, po jeho smrti pak Johnny Taylor.

této chvíli pravidelní posluchači pravděpodobně čekali třetí porovnávání, jenže, jak se říká, pokaždé není posvícení. Josef Štágr zaspíval za doprovodu Točru a Vokálních planet píseň Za pár dnů a chvíli. Rozhlasová nahrávka je z roku 1974. Autorem textu je Luděk Nekuda. V kolonce autor hudby je uvedeno jméno Gremier, původní název ale chybí a identifikace se zatím nepodařila.

Nepodařila se zatím ani identifikace zahraničního původu písně Jarmily Veselé, která právě dozněla. Jestli máte nějaký nápad nebo poznatek, napište na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zakončím instrumentálkou Jerryho Reeda The Claw. Ve své databázi ji sice nemám, ale za poslech rozhodně stojí. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
6: Zdravím vás všichni, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
5: Jo, to pomáhá na co?
6: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plnej sál, každý stůl mě kytit si šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředbíhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak si tak strašno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tedy něco à la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné? Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí ti na tváři
1: takhle? Ne, tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ten je donát.

0: Oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděné do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý, a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
1: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš si, kam v tom půjdu?
0: Ne, to a právě pravděpodobně, když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
1: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
0: Dneska je
1: nádech a na šeříku. Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžerovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny, a může být ještě s Josefem Veldou po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, víte všechno, hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Naděou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Mury Jádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bucovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Marta vás zdraví. Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu. Tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas, od koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No, Bčko. Píšeme Bčko, Miloslav Šimek, děkujeme za zavolání i vám, ať se daří, krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem, Patriku, já vás zdravím a naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko.
3: Jo.
5: Jsem ráda, že jste tam po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme.
1: Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metují.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravujeme taky svou milovanou a tady zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyli mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila by má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Miloslav Šimek, moje první tanečník. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
1: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádený. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
0: A nevzala to nikdy?
1: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
0: Neznechutil ti to tancování trochu?
1: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
0: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
1: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
0: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční. V podstatě jenom si proběhla pasáží.
1: Pasáží a byla jsem na sále.
0: Jsi to musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
1: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
0: Takže Naděja Konvalinková žije na střeše.
1: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
0: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jako ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty. Tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Skarvine. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujeme dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Je, dobrý den, přátelé. Tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku. Mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%. Dnes jsme dneska 30, takže 30% je lepší náladu. Takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím si pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Tak je bod pro něj. Ano, těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte, vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to
6: vyšlo. Vás zdravím.
3: Naschle. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci. Proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíš, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým čím? Brněním a prostě jste chráněný. Ale tak jsem toho poprosila a volala jsem svého známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, prostě mi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, veď.
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
3: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací.
3: To víš, že jo, na všechny, každý den je nějaký archanděl. Počkej,
1: to máš doma někde nějaký seznam, a když je nějaký problém, tak koukneš, který archanděl?
3: Ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archandělé. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
3: čistí. A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš si, dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílý plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně, takový věci, víš? Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě.
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko a on vždycky do toho udělal jenom a říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vidíte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu-leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkal, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, že půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkal, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla na lidi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, on byl bezvadný, jako jo.
2: Jo.
3: Takže.
2: Takže tam kontrolovala docházku a tak. Naděja Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to, anebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška, ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho, teď Valdemar Matoš.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděju Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, i paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Její kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vidět. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no,
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedojí ladě do Teliany, pedojí ladě na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie do Arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuji za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy a poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecké čtvrti Mojžíř město obnovilo kontroly, stav paneláků se zlepšil. Liberečan chce během z Prahy do Kyjeva poukázat na rozdíly života v míru a ve válce. Senát zamítl návrh na ústavní právo být offline nebo na právo platit hotově. Dnes čekejte oblačno, přes den přehánky i bouřky, teploty do 18 stupňů. Pěkné brzké ráno zprávy a Jana Moravcová. Po zimní přestávce se včera uskutečnila první kontrola sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem. Město se zaměřuje na kontrolu hygieny a předpisů. Náměstek primátora Michal Mor za SPD informoval, že se situace za 2 roky od začátku kontrol zlepšila z pohledu dodržování hasičských a stavebních předpisů. Problémoví nájemníci podle strážníků ale zůstávají. Liberecký profesionální trenér tenisu Patrik Venclík chce během z Prahy do Kyjeva nenásilně připomenout rozdíl mezi životem v míru a ve válečné oblasti. Vyběhnout plánuje letos na podzim a trasu dlouhou zhruba 1600 kilometrů poběží přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Rozdělená bude na 24 etap. Jeho zážitky z cest a příběhy lidí budou moct lidé sledovat na sociálních sítích. Říká Venclík.
2: Jsem si založil instagramový účet Patrik Runner 1000. Tam bych chtěl dávat všechny příspěvky, vlastně, co budu dokumentovat podél trasy. To znamená, budu natáčet, zkusím dělat i rozhovory s lidma a i dokumentovat vlastně ten život těch lidí.
0: Venclík vyběhne v sobotu 19. září ze Staroměstského náměstí v Praze. Věří, že se k němu cestou někdo přidá. Plán trasy proto zveřejní ještě před startem. Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí. Sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně. Podporu ale zatím nikdy nezískali. Nový výzkum Pražského centra primární prevence ukázal, že se duševní pohoda pražských žáků mírně zlepšuje. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti, necelých 40% příznaky deprese. Necelá pětina žáků by pak potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
3: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
1: Počasí.
0: Po ránu čekáme velkou oblačnost a srážky, během dne postupně přehánky nebo déšť. Místy se mohou objevit bouřky a teploty, naměříme do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavřená je část ulice Střelecká v Ústí nad Labem kvůli tomu, že se tam vlivem deště vytvořily laguny. Na Lounsku mezi Bílencem a Bukovem na silnici 1/6 je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 5 a Jana Moravcová na Českém rozhlasu Sever. A pokud stáváte s námi, je to jen a jen dobře, připomínám, že tu máme čtvrtek, je 7. května a právě o tomhle datum budeme za chvilku mluvit s Petrem Jungmanem. Potom se podíváme do Podbořan na Lounsku, kde skončili hned 3 pediatři, ale město to nějakým zajímavým způsobem řeší a matkám s dětmi nabídlo alespoň novou poradnu a právě o ní budeme mluvit v 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, tedy Dalibor Janda a Jelen s Míčou Pučnou.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 13 minut, tak to byl Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever. Přeju hezké ráno. I dnes to máme čtvrtek, pozor, je 7. května a zajímavosti našel v kalendáři Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 7. května. Svátek má získávající slávu vytrvalostí, tedy Stanislav. A tady je Petr Jungmann. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal 7. května 1945 ve 2 hodiny a 41 minut v Remeši v hlavním stanu vrchního velitele západních spojenců Dwighta Eisenhowera německý generál Alfred Jodl.
3: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations.
2: A v Evropě o den později skončila nejhorší válka historie.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V Praze se však ještě tvrdě bojovalo. Pražské povstání chtěli nacisté potlačit všemi prostředky a 7. května zahájili útok za podpory dělostřelectva a tanků. Před 80 lety v roce 1946 byla v Tokiu založena japonská společnost Sony. Dneska má 112 000 zaměstnanců na celém světě. A název Sony znamená něco jako kluci, jako buci. Míněni tím byli zakladatelé Akio Morita a Masaru Ibuka. Noc ze 7. na 8. května před 35 lety přinesla nevšední nebeský úkaz. Nad naším územím rozehrál dechberoucí ohňostroj takzvaný bolid Benešov. Po půlnoci na 8. května 1991 na celých 5 sekund nastal kdesi nad Olbramovicemi den, když se 4-tunový vesmírný balvan dotkl naší atmosféry a vytvořil až 75 kilometrů dlouhou zářící světelnou dráhu. Kousky bolidu se podařilo najít až o 20 let později. Kulatých 80 má dneska první polistopadový premiér Marián Čalfa a já přeju krásný den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 10 minut bude 17:30 a jaké máme počasí na severu Čech? No tak, ochladilo se. Relativně teploty mezi 11 a 12 stupni Celsia, předpověď ta nám nenabízí přes den o mnoho vyšší. Každopádně pojďme nejdřív aktuální situaci. Pohled na radar nám ukazuje pásmo srážek, teď asi nejsilněji prší třeba v okolí Děčína nebo České Lípy, ale i Chomutova. A ty srážky můžeme očekávat vlastně skoro celý den. Ráno a dopoledne déšť nebo přehánky, které vydrží až do večera, přičemž večer budou pomalu, ale jistě ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18, ale tam, kde bude pršet, jen kolem 12 stupňů Celsia.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byli plavci. Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever. My teď míříme do Podbořan. Zajímavá čísla z Ústavu zdravotnických studií, informací a statistiky. V Česku nemá pediatra 105 tisíc dětí. No a v Podbořanech skončili v březnu hned 3 lékaři pro děti. A tak město nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, se spánkem miminek nebo denním režimem dětí. Ta poradna funguje ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Konzultace jsou pro místní zdarma, ale pozor, nutné je objednat se předem.
1: Jo, je to žížela hrozná, hrozný aktivizace.
2: Stylečka bude.
1: Na rehabkách, tak tam taky dostává pochvaly a už začíná si podsouvat nožičky pod bříško, že udělá tak jakoby klubíčko, tak už to nebude dlouho a už bude úplně všude.
3: Maminka 7měsíční Evelínky Zuzana Kalová vysvětluje, proč poradnu v Podbořanech vyhledala.
1: Kojila jsem plně nějakých 5,5 měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka vlastně dětská, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá. No a bylo to právě v návaznosti na tom, že za prvý už jsem kojila dlouho a za druhý to mlíko už prostě té holčičce nestačilo.
3: Se sestřičkou Ivetou Petrákovou se nacházíme v Podbořanech na městském úřadě, kde má svoji poradnu. S čím sem za vámi lidé mohou do té poradny chodit?
4: Chodí převážně maminky s novorozenci, s problémy s kojením. Můžou přijít i těhotné maminky, které se na kojení chtějí připravit. Potom chodí maminky s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
3: A vy jste mi vlastně říkala, že nabízíte lidem i do vysvětlení, když přijdou z ordinace od svého pediatra a nerozumí všemu, tak za vámi také můžou přijít a vy jim to dovysvětlíte.
4: I to je možnost, ale vždycky vycházím z toho, co vlastně ten lékař doporučil a na tom vlastně s tou maminkou stavíme.
3: Podle nezávislého starosty Radka Reindla platí město Petrákové 1000 korun za jednu konzultační hodinu. Zároveň nadále hledají nového pediatra. Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A za malou chvíli už nás také čekají další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Podíváme se třeba do Dox, kde buď město nechá vyměnit dosluhující parkovací automaty za nové. Víc ve zprávách v půl.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Při parkování v doxech na Českolipsku už lidé nebudou muset umisťovat lístek za okno. Město nechá vyměnit dosluhující parkovací automaty za nové. Do nich se bude dávat registrační značka auta. Parkování je možné zaplatit i přes mobilní aplikaci. Oblastní muzeum v Lounech dnes od 17 hodin zahájí výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. Návštěvníci na ní podle webu muzea uvidí zajímavé archeologické nálezy posledních let. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Fotbalisté Ústí nad Labem zdolali v 27. kole šance Národní ligy Opavu 2-1. Severočeši se v tabulce posunuli na 6. místo. Dnes čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm, přeháňkami, lokálně bouřkami a teplotou do 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Střed dodávky se Srnou čekejte v obci Lipenec na Lounsku, zasahuje tam policie, a ve Střelecké ulici v Ústí nad Labem očekávejte uzavírka, vlivem deště se tam vytvořily laguly na vozovce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 17:30 a Jana Moravcová, pěkné ráno společně s Českým rozhlasem Sever. Už za malou chvíli se dozvíme, kdo bude hostem našeho dnešního odpoledního vysílání pořadu Alex a host, tedy u Alex Minářové. No a před 6 hodinou nesmíme vynechat babské rady. A tentokrát se naučíme připravit ovocnou omáčku, ale vy určitě budete znát, protože se jí říká žahour. Teď ale písničky, které nestárnou, brontosauři nebo činasky. Halo,

0: 8 minut po půl šesté, dobré ráno a teď už Český rozhlas Sever a pozvánka k odpolednímu vysílání, protože po 13. hodině tu bude Alex Minářová a dneska si pozvala bezpečnostního experta Andora Šándora. Na co se bude ptát?
1: Bezpečnostní expert a někdejší šéf vojenského zpravodajství Andor Šándor přijde do Alex a host. Co ho přivedlo do armády? Učinil by stejné rozhodnutí i dnes? Šlo mu někdy o život? Měl někdy strach? A jak se vyhodnocují tajné informace? Ptát se budu po 13. hodině.
0: Tak už se můžete těšit po 13. Alex Minářová a Andor Šándor, její host.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, vstáváte s Českým rozhlasem Sever a jaké máme počasí? No tak dneska je deštivo. 11 stupňů Celsia, to jsou ranní teploty, někde se vůbec nezmění po celý den. Teď, když se podíváme na radar, tak aktuálně prší třeba v okolí Chomutova mostu nebo naopak hodně silně ve Šluknovském výběžku či Novém Boru. Předpověď mluví o tom, že bude převládat zvětšená oblačnost, déšť nebo přehánky, ojediněle se vyskytnou i bouřky, někde budou k večeru srážky ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18 a v místech s tím trvalejším deštěm kolem 12.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Darina Rolincová na Českém rozhlasu Sever. Tak jestli máte rádi ovocné omáčky a jestli máte rádi třeba kynuté knedlíky, no tak dnešní babské rady vám určitě přijdou k duhu, protože se naučíme připravovat ovocnou omáčku, která se jmenuje žahour.
1: Babské rady.
2: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, skořice, případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut tu bude 6. hodina, sní také zprávy. Český rozhlas Sever, dneska Jana Moravcová, chystá výběr z těch nejzajímavějších informací od nás ze severu Čech. Podíváme se, jak vypadá požár v Českém Švýcarsku a budeme mít i dobré zprávy z České Lípy. Začne tam totiž stavba skateparku. Počkejte si na zprávy, budou tu přesně v celou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko by měla od hasičů převzít kontrolu nad oblastí, kde hořelo. V polovině roku začne v České Lípě stavba skateparku. Ústečtí basketbalisté odvrátili konec ligové sezóny. Bude většinou skoro zataženo, na většině území s deštěm. Čekáme i bouřky a teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Hasiči by měli během dneška předat oblast, kde hořelo správy Národního parku České Švýcarsko. Požár se rozhořel v sobotu na ploše 110 hektarů. Bojovalo s ním více než 500 hasičů a 8 vrtulníků. Až bude území kontrolovat správa parku, otevře pro návštěvníky dvě uzavřené turistické cesty, říká její mluvčí Tomáš Salov.
4: Se pro návštěvníky otevřou dvě turistické trasy v oblasti Modrá z Rinar na Tokáň a cyklotrasa od informačního střediska na Saule rovněž na Tokáň.
2: Nadále zůstává zavřená silnice v místě požáru a taky platí noční zákaz vstupu na chráněné území. Po 8 letech příprav v České Lípě začne stavba skateparku. Radnice vybrala firmu, která zajistí přípravné a dokončovací práce. Specialisty na stavbu překážek a dalších prvků už město vybralo v březnu. Výstavba projektu za téměř 60 milionů korun začne v půlce roku.
5: Přípravné práce budou trvat přibližně do konce roku. Terén budoucího areálu v Purkyňově ulici je nutné mimo jiné srovnat. Betonové bazény a další překážky se budou odlévat v příštím roce. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňák-Kalbrožová, u skateparku bude také sociální zázemí, pobytové schody nebo pergola. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Aerolinky zatím obnovily 4 ze 14 pravidelných spojů z Prahy na Blízký východ. Létají do 3 destinací, do Dubaje, Abu Zabí a Tel Avivu. Pravidelné linky tam přestaly létat po vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února. Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena, další dvě jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti. Informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní, platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války.
6: Sport.
2: Basketbalisté Ústí nad Labem vyhráli v 5. zápase čtvrtfinále playoff Národní ligy nad Opavou 87-72. Odvrátili konec sezóny a vynutili si sobotní 6. utkání. Svým nejlepším výkonem v sérii a 13 body k tomu přispěl ústecký rozehrávač Tomáš Vyoral.
7: Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych prostě, aby to nějakým způsobem vypadalo, aby jsme hráli kolektivně. Jako Opava je zkušený tým, má tam spoustu matadorů a ví, jak hrát playoff. Takže i v tomhle je to těžký je nějakým způsobem přechytračit, ale pořád si myslím, že to je o nějaký bojovnosti, nasazení a získat nějaký 50-50 balony.
0: Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, mohou se vyskytnout i bouřky a teploty naměříme nejvýše do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S uzavírkou počítejte v Ústí nad Labem ve Střelecké ulici. Vlivem deště se na silnici vytvořily laguny. Uzavírka je taky v Důlní ulici v Teplicích, tam kvůli prací na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Právě v 6 od Jany Moravcové jste slyšeli a já přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, ráno čtvrteční. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. V Klášterci kriminalisté chytili dílera, který prodával drogy z okna. No a za malou chvíli také pozvánka na druhý ročník výpravy na Studenec. Před 7 si ukážeme cestu. Teď ale písničky, které nestárnou, Michal David nebo Kabáti.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: V Klášterci nad Ohří rozkryli kriminalisté případ prodeje drog, který měl poměrně neobvyklý průběh. 28letý muž prodával pervitin přímo z okna svého bytu. Zájemci přicházeli k domu, zaklepali na okno a po krátké domluvě docházelo k předávce. Policie si podezřelého vytipovala na základě informací z terénu a taky ho

0: delší dobu sledovala. Při zásahu ho zadržela přímo při prodeji a při domovní prohlídce zajistila drogu i váhy. Podle zjištění takhle muž obchodoval několik měsíců. Skončil ve vazbě a teď mu hrozí až 5 let vězení.
1: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin na 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty od 10 do 12 stupňů. Nás ale budou zajímat srážky, které jsou vlastně skoro po celém kraji, prší okolí Bíliny, okolí Kadaně nebo Ústí nad Labem či ve Šluknovském výběžku. Předpověď mluví o tom, že tu budou ráno dopoledne déšť, přehánky a během dne samozřejmě i jinde, hlavně tedy na severu kraje. Nejvyšší teploty 15 až 18 a tam, kde bude trvalejší déšť, jen kolem 12 stupňů Celsia.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes tu pro vás máme tip a pozvánku, protože zítra je volno, tak vás můžeme pozvat na druhý ročník výletu na Studenec. A udělá to Zuzka Benediktová z Klubu českých turistů Česká Kamenice s naší kolegyní Evou Bucharovou.
2: Paní Benediktová, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Kde se 8. května sejdeme?
3: Na Studenec vyjedeme autobusem linkovým, takže se sejdeme po 9. hodině ráno na zastávce Pražská a vyjedeme nahoru do zastávky Líska Horní.
2: Jak se šlape z Lísky nahoru na Studenec?
3: Líské Horní je to opravdu zjednodušený výstup, protože nás ten autobus několik výškových metrů vyveze nahoru a pak už po červené turistické značce pokračujeme na rozhlednu na Studenci. Je to kilometr, kilometr a půl.
2: Povězte nám něco o rozhledně Studenec. Co máme od ní očekávat?
3: Rozhledna Studenec je subtilní železná rozhledna s litinovým schodištěm, který se táhne uprostřed té rozhledny a je to kulturní technická památka a byla zrekonstruovaná v roce 2009. Proběhla komplexní rekonstrukce, ta rozhledna tam byla na místo vrácena vrtulníkem, tak to byla velká událost.
2: Studenec je jedna ze 700 lužických hor. Co je tedy odtamtud vidět?
3: Můžeme opravdu dohlédnout až do Krkonoš, s jistotou vidíme Děčínský sněžník a výhled tam je i na celé České Švýcarsko a samozřejmě i na České Středohoří. Na druhou stranu opravdu z té rozhledny lze těžit to, že jsme vlastně na rozhraní 3 chráněných krajinných oblastí, takže můžeme do každé z nich nahlédnout. A cesta zpátky bude zajímavá, protože půjdeme přes Bratrské oltáře a zpátky do centra České Kamenice. Ten odchod bude takový, aby bylo možné z centra České Kamenice stihnout pietní akt v Rabštejně, který ten den město České Kamenice pořádá, tak aby ten, kdo má zájem, tak mohl pokračovat ještě do Rabštejna.
2: Na zajímavou turistickou akci na 8. května vás pozvala Zuzana Benediktová z Klubu českých turistů Česká Kamenice. Tak děkujeme, ať vám vše klapne, těšíme se na shledanou.
3: Děkuji, na shledanou.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pavel Bobek na Českém rozhlasu Sever dospíval 4 minuty před 6:30 a já už vás zvu ke zprávám, protože Jana Moravcová vám přinese další porci novinek. Dozvíme se třeba to, že děčínský hudební festival Labefest bude letos zadarmo. To je dobrá zpráva. Víc ve zprávách.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku na druhý. Pokračují v zásahu, po jeho skončení předají požářiště správě Národního parku. Nadále zůstává zavřená silnice v místě požáru a taky platí noční zákaz vstupu na chráněné území. Děčínský hudební festival Labefest bude letos zdarma. Vedení města tak chce akci zpřístupnit většímu počtu lidí. Podle primátora Jiřího Anděla z hnutí ANO lidé tak mohou navštívit festival i spontánně. Kromě koncertů je připravený taky program pro děti. Na dnešek připadá den hesel. Upozornit má na podceňování zabezpečení internetových účtů. Lidé často používají slabá hesla nebo je opakují pro více platform. Nevhodné je i opakování hesla jen s drobnými změnami. Dva zahraniční drony vletěly do Lotyšska a následně se na východě země zřítily. Informovala o tom lotyšská stanice LSM. Na místě zasahují jednotky ozbrojených sil, policie, hasičů i záchranného sboru. Podle armády bezpilotní letouny vstoupily do lotyšského leteckého prostoru z ruského území. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy Opavu 87-72 a snížili tak stav série na 2-3. Sloneta si tak vynutila sobotní šestý duel na hřiště soupeře. Bude většinou skoro zataženo s deštěm, přeháňkami, ale taky s bouřkou a teplotou do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Kadaňské ulici v Chomutově u kruhového objezdu na křížení s ulicí Černovická havarovala dvě osobní auta, bouralo se taky v ulici Pod Lajsníkem v Mostě a ve Střelecké ulici v Ústí nad Labem čekejte uzavírku kvůli tomu, že se na vozovce vytvořily vlivem deště laguny. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a hezké ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 a Jana Moravcová a já vám tak přeju také pěkné vstávání dnes při čtvrtku. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy 7. květen a pak tu budeme mít náš seriál o městech a obcích v Ústeckém kraji. Tentokrát se podíváme do Radonic Vintířova, kde mají zajímavý klub přátel, dokonce budují lapidárium, no prostě víc uslyšíte před 7. hodinou. A teď písničky, které nestárnou. Petr Spálený nebo Petr Muk.

0: To byl Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever. Teď projdeme zajímavé věci, které můžeme zažít dneska na severu Čech, protože si řekneme, co přinese dnešní den. Začneme naším vysíláním, sledujeme i dál pokračování likvidace požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vypadá to, že dneska by mohli hasiči své působení ukončit. V Žatci vystoupí od 19 hodin Vlasta Redl se svou kapelou. Koncert nabídne průřez jeho tvorbou, včetně skladeb z období AG Fleku i známých písní z dalších let. V Děčíně je v oblastním muzeu otevřená výstava modelů lodí, která doprovází mistrovství České republiky. A když se tam půjdete podívat, uvidíte zhruba stovku maket historických i současných plavidel, všechno od 13 do 17 hodin. V Ústí začíná v kampusu studentský majáles, hudba, soutěže a další aktivity, no a večer v Ústí můžete rovnou přejít na Královku na koncert kapely Tom Petty Tribute, která zahraje výběr největších hitů amerického písničkáře. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutku bude 6:45 a tak je čas na počasí. Tentokrát má službu na Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem Kočkově Jan Hrubý. I vám pěkný den.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k předpovědi a hlavně k aktuální situaci. Máme poměrně deštivo na severu Čech, je to tak? Jaké je ráno?
1: Je to tak, aktuálně máme na oboze velkou oblačnost a to většinou zataženo a místě se vyskytují déšť nebo přehánky a na stanicích měříme od 9 do 12 stupňů Celsia.
0: Jak bude vypadat počasí přes den?
1: Dneska bude většinou skoro zataženo a hlavně na severu a na horách ještě teď se srážkami a během dne očekáváme srážky postupně na většině území a to současným deštěm nebo s přehánkami a na severu by ty srážky měly být i četnější a není vyloučeno ani, že se vyloučí, že se vyskytne bouřka, takže i s bouřkami a dneska asi počítat a teploty očekáváme v základním intervalu od 15 do 18 stupňů Celsia v místech, a to zejména na jihu Ústeckého kraje, kde by mohla být i zmenšená oblačnost, tak tam až k 19 stupňům, ale na severu anebo v místech, kde budou srážky trvalejší, tak tam jen okolo 13 stupňů Celsia.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak díky za informace a hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever a Alenou Škraňkovou procházíme města a obce v našem kraji, v našem seriálu. A tentokrát přišla řada na Radonice. Klub přátel historických památek tam mají. Združují se tam lidé, kteří se snaží zachránit kulturního dědictví. Ale víte co, necháme to na Aleně Škraňkové, která v Radonicích byla.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Radonice na Chomutovsku leží asi 9 kilometrů na jih od Kadaně. Přes obec vede železniční trať z Vilémova do kadaňského Rohosce, která původně vedla až do Doupova. Jak byste se dočetli na stránkách obce, nejstarší písemná zmínka o Radonicích je z roku 1196. Podle ní tam přišli mniši cisterciáckého řádu z bavorského kláštera Valzasn. V 15. století patřila obec Mikuláši a Janovi Lobkovicům a později se Radonice staly součástí Léna při statku Kněžice a král Vladislav II. Je pronajal karlštejnskému purkrabímu Benešovi z Vajtmíle. V průběhu staletí se propojovaly dějiny Radonic se sousedním Vintířovem. Klub přátel historických památek Radonice Vintířov združuje lidi, kterým jde o záchranu a obnovu kulturního dědictví v regionu. Od roku 2003 budují členové lapidárium zaniklých obcí Doupovských hor u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Památník se skládá z více než 50 kamenných artefaktů a pozůstatků ze zaniklých obcí ležících v Doupovských horách. Samotná kaple Panny Marie Pomocné je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za pět minut už tu bude 7. hodina a se 7. hodinou také další zprávy. Jana Moravcová už má nachystány novinky ze severu Čech. Radnice v Klášterci nad Ohří váhá mezi stavbou nových bytů anebo stavbou domovů pro seniory. A pak ještě na ústecký basketbal. V ligovém čtvrtfinále si včera basketbalisté vynutili další zápas. Podrobnosti ve zprávách přesně v 7 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku snížili hasiči ze třetího na druhý. Radnice v Klášterci nad Ohří váhá mezi stavbou nových bytů nebo domova pro seniory. Ústečtí basketbalisté si v ligovém čtvrtfinále vynutili další zápas. Bude většinou zataženo, čekáme taky přehánky, déšť a místy bouřky. Teploty dnes do 18 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Oznámili to dnes ráno na síti X. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Aktuální plochu požářiště ve středu večer odhadli na přibližně 2 hektary. Původně zasahovali hasiči na více než 100 hektarech. Jednotky z jiných krajů se postupně vrací na základny. Další odjedou dnes ráno, uvedli hasiči na webu. Zastupitelé v Klášterci nad Ohří odsouhlasili změnu územního plánu. Na pozemku v zadní části areálu akvaparku tak vznikne buď nový bytový dům nebo nový domov pro seniory. Podle vedení města Klášterec potřebuje obojí. Do současného domova pro seniory by mělo město investovat desítky milionů korun kvůli dodržení požárních předpisů. Pokračuje starosta Štefan Drost z Hnutí STAN.
3: Stojíme před rozhodnutím, jestli ho budovat nebo nebudovat. Tu studii máme a jestli tam potom vlastně tenhle ten stávající dům by pak už ty opatření nepotřeboval, no ale tohle rozhodnutí jsme odsunuli až taky po volbách.
2: V Liberci třetím dnem pokračuje Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Kromě promítání můžou lidé navštívit doprovodný program třeba dnešní dopolední dabingovou dílnu v Naivním divadle. V 17 hodin je pak na programu komentovaná prohlídka výstavy Vlkochodci v Galerii Lázně. Celý program lidé najdou na webu anifilm.cz. Děti se mají v mateřských školách učit, jak zvládat své emoce. Učitelé k tomu mají nově k dispozici materiály s aktivitami. Děti by měly na nástup do základní školy být připravené nejen znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoct nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Je rozdělená do 7 navazujících oblastí. Doplňuje expertka SOFA Monika Kubásková.
4: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
1: Sport.
2: Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy Opavu 87-72 a snížili tak stav série na 2-3. Sluneta asi tak vynutila sobotní šestý duel na hřišti soupeře a odvrátila konec sezóny. Podrobnosti uslyšíte v reportáži zhruba za 20 minut.
5: To je samozřejmě i tím, že máme zkušený družstvo. Ty hráči věděli, že už nemáme kam uhnout, že jestli dneska nechceme skončit, tak prostě musíme vyhrát. A spoustu těch hráčů, který my máme v týmu, tak se pro tyhle ty situace narodili, že prostě když jsou možná trochu přitlačený ke zdi, tak ze sebe vyždímou to nejvíc.
2: Trenéra Tomáše Reimera potěšilo, že jeho tým ukázal psychickou odolnost.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek většinou zataženo s deštěm i bouřkou a teplotou do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Kadaňské ulici v Chomutově, bouralo se taky v Mostě v ulici pod Lajsníkem a kvůli vytvořeným lagunám je uzavřená Střelecká ulice v Ústí nad Labem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávy v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli, pěkné ráno. No a za chvilku pohled do kalendáře, dneska je 7. května, máme čtvrtek, pak se ještě jednou vrátíme ke včerejšímu velmi důležitému basketbalovému utkání. Ústí nad Labem odvrátilo v sérii proti Opavě konec ligové sezóny a vy uslyšíte podrobnější reportáž. A teď už písničky, které nestárnou, Jiří Korn nebo Turbo.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 12 minut Stopy v písku zaspíval Jiří Korn. No a teď už je na řadě kalendárium, pohled na dnešní datum trochu podrobnější, nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: čtvrtek 7. května.

0: a tady je Petr Jungmann. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal 7. května 1945 ve 2 hodiny a 41 minut v Remeši v hlavním stanu vrchního velitele západních spojenců Dwighta Eisenhowera německý generál Alfred Jodl.
1: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered.
0: A v Evropě o den později skončila nejhorší válka historie. V Praze se však ještě tvrdě bojovalo. Pražské povstání chtěli nacisté potlačit všemi prostředky a 7. května zahájili útok za podpory dělostřelectva a tanků. Před 80 lety v roce 1946 byla v Tokiu založena japonská společnost Sony. Dneska má 112 000 zaměstnanců na celém světě. A název Sony znamená něco jako kluci, jako buci. Míněni tím byli zakladatelé Akio Morita a Masaru Ibuka. Noc ze 7. na 8. května před 35 lety přinesla nevšední nebeský úkaz. Nad naším územím rozehrál dechberoucí ohňostroj takzvaný bolid Benešov. Po půlnoci na 8. května 1991 na celých 5 sekund nastal kdesi nad Olbramovicemi den, když se 4-tunový vesmírný balvan dotkl naší atmosféry a vytvořil až 75 kilometrů dlouhou zářící světelnou dráhu. Kousky bolidu se podařilo najít až o 20 let později. Kulatých 80 má dneska první polistopadový premiér Marián Čalfa a já přeju krásný den.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 10 minut bude 7:30. Přeju dobré ráno i dnes při čtvrtku. Tak aktuální teploty jen okolo 10 až 12 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje relativně silné srážky mezi Teplicemi a Bílinou, ale ty přehánky nebo déšť tady vlastně budou skoro celý den, možná k večeru budou ustávat. Tam, kde bude trvale pršet, jen 12, jinde 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: Opět a Radeček na Českém rozhlasu Severe. My teď míříme na basketbal. Basketbalisté Ústí nad Labem stále mohou usilovat o postup do ligového semifinále. Povedlo se jim totiž zdramatizovat čtvrtfinálovou partii play-off. Slureta porazila Opavu 87-72 a snížila tak stav série na 2-3. A s ústeckým trenérem Tomášem Reimerem po utkání mluvil David Kalvas.
1: V čem jste se zlepšili oproti těm posledním dvěma zápasům v Opavě?
2: 100% v energii, v nasazení. Zapříčinilo to i to, že jsme se na začátku trefili, že prostě jsme získali půdu pod nohama, že jsme si znova začali v těch základních věcech věřit. A to vám potom samozřejmě vleje energii dožil i v té obraně. To byl dneska ten klíč. Obrana, obranej doskok a samozřejmě rychlej přechod do rychlého protiútoku.
1: Ukázali jste i ale mentální sílu, protože jste zvládli za stavu 1-3, vlastně se vrátí do série.
2: To je samozřejmě i tím, že máme zkušený družstvo. Ty hráči věděli, že už nemáme kam uhnout, že jestli dneska nechceme skončit, tak prostě musíme vyhrát. A spoustu těch hráčů, který my máme v týmu, tak se pro tyhle ty situace narodili, že prostě když jsou možná trochu přitlačený ke zdi, tak ze sebe vyždímou to nejvíc. A já doufám, že to neskončí tímhletím zápasem a že dneska fanouškům, i když jich nebylo tolik, tak vytvořili výbornou kulisu a že jim ještě minimálně ten jeden zápas v té letošní sezóně sem přivezeme.
1: Tomáš Vyhorál, váš klíčový muž, asi nejlepší zápas jeho v téhle sérii.
2: Vidíme to úplně stejně, Tomáš je pro nás důležitý. Dneska i u něj byla vidět mnohem větší energie, chytil se dobrýma přihrávkama a tak. A já věřím, že v tom, jak on, tak i samozřejmě i zbytek toho týmu, budeme pokračovat dál.
1: Řekl trenér ústeckých basketbalistů Tomáš Reimer po vítězství nad Opavou s Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: Ano, a za malou chvíli také další zprávy od Jany Moravcové. Většina obchodů zítra zavře, počítejte s tím, i to uslyšíte ve zprávách 7:30.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Většina obchodů zítra zavře podle zákona. Musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Oblastní muzeum v Lounech dnes od 17 hodin zahájí výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. Návštěvníci na ní podle webu muzea uvidí zajímavé archeologické nálezy posledních let. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla nebo podobná hesla pro víc aplikací. Školy v lotyšském městě, kde se zřítily dva zahraniční drony, zůstanou dnes z bezpečnostních důvodů zavřené. Lotyšské úřady vydaly varování pro obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. Fotbalisté Ústí nad Labem zdolali v 27. kole šance Národní ligy Opavu 2-1. Severočeši se v tabulce posunuli na 6. místo. Dnes čekáme velkou oblačnost, teploty do 18 stupňů, přehánky, místy bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Kadaňské ulici v Chomutově čekejte komplikace. Po nehodě dvou osobních aut bouralo se taky v Mostě v ulici pod Lajsníkem. Ve Střelecké ulici v Ústí nad Labem počítejte s uzavírkou kvůli vytvořeným lagunám na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl osmé a Jana Moravcová. Hezké ráno. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu tématu pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem, kdy jsme slavili Hurvínkovi narozeniny. A pak jedna zajímavost, přibývá učitelů, kteří v rámci výuky chodí s dětmi ven, prý to zlepšuje náladu i vztahy ve třídě. No tak to je překvapení, jak uslyšíme v reportáži před 8 hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, zaspívá vám Olympik a také Helena Vondráčková.

0: Skupina Olympik, ale to jste určitě poznali, teď je 8 minut po půl osmé a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. Včera Zdeněk Lukesle po 9. hodině společně s námi slavil Hurvínkovisté narozeniny a na Hurvínka na starých deskách zavzpomínal i Vláďa Hron.
1: Já byl ještě jako malý kluk ve starém divadle.
2: Kolik jsi měl doma desek?
1: Člověče, babička měla šelakový desky ještě starý s panem Skupou, takový ty váleční, takový ty fakt starý desky. Samozřejmě tam byly užovky, moje nejoblíbenější, jako Hurvajs, a co si dnes jedl?
3: Tati, já jsem jedl užovky.
4: Ty jsi jedl hady?
3: Ale ne, taťuldo, já jsem jedl užovky.
2: Ty si pamatuju, to je krásný.
1: Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou. I když moje nejoblíbenější byla až pozdější od Miloše Kiršnera a dodnes z ní používám hodně hlášek a to je Mánička v pasti. Tam byl pan Drsňák, Mánička vždycky říkala,
3: a pan Drsňák si to s váma vyřídí.
2: Co by si popřál Hurvínkovi ke stým narozeninám?
1: No, co se tak přeje ke stovce? Ať nepřijde červotoč, protože Hurvínek je dřevěný, no a ať je těch rozjasněných dětských tváří, jako jsme měli my, když jsme na Hurvínka chodili, ještě stovky a stovky tisíc, skoro bych řekl miliony.
0: Vladimír Hron zazpomínal na Hurvínka. I dneska to budeme mít Zdeňka Lukesleho a tentokrát se vás bude ptát, jestli doma máte svého hodinového manžela, manželku. Umíte si doma ledas co opravit, upravit? No tak to bude, myslím, zajímavá debata. Po 9. Dáme řeč.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45, tak tedy jaké máme počasí, aktuální teploty mezi 10 a 12 stupni Celsia. Poměrně teď silně prší v okolí Ústí nad Labem například, ale také Chomutova. Během dne to bude velmi proměnlivé, takže déšť, přeháňky, teprve k večeru někde srážky ustanou. Tam, kde bude pršet trvalej, teploty přes den jen 12 a jinde 15 až 18 stupňů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7:47, pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever. Já vím, že dneska by se asi moc ven nechtělo, počasí na to není, ale přibývá učitelů, kteří chodí v rámci výuky s dětmi ven, takže místo školních lavic, třeba park, místo štětce pampeliška. Podle organizace Učíme se venku, takových učitelů opravdu přibývá, výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu, vztahy ve třídě, anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy Pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například v letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
5: Jako, jak to bude? Jakože to můžeme vyhazovat.
2: Chodíte rádi ven se učit?
6: Já, protože děláme nějakých různých stanoviště.
7: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
8: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

7 hodin a 52 minut, pozvánka ke zprávám, které tady budou v 8 hodin, které pro vás chystá Jana Moravcová. Samozřejmě se nevyhneme informacím ze severu Čech, a to je dobře, od toho tu jsme. Podíváme se i do Národního parku České Švýcarsko. Parku už nehoří, pomohl noční déšť a jednotky hasičů se chystají k odjezdu. I o tom bude mluvit Jana Moravcová v 8 hodin.

0: neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko už nehoří, pomohl noční déšť. Jednotky hasičů se chystají k odjezdu. V Doxech na Českolipsku mění parkovací automaty. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních budou zítra zavřené. Dnešek bude zatažený s deštěm, možností bouřek a teplotou do 18 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. S dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku, bude ho dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, upřesnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Stupeň popachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň popachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
2: Krajská mluvčí hasičů Lucie Vyškravková před malou chvílí potvrdila, že hasiči předají požářiště správě parku v 10 hodin dopoledne. Při parkování v Doxech na Českolipsku už lidé nebudou muset umisťovat lístek za sklo. Město nechá vyměnit dosluhující parkovací automaty za nové, do kterých se bude zadávat registrační značka auta. Parkování je možné zaplatit i přes mobilní aplikaci. Městské policie nový systém usnadní kontrolu zaparkovaných aut.
4: Každý strážník může přes mobilní aplikaci zkontrolovat zaplacení parkovaného vyfocením značky konkrétního auta. Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, s digitalizací parkování chce město do systému zahrnout i povolenky pro rezidenty nebo zaměstnance města. S tím se čeká na dokončení probíhajícího auditu dopravního značení. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Většina obchodů zítra zavře, podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k něm můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Do Lotyšska přiletěly z ruského území 2 drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nespůsobil. Hasiči uhasili jen doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, uvedla to lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstanou dnes z nařízení úřadů školáci doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobilní telefony.
1: Počasí.
2: Bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami na většině území. Mohou se vyskytnout i bouřky. Teploty naměříme do 18 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mostě v ulici Jaroslava Seiferta havarovala 2 osobní auta, bouralo se taky v Chomutově v Kadaňské ulici. Dejte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré čtvrteční ráno, zprávy v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, za chvilku se podíváme na to, co v učebnicích nebylo, schválně, co se vám vybaví, když se řekne Pražský odloj, o tom budeme mluvit s Martinem Písaříkem. A potom si připomeneme k Arnošta Lustiga Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje Památník národního písemnictví zajímavou výstavu právě o tomhle spisovateli a my o tom budeme mluvit před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Lenka Filipová a Leny.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem. Znáš

0: Zpíval Petr Novák a v 8 hodin a 11 minut si budeme povídat o pražském Orloji v našem pořadu Co v učebnicích nebylo. Nám možná některé věci, které jsme se zase až tolik neučili, nabídne Martin Píslařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že pražský Orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a Orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, Orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak dneska asi nejchladnější den z celého týdne a také deštivo. Teploty stále je mezi 10 a 12 stupni Celsia a moc se toho měnit nebude. Hlavně tedy na místech, kde bude pršet. Pohled na radar nám říká, že teď aktuálně prší asi nejsilněji v okolí Děčína nebo Benešova nad Ploučnicí. Ale předpověď mluví o tom, že během celého dne tu bude déšť nebo přehánky, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Tam, kde tolik pršet nebude 15 až 18 a jinde jen 12 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková na Českém rozhlasu Severa. My teď míříme na jednu zajímavou výstavu. Svědek rozvratu lidskosti, to je podtitul, kterým označuje památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od narození spisovatele letos uplyne 100 let a jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy Nové vlny.
1: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
2: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
1: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
2: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
1: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně co si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
2: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
1: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
2: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
2: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
2: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Hráli a zpívali Eláni, za 3 minuty už tu bude 8:30, sní také další zprávy od Jany Moravcové, která vám řekne třeba to, že děčínský Labefest, tedy hudební festival, bude letos zadarmo. Dobrá zpráva, počkejte si na 8:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči už uhasili všechna ohniska požáru v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Petr Pelikus. Hasiči dnes zřejmě sníží stupeň poplachu na nejnižší první. Podle policie požár zřejmě způsobil člověk. Případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím není jasné, jestli šlo o nedbalost nebo úmysl. Děčínský hudební festival Labe Fest bude letos zdarma. Vedení města tak chce akci zpřístupnit většímu počtu lidí. Podle primátora Jiřího Anděla z Hnutí ANO lidé tak mohou navštívit festival i spontánně. Kromě koncertů je připravený taky program pro děti. Na dnešek připadá Den hesel. Upozornit má na podceňování zabezpečení internetových účtů. Lidé často používají slabá hesla nebo je opakují pro více platform. Nevhodné je i opakování hesla jen s drobnými změnami. V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Policie o tom informovala na síti X. Po zlodějích pátral psovod a vrtulník. Na místě je pyrotechnik. Výše škody zatím není známá. Kolik peněz pachatelé z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy Opavu 87-72 a snížili tak stav série na 2-3. Sluneta si tak vynutila sobotní šestý duel na hřišti soupeře a odvrátila konec sezóny. Bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky bouřky a teploty do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Valtýřově na silnici 261 na Ústecku havarovala 3 osobní auta, projedete s opatrností a dnes ráno se bouralo taky v Mostě v ulici Jaroslava Seiferta. Tam policie šetří srážku 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, tak to byly zprávy o 8:30 a Jana Moravcová. A co nás čeká dál v našem vysílání? Už za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy čtvrtek, 7. květen. A pak budeme mluvit s Janem Benešem o Chomutově. Policisté totiž obvinili dalších 6 lidí a 3 firmy v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Podrobnější informace tu budeme mít před 9. hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže nám zaspívají třeba Leona Machálková nebo Rangers.

0: Dospívali Ranger sami si na Českém rozhlasu Sever. Teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den na severu Čech. Sledujeme pokračování likvidace požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dneska by hasiči mohli své působení ukončit. V Žabci vystoupí od 19 hodin La Staredl se svojí kapelou a koncert nabídne samozřejmě písničky AG Fleku i z těch dalších let. V Děčíně je otevřená v oblastním muzeu výstava modelů lodí, která doprovází mistrovství České republiky. Jestli se chcete podívat, uvidíte zhruba stovku maket historických i současných plavidel a otevřeno je od 13 do 17 hodin. Ústí nad Labem začíná ve 14 hodin v univerzitním kampusu Studentský majálec, hudba, soutěže a další aktivity a večer se můžete přesunout o kousek vedle na Ústeckou Král, kde bude hrát kapela Tomcat Tribute, největší výběr největších hitů amerického písničkáře.
1: Český rozhlas Sever.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu? Dneska asi nejstudenější den z celého týdne a taky hodně deštivý. To je vlastně takové shrnutí. Teploty 10 až 12 stupňů, pohled na radar nám teď ukazuje pásmo srážek, nejsilněji prší asi v okolí Děčína v tuhle chvíli, ale během dne můžete čekat déšť nebo přeháňky, tam, kde bude déšť vytrvalejší, tam teploty jen kolem 12 stupňů, čili vlastně stejné jako teď, a jinak nejvyšší teploty 15 až 18.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 48 minut, čas také na to, abychom se podívali na Chomutovsko. Už jsme o tom mluvili ve zprávách, teď podrobněji policisté obvinili dalších 6 lidí a 3 firmy v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, ve kterém si poskytovali výhody. Korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024, jestli si na to ještě vzpomínáte. Já už toho teď víc proberu s reportérem Janem Benešem. Honzo, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Pojďme to trošku sesumírovat. Kolik lidí a firem už je celkově v kauze stíháno?
1: Podle náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové celkem trestnímu stíhání čelí 20 lidí a 8 firem. Dva obvinění podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu. Majitel pražské stavební firmy CTB Tomáš Chmelař se přiznal a jako spolupracujícímu obviněnému soud už loni na podzim schválil trest ve výši 600 tisíc korun. Další jednání o dohodě o vině a trestu projedná s dalším obviněným okresní soud v Teplicích 25. května. Podle serveru Seznam zprávy by mělo jít o bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Mezi dalšími obviněnými jsou ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda nebo bývalý jednatel jirkovské firmy Roknet Ladislav Šmucr. Podle žalobce manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávali krajští silničáři.
0: No a jak to vypadalo konkrétně? Čeho se měli podle policie dopustit?
1: Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Nezákonného jednání se podle policie obvinění dopouštěli od roku 2022, tedy 2 roky.
0: Vraťme se ještě k té osobě bývalého primátora Marka Hrabáče, zvoleného za ANO. Zastupitelé ho odvolali z funkce primátora, ale zastupitelem zůstal.
1: Bývalý primátor Chomutova Marek Hrabáč byl ústeckým lídrem ANO pro krajské volby v roce 2024. Hnutí ale jeho kandidátku stáhlo hned poté, co ho policie obvinila. Hnutí ho také vyloučilo ze svých řad. Koncem srpna 2024 Hrabáče odvolali z funkce primátora a radního chomutovští zastupitelé. Několik dní poté Hrabáč rezignoval na funkci radního pro dopravu a zastupitele Ústeckého kraje. Zastupitelem v Chomutově ale zůstává dál jako nezařazený. V souvislosti s korupční kauzou mu hrozí až 12 let vězení. A ještě dodám, že podle náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové ve věci stále pokračuje vyšetřování a obžaloba ještě nebyla podaná.
0: Shrnuje celou kauzu Jan Beneš. Díky za to, Honzo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Brouci a mandraže na Českém rozhlasu Sever. Za 5 minut tu bude 9. hodina a dneska vás možná trošičku překvapíme, protože našem dáme řeč. Po 9. hodině budete mít dneska ženský, příjemný, krásný hlas Renaty Filipy. Ahoj.
1: Ahoj Petře.
0: Dobré ráno. A to dnešní téma?
1: Hodinový manžel.
0: Tak by se mi teda hodil. Jako...
1: A ty si neumíš opravit věci
0: já
1: sám.
0: Si ne... Takhle, já si samozřejmě pokusím opravit nějaké věci, ale většinou ty věci skončí ještě horším stavu, než v jakém byly původně. Takže u nás opravuje všechno manželka.
1: Takže máš doma hodinovou manželku.
0: Ano, ano. Na druhou stranu jsem schopen ledasco zajistit, takže seženu hodinového manžela.
1: Jo, tak to taky není
0: špatné. Seženu někoho, kdo něco zmontuje, ale myslím, že to proběhlo tak, že manželka nevěřila něčemu takovému, že je něco takového možné, takže mě nechala pár věcí smontovat, nějakou poličku nebo skřínku.
1: Jak to dopadlo, Petře?
0: No, už od té doby už to nikdy neudělala. Pak máme taky jednu díru ve zdi, no prostě já a práce v domácnosti ne, ale zase rád vařím. Tak.
1: No, tak to máte aspoň krásně rozděleno. Já jsem to takhle měla s bývalým partnerem, že jsem byla doma ta hodinová manželka a teď mám manžela, který všechno doma zařídí, všechno mi udělá na míru. Já si nemůžu stěžovat. Truhlář.
0: Tak to chápu. No, šikovné ruce.
1: Přesně tak.
0: Mně nezbývá nic jiného, než být za mikrofonem, takže teď už se loučí Petr Berana zítra. Zítra zase naslyšenou.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady

kytky jsou. Co se tady mohlo

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prodloužený víkend bude v Česku slunečný, další historické štoly a komíny pod vrchem Mědník na Chomutovsku se letos otevřou veřejnosti. V polovině roku začne v České Lípě stavba skateparku. Bude většinou skoro zataženo s deštěm a bouřkou, teplotou do 18 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. O víkendu bude v Česku slunečno, pršet má jen výjimečně, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj bude pátek ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů Celsia. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy i přes 25 stupňů Celsia. Na nádraží v Ústí nad Labem Západ došlo při posunu k silnějšímu nárazu do stojícího osobního vlaku. Podle mluvčího krajské záchranky Prokopa Voleníka se lehce zranili 3 cestující. Událost se podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky obešla bez vykolejení vlaku. Provoz na trati bude podle správy železnic zastavený do 10 hodin. Na místě jsou hasiči správy železnic. Rozsah škod a okolnosti se dál vyšetřují. Provozovatelé historických dolů na Měděnci na Chomutovsku rozšiřují prostory pro turisty. Pomoc k tomu má vyčištění nová výdřeva a osazení nových žebříků do komínu s názvem Koňská jáma. Takzvaný Ferderschacht, přibližuje průvodce Ivan Cáder.
2: Tohle to děláme jako takzvaný večerní fárání. Dostanete přilbu a já vás potom pustím i do těch prostor, co jste viděli, ty velký, protože za ten komín se dá zalézt do té velké komory. Pustím vás nahlídnout do toho zabláceného spodního patra, no pak vylezem po těch žebříkách a jdeme tady do těch úzkých malých prostor a do toho jezera.
0: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun. Po 8 letech příprav v České Lípě začne stavba skateparku. Radnice vybrala firmu, která zajistí přípravné a dokončovací práce. Specialisty na stavbu překážek a dalších prvků už město vybralo v březnu. Výstavba projektu za téměř 60 milionů korun začne v půlce roku.
3: Přípravné práce budou trvat přibližně do konce roku. Terén budoucího areálu v Purkyňově ulici je nutné mimo jiné srovnat. Betonové bazény a další překážky se budou odlévat v příštím roce. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňák-Kalbrožová, u skateparku bude také sociální zázemí, pobytové schody nebo pergola. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 44 korun a 60 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přístupná cena benzínu je pro dnešek 44 korun a 52 haléřů na litr. Ministerstvo bude maximální ceny na každý den zveřejňovat zatím do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Bude většinou skoro zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkou, nejvyšší denní teploty do 18 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 200 cm, průtok 192 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm, tendence zvolna klesá a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Přetrvávající komplikace čekejte řidiči v Mostě v ulici Jaroslava Seiferta po dopravní nehodě. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. My si budeme povídat o tom, jestli máte doma svého hodinového manžela nebo manželku, jestli si umíte doma leccos opravit, upravit, s čím si poradíte, na co už třeba potřebujete firmu a co jste řešili naposledy. Klidně volejte do studia na telefon 475 212 212, můžete psát e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz a nebo pokud jste třeba právě teď na Facebooku, tak nám můžete napsat i na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je ve studiu i má kolegyně Jana Moravcová. Jani, přeji hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak a co ty a opravy, úpravy doma, zvládáš sama nebo potřebuješ nějakou pomoc?
0: No, já jsem ve fázi, že co nejde, tak to nevidím.
4: A to není špatné.
0: No a pak se to občas se to vyvrbí, občas to trvá trošku díl.
4: Využila
0: takže klidně třeba 2 roky čekám na poličky a tak.
4: Využila jsi třeba někdy služeb hodinového manžela, že
0: ne,
4: by si z někoho zaplatila?
0: Ne, ale uvažuji o tom.
4: Uvažuješ. Na ty poličky.
0: Na ty poličky.
4: Ano, tak až budou, tak se těším, až mi je ukážeš. Jana Moravcová ve v našem vysílání, no a jsem zvědavá i na vás, tak klidně volejte do studia na telefon 475 212 212. Teď už ale písničky i ty, které nestárnou. Brzy zaspívá Petr Spálený a těšte se i na Pavla Bobka.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Petr Spálený a jeho dáma při těle a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Máme 9 hodin a skoro 12 minut k tomu. My si v našem dnešním pořadu Dáme řeč povídáme o hodinových manželech, manželkách. Já se vás ptám, jestli si umíte třeba doma něco opravit nebo upravit, s čím si poradíte, na co už potřebujete firmu. Tak já toho umím spoustu, ale od té doby, co jsem se vdala a našla jsem se do opravdy šikovného manžela, tak už to nepotřebuju. A když není zbytí, tak si to udělám sama, ale naštěstí se mi to moc často nestává. Zatluče, opraví, uklidí, vyluxuje a neodmlouvá přitom. To je totiž hodinový manžel, tedy takový kutil všeho druhu. A o takové šikovné ruce je v dnešní době čím dál tím větší zájem. Ne každý je totiž manuálně zručný, anebo jsou lidé, kteří nemají na nic čas. Proto využívají služeb všestranného řemeslníka. Za jedním takovým hodinovým manželem Alešem Weberem z Náchodka zajel kolega Karel Sladký. Poslechněte si tedy, co všechno umí.
1: Jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: No v podstatě jsem to dělal pořád, jo, takhle s známým a kamarádům, ale za buřta a za pivo. No tak jsem si na to udělal živnosťák a začal jsem to vlastně dělat za peníze.
1: Dá se ten pojem hodinový manžel nějak vysvětlit?
2: Je to člověk, který přijede a opraví, dělá takový ty drobnější opravy, co třeba nedělají ty větší firmy. Protože ty větší firmy vlastně potřebují mít zakázky větší, že tam pošlou třeba víc lidí nebo něco takového a tyhle ty drobné zakázky se jim moc dělat nechtějí, takže to vyplňuju já.
1: To ale musíte být hodně manuálně zručný, šikovný.
2: No, říkají to.
1: Jo, říkají. Takže máte kufřík, tam máte nástroje a podle potřeby.
2: Několik těch kufrů mám.
1: Co všechno dělá hodinový manžel?
2: Záleží, jak který. Některý jsou třeba specializovaní na malování, na zedničinu, jo, a dělají jenom tyhle ty věci. Já se snažím dělat od všeho něco.
1: O co je největší zájem v dnešní době, nebo co je žádané?
2: Většinou třeba, když protékají nějaký kohoutky a malování.
1: A potom po sobě hezky uklidíte, vyluxujete.
2: Snažím se.
1: Setkal jste se někdy s tím, že vám zavolala klientka, chtěla po vás jiné služby?
2: Jednou mě volala paní, tak jsem nevím, co jako už chtěla, ale říkala mě furt do telefonu, že já jsem stará. Říkám, však to nevadí, já dělám pro všechny. Teprve pak mi docvaklo asi, že si myslela, že to je právě tohleto. Jo, takže jsem říkala, že jako v tom žádném případě tohle jsou takovéhle věci, toho, že se nemusí bát.
1: Jaký nejzajímavější nebo netradiční pracovní úkol jste Aleši dostal?
2: V podstatě hodně těch úkolů je zajímavých, protože se snažím udělat nebo vymyslet něco, co už někdo vymyslel. Kolikrát ty projekty od těch lidí, prostě oni mají v hlavě něco a teďka to musíme dát

0: dohromady, tak jako oni chtějí a co je technicky možný. Spousta ženských je samotných a ty starší, že jo, tak ty si vůbec jsou sami. Tam jako hodně jezdím a pak jsou třeba i muži, kterým jezdím. To jsou zase třeba ajťáci a tohle to, by si třeba zlámal ruce, kdyby si přišroboval poličku.
1: Jak se udržujete vy v kondici, abyste měl sílu, energii?
0: No, snažím se, co to jde, jde to trošku těžko, no, protože celý den skoro nejím, pak se najím večer a jdu spinkat. V práci se nalítám dost, takže spíš cvičím v práci.
1: Když máte volno, tak co je pro vás ideální relax, odpočinek?
0: Mám dvě holky, takže jsem prostě s holkama.
1: A manželka?
0: To už si zvyklá.
1: A nesetkali jste se při té práci?
0: Jsme se znali dlouho předtím.
1: Takže věděl, že jste šikovný a všechno uděláte bez odmlouvání.
0: No doma moc ne. No.
1: Doma to jiné.
0: Doma to moc nefunguje takhle.
1: A nakolik je podle vás důležitá i vizáž?
0: Možná na ten první kontakt.
1: Jo, první dojem.
0: Na ten první dojem, jo, že prostě když bude tam přijde někdo ošuntělej, tak asi těžko.
1: Jsou dámy pohostinné, když jim to hezky uděláte, tak vám třeba něco dobrého nabídnou.
0: Některý, jo, většinou ty starší lidi samozřejmě udělají kávičku, jo, a některý, ty si ani nespomenou, že by mi třeba nabídli kafe nebo trošku vody.
1: Co je pro hodinového manžela asi největší odměna?
0: Pocit, že jsem někomu pomohl prostě s jeho projektem, že má radost, že to má hotový, to, co chtěl a je spokojený.
2: S takzvaným hodinovým manželem Alešem Weberem natáčel kolega Karel Sladký. A co vy, jste taky tak zruční jako hodinový manžel Aleš? A nebo musíte využít právě služeb nějakého takového kutila? Klidně volejte do studia na telefon 475 212 212. Společně dáme řeč. Teď už posílám další písničku a zaspívá Paul Young.

0: Young dospíval, tady je Český rozhlas Sever, tak je dnešní Dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli máte doma svého hodinového manžela nebo dokonce manželku, jestli si umíte doma třeba něco opravit, upravit a co jste naposledy řešili. Tak k nám do studia na telefon 475 212 212 se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Ta mi řekla, že má doma svého soukromého hodinového manžela, svojí jsou už 30 let a 30 let na co sáhne, tak tomu jde. Paní Jano, to je velké štěstí, něco podobného mám doma. O tom se určitě ještě rozpovídám. Ale píšete i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den, doma si většinou poradím s drobnostmi, vyměnit zásuvku, opravit kapající kohoutek nebo smontovat nábytek z IKEA bez bílých šroubků. Je pro mě skoro sport. Ale jakmile jde o elektřinu ve zdi nebo něco kolem plynu, tak tam už neriskuji a volám odborníka. Naposledy jsem se pokoušel opravit splachování na WC. Po 2 hodinách rozebírání, 3 návštěvách hobby marketu a 1 menší potopě jsem stejně skončil u instalatéra. Od té doby tvrdím, že existují práce, které je levnější nechat na profících hned na poprvé. Hezký den všem pan Karel. Tak pane Karle, díky za e-mail a vy klidně volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Pochlubte se, jestli si umíte doma lecos opravit, upravit, co jste třeba řešili naposledy a jestli máte doma svého hodinového manžela.
1: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Miraj na Českém rozhlase Sever, 9 hodin a 25 minut. K tomu my si v dnešním Dáme řeč povídáme o tom, jestli máte doma svého hodinového manžela nebo manželku, co jste řešili naposledy a co si umíte opravit. Tak já třeba osobně mám doma obrovské štěstí, protože můj manžel je vyučený truhlář, byť se tedy profesi nevěnuje, a navíc k tomu je neuvěřitelně šikovný člověk. Bydlíme spolu v podkrovním bytě, takže je tam všechno trošičku atypické a spoustu věcí nám doma vyráběl úplně na míru. Od skříní až po různé úložné prostory do míst, kam by se prostě normální nábytek ani nevešel. Není to ale jenom o dřevě, naposledy jsme řešili auto, spadlo mi okénko a přestalo fungovat elektrické stahování. Já už tedy byla smířena s tím, že pojedeme do servisu a necháme tam půl výplaty. Manžel ale rozebral dveře auta, všechno opravil a během večera bylo zase hotovo a fungovalo to jako nové. Je prostě k nezaplacení. Já mu tímhle strašně moc děkuju. A zdravím ho do práce. No a stále nám píšete i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Hezký den do vysílání. U nás doma je hodinový manžel moje žena. Já sice sebevědomně držím vrtačku, ale ona přesně ví, co a jak. Nedávno jsme spolu vyšili poličku, já měřil, vrtal a nadával. Ona po 5 minutách přišla, podívala se a řekla, a neměla by být rovně, měla pravdu. Od té doby mám doma funkci pomocného dělníka. Služby hodinového manžela jsme jednou využili při montáži kuchyně a musím říct, že ten pán zvládl za 2 hodiny to, co já bych dělal celý víkend a ještě křivě. Všechny zdraví, Tomáš. Tak Tomáši, díky za upřímnou zpověď. Je fajn, že člověk se dokáže přiznat, že prostě něco mu nejde, ale právě od toho máme služby odborníků. Co vy, využili jste někdy služby hodinového manžela? Jak se vám třeba osvědčila a co jste řešili naposledy? Zavolejte do studia.

0: Tohle byl Phil Collins a tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeči, kde si povídáme o služeb hodinového manžela. Já se vás taky ptám, jestli máte doma svého hodinového manžela. Ode mě už jste se dozvěděli, že můj manžel je 100%, takže služeb hodinového manžela není potřeba. Ale já už jsem teď zavolala Honzovi Plouharovi, herci činoherního studia v Ústí nad Labem. Honzo, přeji hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Tak co ty, jsi doma hodinový manžela, nebo třeba, že by si měl doma hodinovou manželku?
1: Hodinovou manželku nemám.
0: Ano.
1: Snažím se samozřejmě všechny takové ty drobné práce udělat samozřejmě sám. A když si nevím rady, tak místo hodinovýho manžela teda využívám služeb svých kamarádů, kteří některým věcem rozumí samozřejmě víc než já, takže mám spoustu přátel, kterými s některými věcmi pomůžou, ale samozřejmě se snažím ty normální takový běžný opravy a podobně udělat si sám.
0: Honzo, co je pro tebe běžná oprava? Třeba elektrická zásuvka, výměna žárovky anebo polička?
1: Žárovky, přesně tak. Takový ty různý dvířka u různých skříněk, že výměna baterie, sprchy a podobné věci, aby se odvíraly dveře tak, jak mají, a aby nevrzaly a podobně. Takže takhle.
0: Vzpomeneš si, co jsi naposledy doma opravoval, co jsi naposledy řešil?
1: No tak to byly přesně skříně a šupliky, které nám trošku jako vypadávaly a už se tak jako už byly v takovém trošku dezolátním stavu, že už nám zůstávaly trošku v ruce a nebyly v tom správném úhlu, jak by měl být, tak to jsem si vzal šroubováka, trošku jsem to všechno poopravil, aby to všechno fungovalo.
0: No a jak to dopadlo? Manželka byla spokojená?
1: Ano.
0: Ano.
1: A byla úplně nadšená, že samozřejmě může zase zavírat skříň a zatáhnout čuplik.
0: Honzo, musím se tě i zeptat, protože jeden posluchač nám psal, že třeba není problém montování nábytku, ale vím, že spoustu lidí s tím má problém, tak co když si třeba tvoje manželka vymyslí, že chce novou komodu, zvládneš ji smontovat úplně v pohodě?
1: To ona si vymýšlí docela často a není to problém, ono dneska ty návody k různým skříním, skřínkám, komodám už jsou dneska tak jako opravdu jednoduchý pro každýho téměř, si myslím, že to zvládne své pomocí, takže tohle zvládám rozhodně sám.
0: Honza Plouhár, herec činoherního studia v Ústí nad Labem. Honzo, díky, že jsi se nám svěřil, jak to u vás doma funguje. Měj se a naslyšenou. A co vy využíváte doma svého, máte doma svého hodinového manžela nebo manželku? Musíte využít třeba i služeb nějakých odborníků hodinového manžela? Tak klidně volejte do studia na telefon 475 212 212. Společně dáme řeč a dál můžete psát e-maily. Další si přečteme po písničce.

0: Tohle byla Miroslav Žbirka a tady je Český rozhlas Sever. My pokračujeme v našem dnešním tématu v Dáme řeč. My si povídáme o hodinovém manželovi nebo manželce. Já se ptám, jestli někoho takového šikovného máte doma. A když jsem si zadala na internet hodinový manžel Ústí nad Labem, tak v okolí mi vyjelo na 10 šikovných řemeslníků. Většinou nabízí různé pomocné a údržbářské služby v domácnosti, v kanceláři, včetně skládání nábytku, drobných oprav. A taky je tady vrtání polic, garníží, konzolí, dokonce i elektro, výměna lustru, budových světel, opravy a výměny zásuvek a vypínačů. No a neustále se to vlastně motá okolo právě těch drobných věcí okolo domácnosti. Ono se to nezdá, ale složit takovou zásuvku není nic moc jednoduchého. A k nám na e-mail napsal i pan Pavel z Ústí nad Labem. Dobrý den, já patřím k lidem, kteří si vždycky myslí, že to přece nebude tak složité. Naposledy jsem se rozhodl opravit dveře od skříně, které špatně dovíraly. Výsledek byl takový, že po mém zásahu nešli zavřít vůbec. Nakonec přijel hodinový manžel, kterého zavolala manželka. Dveře opravil během 10 minut a ještě mi opravil vyklající se židly, které už jsem si radši ani nevšímal. Nejvíc mě pobavilo, když odcházel a řekl, tohle bývá po domácích opravách celkem běžné. Tak jsem pochopil, že v to nejsem sám a služeb hodinového manžela můžu rozhodně doporučit. Nemáte se, pánové, vůbec za co stydět. Tak pane Pavle, díky za e-mail.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tohle byla Madonna a tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o službách hodinového manžela. Já se vás ptám, jestli máte doma svého hodinového manžela nebo dokonce manželku. A taky mě zajímalo, kde se služba hodinový manžel vlastně vzala. Začala se více rozšiřovat kolem roku 2005, tedy u nás, i když podobná výpomoc fungovala už dávno předtím spíše sousedsky. Prostě šikovný člověk z okolí přišel něco opravit, něco přivrtat, pomoct. Samotný výraz prý vznikl v Rusku a měla to být tak trošku nadsázka, tedy muž, který přijde na hodinu domů a vyřeší všechno, co běžně nestíhá v úvozovkách manžel. Odtud je právě název hodinový manžel, to se pak rozšířilo dál do Evropy a včetně Česka. No a já osobně si myslím, že takových šikovných lidí je dneska opravdu málo. Četla jsem, že hodinový manžel je už několik let jedna z nejpoptávanějších řemeslných služeb u nás a tvoří skoro pětinu všech objednávek drobných oprav domácnostech. A navíc v Česku dlouhodobě chybí tisíce řemeslníků, takže když člověk doma nějakého šikulu má, měl by si ho doopravdy hýčkat. A my pokračujeme v našem vysílání, já vám posílám další písničku a zaspívá skupina Činasky. Dva večer.

0: Tohle byla skupina Činasky a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řečeno a já ve studiu vítám svého kolegu Milana Krále. Milane, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak co ty, jsi doma hodinový manžel?
1: Přiznám se, že nějaké drobnosti opravit dokážu,
0: jaké?
1: Ale když se něco rozbije jako většího, tak samozřejmě voláme nějaké opraváře. Tak třeba nedávno pračka začala týct, tak jsem zjistil, že prasknul, máme přední plnění, takový ten gumový límec,
0: ano.
1: Je navázaný na ten buben. A to jsem si zprvu říkal, no tak to jako servisáka. Pak jsem si pustil asi 4 nebo 5 videí na internetu a zjistil jsem, že on to asi tak těžké nebude.
0: Mm-hmm.
1: Tak první radost byla, že jsem objednal ten správný límec, že protože jich je hrozně moc druhů. No a druhá velká radost, že jsem teda musel rozebrat celou pračku, ale ten límec jsem vyměnil a všechno jako klaplo, ale myslím si, že jsou i šikovnější chlapi. Mám třeba jednoho kamaráda, ten už za život dokázal vyměnit třeba 3 manželky.
0: No, to je taky kumšt, že jo, důležité, ať to jednou vyjde. Milan Král, který vás provede dopoledním expresem, tak díky a naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči právě předávají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Provoz na nádraží u Ústí nad Labem Západ je kvůli nehodě dvou vlaků částečně omezený. Hudební festival Labefest v Děčíně bude koncem května zdarma. Dnešek bude většinou zataženým, s deštěm, přeháňkami ojediněle bouřkou a teplotou do 18 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Hasiči skončili se zásahem u Rynartic na Děčínsku. V tuto chvíli předávají požářiště správě Národního parku České Švýcarsko. Vydatný noční déšť jim pomohl s dohašováním. Stále ještě jsou ale v terénu a vyhledávají skrytá ohniska. Teď bude mít dohled nad oblastí Národní park, říká mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Jednotky pomalu balí, budeme odjíždět, zbalíme štáb a postupně opustíme úplně místo zásahu. Národní park má nasmlováno 6 jednotek hasičů, které budou provádět požární dohled po dobu 14 dnů.
1: Provoz na nádraží Ústí nad Labem Západ je částečně omezený. Od osobního vlaku Českých drah narazila lokomotiva. Při nehodě se lehce zranili tři cestující. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského je kvůli současnému vyšetřování příčin nehody odřeknutý osobní vlak číslo 6437 do Litoměřic. Omezení potrvá podle webových stránek Správy železnic do 11 hodin. Děčínský hudební festival Labefest bude letos zdarma. Vedení města tak chce akci zpřístupnit většímu počtu lidí. Podle primátora Jiřího Anděla z hnutí ANO tak lidé mohou navštívit festival i spontánně. Kromě koncertů je připravený i program pro děti. Návštěvníci, kteří si už vstupenky zaplatili, dostanou peníze zpátky. Tomu, kdo si koupil lístky online, přijde celá částka na účet.
4: Ostatní musí zajít do začátku festivalu do infocentra. Podle mluvčího města Luďka Stínila, vstupné nebylo hlavním zdrojem příjmu festivalu. Těmi jsou například nájmy od stánkařů, dary od sponzorů a dotace Ústeckého kraje. Letos město oproti loňsku snížilo festivalový rozpočet o milion, tedy na 3,5 milionu korun. Z Děčína Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
1: Děti by se před nástupem do základní školy měly naučit, jak zvládat své emoce a vztahy. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu je socioemoční vývoj důležitý pro další vzdělávání. Proto organizace SOFA připravila nové vzdělávací plány pro školky. Učitelům nabízí konkrétní aktivity a hry, které mají dovednosti u dětí rozvíjet.
2: Počasí.
1: Bude většinou skoro zataženo, déšť, přehánky, ojediněle bouřky, teploty dnes do 18 stupňů a maxima na horách do 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Rumburku na Děčínsku ve Starokřečanské ulici, tak projíždějte s opatrností, na místo jede policie. To byly zprávy v 10. Já vám přeji i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už máme chvíli po 10. hodině a tak je čas na dnešní dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Mostecký fotbal nemá jen Josefa Masopusta, dalšího odchovance si představíme za chvíli v seriálu Slavní Severočeši. Na druhý ročník výpravy na Studenec můžete s klubem českých turistů Česká Kamenice vyrazit zítra v pátek 8. května. Více v Křížem krajem a přineseme i jednu zajímavost. Soud v Hradci Králové rozhodl o majiteli poštovní známky v hodnotě zhruba 5 milionů milionů korun, která navíc před 30 lety zmizela v Tokiu. Podrobnosti kolem 10:30 a opět budou připraveny i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Věry Martinové nebo Michala Tučného. Teď už je ale s kytarou připravený Jarek Novalica. Hezké dopoledne.
2: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: Věra Martinová je asi největší hit a Malý dům nad skálou, jinak písničky, které nestárnou u nás na Českém rozhlase Sever. 10 minut po 10. hodině a v dopoledním expresu teď je připravený další slavný Severočech. Milan Knotek tentokrát zabloudí do kategorie sport, konkrétně do fotbalu, a začneme v Mostě.
1: Slavní Severočeši patří do první desítky historicky nejvytěžovanějších hráčů České fotbalové ligy. Obránce Jiří Fleischmann hraje i po 40. nejvyšší soutěž. Narodil se v roce 1984. S fotbalem začínal v Baníku Souš. Potom nastupoval za Most, Blšany a Sokolov. V roce 2010 přestoupil do Liberce, kde zažil vrchol kariéry. V sezóně 2011 a 12 zde získal titul a o 4 roky později i český pohár. S libereckým Slovanem si zahrál Evropskou ligu. Po 128 ligových zápasech a 8 gólech ho v roce 2015 ze sestavy vytlačil Lukáš Bartošák. Fleischmann pak posílil Mladou Boleslav. Po 3 letech putoval do Ostravy, kde se stal, stejně jako v Liberci, jednou z opor. Od roku 2023 kope za Karvinou. Na konti má už 440 ligových zápasů a i v 41 letech místo v sestavě. Novináři už k jeho jménu často dávají přívlastek nestárnoucí. A také o něm píší jako o muži s příkladnou životosprávou. Jiří Fleischmann jednou nahlédl i do reprezentace. Pod vedením trenéra Pavla Vrby odehrál v červnu 2014 přátelské utkání proti Rakousku, který naši v Olomouci prohráli 1-2.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rád.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá, děkuji ti. 10 hodin 19 minut rozjel se dopolední expres Českého rozhlasu Sever. I z našich výšlepů se severem na Bukovku nebo se severem na Jedlovu víme, že rádi vyrážíte na výšlepy. Jeden pro vás máme právě teď na zítřek.
2: Křížem krajem.
1: Na zítřejší páteční druhý ročník výletu na Studenec vás zvou Zuzana Benediktová z Klubu českých turistů Česká Kamenice a naše redaktorka Eva Bucharová.
3: Paní Benediktová, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Kde se 8. května sejdeme?
4: Na Studenec vyjedeme autobusem linkovým, takže se sejdeme po 9. hodině ráno na zastávce Pražská a vyjedeme nahoru do zastávky Líska Horní.
3: Jak se šlape z Lísky nahoru na Studenec?
4: Blízké Horní je to opravdu zjednodušený výstup, protože nás ten autobus několik výškových metrů vyveze nahoru a pak už po červené turistické značce pokračujeme na rozhlednu na Studenci. Je to kilometr, kilometr a půl.
3: Povězte nám něco o rozhledně Studenec. Co máme od ní očekávat?
4: Rozhledna Studenec je subtilní železná rozhledna s litinovým schodištěm, který se táhne uprostřed té rozhledny a je to kulturní technická památka a byla zrekonstruovaná v roce 2009. Proběhla komplexní rekonstrukce, ta rozhledna tam byla na místo vrácena vrtulníkem, tak to byla velká událost.
3: Studenec je jedna ze 700 lužických hor. Co je tedy odtamtud vidět?
4: Můžeme opravdu dohlédnout až do Krkonoš, s jistotou vidíme Děčínský Sněžník a výhled tam je i na celé České Švýcarsko a samozřejmě i na České Středohoří. Na druhou stranu opravdu z té rozhledny lze těžit to, že jsme vlastně na rozhraní 3 chráněných krajinných oblastí, takže můžeme do každé z nich nahlédnout. A cesta zpátky bude zajímavá, protože půjdeme přes Bratrské oltáře a zpátky do centra České Kamenice. Ten odchod bude takový, aby bylo možné z centra České Kamenice stihnout pětní akt v Rapštejně, který ten den město České Kamenice pořádá, tak aby ten, kdo má zájem, tak mohl pokračovat ještě do Rapštejna.
3: Na zajímavou turistickou akci na 8. května vás pozvala Zuzana Benediktová z Klubu českých turistů Česká Kamenice. Tak děkujeme, ať vám vše klapne, těšíme se, na shledanou.
4: Děkuji, na shledanou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu

0: Dnes se v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever hodně děkuje. Před malou chvíli děkovala Lucie Bílá, teď nám Jiří Korn zpíval písničku s názvem Dík. Za minutu a půl tady máme 10:30, my pokračujeme s naším dopoledním vysíláním. Více než 100 let stará československá poštovní známka patří dědicům nizozemského sběratele Johana Kleina. O vlastnictví filatelistické rarity v hodnotě okolo 5 milionů korun rozhodl krajský soud v Hradci Králové. Potvrdil tak rozsudek okresního soudu v Semilech, který loni v září vyhověl Kleinovým potomkům ve sporu s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka.
1: Rozsudek okresního soudu se potvrzuje.
2: Jde o takzvanou žilkovanou 4 korunu z roku 1919. Ta se podle Kleinových dědiců ztratila na výstavě v Tokiu na začátku 90. let. Znovu se pak objevila v roce 2017 na jedné z pražských aukcí, kam ji přinesl právě Ludvík Pytlíček. Na to, že může jít o ukradenou známku z Tokia, upozornil Josef Chudoba ze Svazu českých filatelistů.
3: Prokázalo se, že to je ta známka, která byla ukradená v Tokiu, a jsem rád, že vlastně po 9 letech tyhle ty soudní řízení skončily a že vlastně ta známka se může znova objevit na trhu, na výstavách a ve sbírkách.
2: Pytlíčkova rodina před soudem dlouhodobě prosazovala, že sběratel vzácný exemplář od nizozemského filatelisty koupil. Dcera Ludvíka Pytlíčka Martina Kovač po vyhlášení rozhodnutí neskrývala zklamání.
4: Jsem si jistá, že známka patřila našemu tatínkovi, bohužel se nám to nepovedlo prokázat, což je prostě po 30 letech komplikované, ale nic tím už neuděláme asi. No.
2: A právě chybějící důkazy byly při rozhodování krajského soudu klíčové, vysvětluje jeho mluvčí Kateřina Jarkovská.
5: Žalovaným se především nepodařilo prokázat, že pan Pytlíček starší zakoupil tuto předmětnou poštovní známku od původního majitele ještě před konáním výstavy v Tokiu v roce 1991.
2: Právní zástupkyně Eva Šimková, která ve sporu zastupuje Kleinova syna, považuje rozhodnutí soudu za správné a spravedlivé.
6: Pro mého klienta osobně má tento spor veliký rozměr, protože v podstatě navázal na úsilí svého otce, který dlouhodobě známku hledal, a nyní se mu podařilo toto vlastně zlegalizovat. O to víc nás těší, že soud nakonec se přiklonil k spravedlnosti a přihlédl k faktům a důkazům namísto tedy domněnkám a nepodloženým tvrzením.
2: Rozsudek krajského soudu se podle mluvčí Kateřiny Jarkovské stane pravomocným v momentě doručení všem účastníkům řízení. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
7: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
8: Co tě znám, tak...

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. To byl Michal Tučný, brzy bude pokračovat Roy Orbison, bude tady také skupina Kryštof. Teď už 10 hodin a 36 minut. Tušíte, co to je žahour? Tak kuchaři a kuchařky, možná už víno, a právě tuto ovocnou omáčku nám teď v Babských radách představí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, z kořice případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte dnešní dopolední Express. Za pár vteřin už tady máme 10:45. Přede mnou sedí Slávka Brádlová. Podíváme se na to, kde se co dnes děje, kam můžete vyrazit za kulturu. Slávko, vítej.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No popravdě řečeno, máme toho hodně. Tak to vezmu jako telefonní seznam. Louny, oblastní muzeum, dnes už od 10. hodiny, tam mají výstavu Odkrytá tajemství země. A jsou to vlastně ty nejzajímavější a nejkrásnější archeologické nálezy. Já si myslím, že tahle výstava stojí za to, potrvá pár dnů ještě dál, tak si to můžete užít. Pozvu také do Žatce na 19. hodinu, a tam bude vystupovat Vlasta Redl s kapelou. Tak já si myslím, že tohohle písničkáře netřeba moc představovat. Včera jsme o něm mluvili, tak dnes tedy bude k vidění a k poslechu v Žatci v Městském divadle. Kadáň, klášter a Amfík, tamní amfiteátr, zve na takový festival živé kultury, Do díla se to jmenuje. A opravdu si tam užijete zábavy nejrůznější. Dokonce s vystoupením folkového tria Nestraš a tramp folkové legendy Hop Trop. Tak a pokročme do Ústí nad Labem, univerzitní kampus, 14. hodina. To jsou údaje pro ty, kteří chtějí absolvovat studentský majáles 2026. No, počasí tedy nic moc, ale dejme tomu, že do té 14. hodiny se to trošičku umoudří. Budeš mít i předpověď počasí, ve zprávách uslyšíme. Tak doufám, že tedy to počasí se umoudří. Čeká vás tam živá hudba, soutěže a další zábava. Děčín Městské divadlo zve na 19. hodinu na komedii Didiera Carona Ďábelský plán. A neb jak získat větší byt. Jančenský, Dana Morávková, Daniel Rose a další. No a poslední tip, to je pozvánka do oblastního muzea v Děčíně, kde dnes zahajují výstavu modelů lodí. Zároveň je to mistrovství České republiky lodních modelů kategorie C. Modeláři, znalci vědí a hlavně uvidíte tam spoustu přesných maket v minulosti nebo i dodnes existujících lodí plachetnic i lodí motorových. Tak já myslím, že to docela stačí, jenom přidám, že tahle výstava modelů v Děčínském muzeu potrvá do 10. května.
0: Jak tak koukám, Vlasta Redl, Jaroslav Samson, Klenk se nám tady toulají po severu Čech. Doufám, že jim to vydrží co nejdýl.
1: Já si myslím, že jejich písničky mají pořád co říci a že na nich vyrůstá. No, druhá určitě možná tak svým způsobem i ta třetí generace.
0: Tolik tedy Slávka Brádlová, děkuji za tipy. No a když už jsme u těch písničkářů, aby Daněk připravený teď u nás, budeme vzpomínat. Slávko, děkuji a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

V Národním parku České Švýcarsko skončilo hašení požáru, území se teď bude hlídat. Víc prozradíme v dalších zprávách, které tady budou za necelých 9 minut na Českém rozhlase Severa. Ještě docela si poslechneme třeba Erose Ramazzotti, bude tu i Palo Habera. Stále hezké dopoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlás v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Hasiči ukončili zásah v Národním parku České Švýcarsko. Park teď bude 2 týdny území intenzivně hlídat. Klášterec na Tohří musí investovat desítky milionů korun do modernizace současného domova pro seniory a zvažuje i stavbu nového. Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. Bude většinou zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky a teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala místo požáru u Rynartic na Děčínsku od hasičského záchranného sboru. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Po 6 dnech boje s plameny tak mohou místo opustit stovky hasičů, desítky kusů techniky a speciální vybavení, jako jsou drony a kamerový systém.
5: Nařizujeme opatření, které po předání zásahu, likvidaci zásahu, provádět správa Národního parku.
6: Předal oficiálně požářiště ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček řediteli parku Petru Křížovi.
7: Máme dohodnuté jednotky dobrovolných hasičů, kteří nám s tím pomůžou, a také naše kolegy ze Šumavského národního parku.
6: Upřesnil Petr Kříž. Na oblast budou také ve zvýšené míře dohlížet drony s termokamerami. Příčina požáru zatím není jasná. Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Na desítky milionů korun vyjde modernizace současného domova pro seniory v Klášterci na Tohří. Podle vedení města jde hlavně o přizpůsobení budovy přísným požárním předpisům. Co všechno je nutné udělat, popisuje starosta Štefan Drost z Hnutí STAN.
8: Další ta etapa je tam vybudování schodiště nebo výtahu. Ty výtahy jsou tam dva, tak ještě třetího. To máme připraveno projekčně. Je tam nutno přeložit horkovod, přeložit elektřinu, přívody a tak dále.
4: Město proto zvažuje za obdobné peníze stavbu úplně nového domova pro seniory. Rozhodovat o tom bude nové vedení města po podzimních volbách. Kriminalisti navrhli obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci. V případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogérie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. 63% příjemců tvoří rodiny samoživitelů s malými dětmi. Potravinové banky zároveň pomáhají seniorům, lidem se zdravotním postižením, osobám bez domova nebo lidem zasaženým náhlou krizovou situací.
3: Počasí.
4: Bude většinou skoro zataženo s deštěm, nejvyšší denní teploty do 18 stupňů, čekáme taky bouřky a na horách teplotu do 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na D8 ve směru na Německo na 70. kilometru u exitu Trmice. Počítejte s dodávkou, která tam překáží s poruchou. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné dopoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever bude člověk, kterého můžete znát z televizní obrazovky. Průvodce v pořadu Tři v zahradě, dříve Ferdinandovi zahrady, autor několika knih o zahradě a jinak český zahradní a krajinný designér Ferdinand Leffler.
3: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Na zahradě bychom měli žít a ne stále trpět pocitem, že musíme něco dělat. Tak to je motto českého zahradního a krajinného architekta Ferdinanda Lefflera, který je dnes hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Sever a já ho vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
1: A u nás jsou posluchači zvyklí, že si občas nějakou otázkou, když je něco zajímá, zavolají. Tak já jenom připomenu linku 475 212 212. Máme i e-mail host@sever.rozhlas.cz. Vy jste stihl pozbírat už mnoha ocenění za práci, které se věnujete, vydat několik knih, spolupodílet se na televizním pořadu České televize Tři v zahradě. Tak teď nevím, čím úplně začít, asi tím vaším úplným začátkem. Jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Děkuji za tu otázku. Jako klasický středoškolák já jsem hledal, co bude moje další profese, kam se pustím, co začnu dělat. Já jsem byl tak nějak definován, že budu lékařem, případně zubařem celý život, že jsem z lékařské rodiny, tak jsem je tak všechny odbíval tím, že teda budu lékařem, zubařem, ale jak se to přiblížilo, tak jsem si uvědomil, že se mi nechce strávit celý život v nemocnici a nebo v předklonu u zubařského křesla. A musím říct, že jsem vždycky hrozně rád cestoval, bavilo mě nabíjet se přírodou, bylo mi nesmírně dobře, když jsem měl ruce v hlíně a něco jsem takového vytvořil.

0: se mi to přesně stalo a musím říct, že od té doby jsem ani vteřinu nepochyboval, že to bylo dobrý rozhodnutí a je to prostě nejkrásnější profese na světě. No.
1: Já vám teď začínám pomalu závidět, musíte být hrozně vyrovnaný. Ta zeleň, ta práce na té zahradě. Co si máme představit pod názvem navrhování zahrad a co pod krajinný design?
0: Je to vlastně velmi podobný, dá se říct, že jsou to synonyma, s kterými se dá pracovat, i když ten krajinný design, tam člověk cítí víc té krajiny, parků. Naše práce dneska zdaleka nejsou jenom zahrady. Děláme parky po celém světě, děláme veřejnou zeleň, ale i třeba krajinu přesně zhuntovanou průmyslem, kterou dáváme dohromady, takže je to velmi pestré, to, co se děje vlastně, řeknu teď, od balkónu až po velké krajinné celky, řeknu teď jako pobřeží, řek a tak dále, tak dále, takže ta práce je fakt široká, každý si vybere to, v čem je mu dobře. Já mám dneska ateliér Flera plný šikovných lidí, 30 architektů, jsme velký ateliér, děláme zároveň teď na Kostarice, děláme ve Španělsku, v Itálii, teď jsem dostal zakázku ve Švédsku, jsme rozkročený opravdu tak, aby jsme mohli načerpávat inspirace všude ve světě a musím říct, že se nenudíme a každý den přichází nová, velmi jako zajímavá výzva a já nevím, snad díky tomu nikdy nezestárnem.
1: Teď, když vás tak poslouchám a podle toho, co jsem o vás četl, dá se to všechno stihnout vůbec?
0: Já miluji spolupráci s lidma. Jako mladý kluk jsem měl kapelu a vlastně jsem pochopil, jak je skvělý, jak to skvěle zní, když se nás sejde pět a každý umíme hrát na něco a jak je to úplně něco jiného, než kdybychom každý vzali jenom ten svůj nástroj do ruky a když se spojí ta kapela, tak to funguje a mě baví fakt spolupráce se šikovnýma lidma, takže já jsem obklopený fenomenálníma prostě odborníkama. Můj společník ve firmě Jirka Stiborek je fantastický kluk, je opravdu jako skvělý člověk a ještě k tomu odborník, kreje mi záda prostě ve všech ohledech a bez něj by to nešlo a prostě dalších 30 lidí kolem mě a díky tomu to celý funguje, takže stíhat se to dá a je to o spolupráci a o tom, že vás baví spolupracovat s lidma.
1: Pochvalte se trošku, vy jste vyhrál několikrát ta soutěž Zahrada roku.
0: Děkuju. Soutěž Zahrada roku samozřejmě potěšila velice, je to vlastně soutěž odborný poroty, která nás vyzývá vlastně každoročně, aby jsme přihlásili nějaký zahrady. Tuším, že to bylo 3x, 4x, 5x, ne každý rok se člověk vůbec jako stihne do toho přihlásit a já jsem tomu PR a tomu promu, tomu marketingu vždycky dával poměrně dost v architektuře, asi víc než moji kolegové, kteří dělají taky krásné zahrady, ale třeba se do té soutěže ani nepřihlásili. Mně prostě připadá, že je důležitý tu architekturu a vůbec jako péči o krajinu a o zahradničení víc ukazovat, proto jsem taky tady za váma přijel do Ústí, protože je to vlastně kousek kabátku té naší krásné planety, o kterém se tady můžeme bavit. Vaši posluchači, kteří teď poslouchají, tak mají možná mnozí z nich nějaký kousek tohle kabátku za domem, můžou se o něj starat a zvlášť dneska v období sucha a všech možných výzev, které tady máme, je hrozně dobrý se o tom bavit, otvírat ta téma a o ty svoje zahrádečky, ty svoje kousky kabátku se starat dobře a proto jsem tady a proto vstávám, proto mi to celý dává smysl.
1: My se k těm zahradám ještě dostaneme, také nakousneme vaší televizní kariéru, tak po písnice budeme pokračovat a já připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
3: Každý kluk

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ferdinand Leffler, zahradní designér, dnes hostem v našem vysílání. My jsme před písničkou mluvili o televizní kariéře, Tři v zahradě, dříve Ferdinandovi zahrady. Jak jste se dostal k televizi, jak před kameru?
2: Já jsem byl zván několikrát do pořadů typu Polopatě a podobných pořadů vlastně zahradnických a jednou takhle, když jsem šel po nějakém natáčení, tak se mi rozezvučil telefon a tam se ozvala Terka Frcelová, která byla vlastně scénáristka České televize a nabídla mi spolupráci a společně jsme se sešli na kafe a vymysleli jsme tenhle ten koncept. Já jsem věděl, že pokud chci dělat architekturu dobře a nechci ztrácet čas přílišným vysvětlováním každému klientovi, jaký typ zahrad chci dělat, tak musím udělat slušnou osvětu té práce ven, aby byla vidět a musím říct, že to se strašně povedlo, protože dneska, když si ode mě, od mého týmu někdo objedná zahradu, tak ví vlastně, pro jakou si jde, ví, že děláme přírodní zahrady, že děláme zahrady, které jsou postavené na přírodních principech, ale přitom jsou hezký, čistý, učesaný, dobře se v nich žije. A vlastně, když přijedu prostě na novou zakázku, tak už mám proti sobě člověka, který je na mě připraven a já na něj. Je to super.
1: Takže vy jste tu kameru tak trošku využil ke své práci.
2: Dá se říct. A zároveň jako dneska je to pro mě přesně prostředek, jak možná šířit i udržitelnost a ekologii, která za mě je prostě podstatná, takže ono je to win-win.
1: Mm-hmm. Pro posluchače, kteří třeba nikdy neviděli Ferdinandovy zahrady nebo Tři v zahradě, jaký je koncept toho pořadu, jak je třeba dlouhý?
2: Moc doporučuji, je to 17.55 každou sobotu, ještě budou dva díly teď, nebo na i vysílání najdete Tři v zahradě. Je to 26-minutový formát a vlastně navštěvujeme společně s dalšími dvěmi experty Aleš Kurz na stromy a Janka Běliková na trvalky navštěvujeme zahrady, kde vlastně jako radíme lidem s tím, jak je předělat. Oni nám říkají svoje přání, my jim doporučujeme materiály, rostliny, design a pak se tam vracíme a sledujeme, jak k té proměně došlo. A je to dost zábavný samozřejmě a našli jsme neskutečně šikovní lidi, kteří mě fakt vyrazili dech, většina z nich, co všechno dokázali vlastně za ty dva měsíce té rekonstrukce dělat. Takže je to prostě své pomocí, s naší radou přetvořená prostě krásná zahrada vždycky.
1: Mě teď napadly norské domy snů, které občas se sledují, ale to vlastně není úplně to stejné. Vy nepředěláváte ty zahrady, vy jenom radíte.
2: My je fyzicky nepředěláváme, my je kreslíme, radíme, pomáháme schánět rostliny, ale oni si je sami dělají. Což Ferdinandovy zahrady nebyly. Ferdinandovy zahrady byly postavený na de facto reálných projektech z našeho ateliéru Flera, který vlastně rekonstruovali prostě reální zahradníci a vlastně jsme koukali pod ruku odborníkům. Zatímco tady v Tři v zahradě je to velmi zajímavý pro lidi tím, že si to opravdu ty lidé dokáží udělat sami a nestojí to prostě miliony, což je prima.
1: Máte za sebou také několik knížek. Co je v těch knížkách? Nebo o čem jsou?
2: No poslední moje knížka, kterou jsem vám tady přinesl, Proč milujeme zahrady, je to vždycky praktická kniha narvaná fotografiemi z našich zahrad, které děláme. Chci inspirovat lidi, jak si zahrady udělat dobře, ale možná hlavně dneska je inspirovat k tomu, aby si uvědomili, že zahrady mají, že zahrada je neskutečný kousek, prostě největší pokoj, prostě zelený, který máte ke svému příbytku přisazen, kde můžete zažívat to, co zažíváte v přírodě, je to antidepresivum, je to místo, kde si zacvičíte, kde si zadejcháte, je to místo, kde si splníte všechny přání, které jste si ve svém domě nesplnili. A vlastně tohle připomínat a vlastně lidem říct, tohle máte vlastně kolikrát zadarmo, anebo nemusí to stát moc peněz, je za mě dneska hlavně to poslání. A udělat taky zahrady, které budou příjemné pro zvířata a pro děti, pro naše třeba rodiče v důchodu a tak dále. To je prostě to ten můj záměr.
1: My se v dalších vstupech dostaneme k těm zahradám. Jak tedy současné zahrady vypadají, jaké jsou trendy a vy můžete volat stále s vašimi dotazy na linku 475 212 212. Za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Český rozhlas Sever.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Zahradní a krajinný designer Ferdinand Leffler, kterého můžete znát z televizní obrazovky, například aktuálně z pořadu 3 na zahradě, který můžete vidět i v vysílání. Takže hned po tom poslechu našeho rozhovoru si můžete těch 8 dílů, nebo no, jich tam ještě...
2: Je tam 6. A bude to paráda, to si určitě užijte. No.
1: Takže to už můžete vlastně zkouknout i teď na internetu. Já jsem hledal o vás informace samozřejmě na internetu a vždycky jsem věděl, že ten projekt, se kterým jste někde vyhrál, tak u toho figuroval nějaký další člověk a dost často to byla žena. Pracuje si vám takhle nějak líp, nebo proč toho druhého?
2: Ten obor jako zahradních architektů je vlastně plný žen. Mužů je tam méně, prostě když se řekne zahradní architektura a je vám 18 a vybíráte si, co budete studovat, tak jsou to většinou ženy, který to napadne. Takže já mám plný ateliér žen, mám tam několik i mužů, s některými jsem rozhodně vyhrál soutěže taky, ale většinou jsou to architekty a to se prostě nabízí z těch 30, je to prostě 28 žen, tak to je. A pracuje se mi skvěle s ženama, každopádně. Ten ženský element zbožňuju, kdo by ne.
1: Takže i ta škola byla se ženama.
2: Další. Je to tak, žen je prostě v tomhle oboru spoustu a lákám všechny muže, protože těch by tam bylo potřeba taky, ty jsou zase techničtější a je to potřeba, je to fakt nádherný obor, pokud zvažujete, kam jít studovat. Zahradní architektura je fantastický obor.
1: Tak mě to zajímá čím dál tím víc, když jsem slyšel, že dirigent symfonického orchestra, že to je člověk vyrovnaný. Teď mám další tip. Jste na nějakou svoji realizaci opravdu pyšný a je to třeba i někde vidět, myslím tím veřejný prostor, kde bychom to mohli navštívit?
2: Je jich tolik, musím říct, těch realizací za mnou, že byl bych špatným otcem těch zahrad, bych teď jmenoval jednu. Teď mě hodně baví, vlastně přebudováváme si hájenku v jižních Čechách, která se jmenuje Baldínka. Je to krásná hájenka s 8 hektarama kolem a tu děláme jako takovou laboratoř zahradní architektury. Děláme tam workshopy nádherný, učíme lidi plánovat zahrady, učíme lidi pěstovat zeleninu, pěstovat ovoce, takže baldínka.cz, pokud se budete chtít podívat, tak tam je spoustu workshopů i vypsaných, moc to doporučuji. A tam skutečně děláme zahradu, která má pěkně splynout s tou jihočeskou krajinou, to znamená, má být nenásilná, krásně jako vplynout do té krajiny. A to je jakoby docela těžká disciplína, k chalupám vlastně, lidi obecně k chalupám často to přeženou a snaží se to jako přemoderovat a příliš mnoho takových těch orvaných jako rádoby starých prvků, hrnků, hrnců, hrábí, dřevěných a podobně. To je velká škoda. Dělejte prostě naopak pokorný ty zahrady k těm chalupám, ty vypadají skvěle, když tam vysadíte jeden krásný ořešák na správné místo, umístíte lavici, tak máte vlastně vyhráno. Takže já fakt ty svoje realizace miluju. Napadá mě teď jedna realizace, co jsme dělali na Kostarice, která je vlastně v džungli, která přesně byla o tom nezasahovat a neničit tu džungli a naopak jí pomoci. Na Zanzibaru jsme dělali zahradu vlastně naopak jako ve vypáleném prostě prostoru, kde byly jenom kameny a nic jiného. A vymyslet tam zahradu, která nebude potřebovat moc vody, moc chemie, moc lidské práce, to byla výzva. Takže i na tuhle tu zanzibarskou zahradu jsem hrdý, ale řekl bych, že každá zahrada, která se povede tak, že když tam přijdete a ty lidi tam žijí, tak mě potěší a každou miluju stejně.
1: Mně teď napadá typická česká zahrádka, kterou jsme chataři, jsme zahrádkáři a můj pocit je, že je ten odklon od těch zahrad našich babiček a rodičů, kde bylo hodně zeleniny, ovoce, ovocné stromy, že to máme spíše na relaxaci. Je to pravda nebo ne?
2: No, můj pocit je, že to je spíš naopak a že se k tomu dostáváme a spoustu mladých lidí dneska za mnou přichází s tím, že právě chtějí ovoce, chtějí jedlou zahradu. My jsme udělali onlineový kurz na jedlou zahradu, kde fakt lidi učíme a vysvětlujeme jim, že všechno, co v té zelení budou chtít vysadit, tak může být jedlý a že je škoda sázet keř, který je de facto jako není k užitku, ale raději šáhnu po něčem, co jedlý bude pro nás nebo pro ptactvo. Já dneska tady od vás jedu přes drůbežárny a budu si nakupovat slepičky prostě na svůj baldínku, kam pak pokračuju dál. Slepice jsou velký téma dneska do zahrad, dají se dělat tak, že nesmrdí, neruší sousedy a tak dále. Takže já dneska velmi kvituju to, že právě příklon k tomu, že lidi chtějí zahrady, které budou užitný.
1: Jste mi trošku teďko přihrál se zvířátkama. My budeme po písnice pokračovat dále. Já připomenu poslední možnost zavolat si s dotazem 475 212 212.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes Ferdinand Leffler, zahradní a krajinný designer. Už jsme probrali všechno možné a nakousli jsme před písničkou také zvířátka, slepičky. Mně se někde líbilo, vy jste v rozhovoru uváděl, kupujte dětem zvířátka, budou vyrovnanější, je to dobré pro jejich psychiku. Já s tím naprosto souhlasím, to se mi líbilo tohle.
2: Taky jsem pak dostal pěkný klepec teda na sociálních sítích, kde mi psali lidi, to budou zase plný útulky. Já jsem to, přátelé, vůbec tak nemyslel. Já jsem myslel, jako pokud chcete pořídit svým dětem zvíře, tak na nic nečekejte, protože přesně čtyřletý, pětiletý dítě to ocení nejvíc a furt tady řešíme, jak jsou přilepený k telefonům a k obrazovkám. Právě to zvíře, ten pejsek ideálně, to je to zvíře, který fakt si to dítě oblíbí, bude s ním chodit ven, naučí se s ním zodpovědnosti a čekat na to, až mu bude 15, prostě kdy to dítě vypadne z domova, je škoda prostě, protože ten pes zůstane jenom vám a tomu dítě už nic nedá. Takže pořizujte dětem zvířata, nejlíp ty z těch útulků, ať tam nezůstávají ty pejskové chudáci.
1: Mně napadá také, aby děti pomáhaly i na té zahrádce. I to je vlastně pro tu psychiku dobré.
2: To je velká výzva. To je velká výzva. Vím, že máte malé dítě, já mám 4 puberťáky doma. Dostat je do zahrady je čím dál tím samozřejmě složitější, ale chce to udělat oheň, něco dobrého uvařit. Ideálně dá se třeba promítat kino venku v zahradě, rozdělat sauna, prostě vodní prvek a tak dále. Přemýšlejte o tom, co vám tam ty děti dostane. A když už tam pak jsou, tak jim můžete dát taky nenápadně do ruky třeba hráby, oni vám pomůžou, ale že by toho bylo moc, od nich to nemohu říct. Ale v obce si připojí třeba k sekání dříví a tak dále, je to prima.
1: Třeba budou držet hráby, ani si toho nevšimnou. Tak no, zeptám se, jsou i lidé, kteří si objednaný úplně kompletní servis, tedy i následnou péči o tu zahradu, tak vy navrhujete ty zahrady, jste schopni vlastně udělat celou tu zahradu?
2: Ano, samozřejmě ta bublina lidí, kteří si můžou dovolit dražšího krajinného architekta, zahradního architekta, tak velmi často považuje za vlastně správný to nechat potom i odborně zrealizovat. Máme kolem sebe skvělý zahradní, který nám s tou realizací pomáhají. Na druhou stranu je čím dál tím více lidí, kteří si nechají navrhnout precizně tu zahradu, dostanou i ten prováděcí projekt, tu prováděcí dokumentaci s přesným návodem, jak mají vlastně postupovat při zakládání cestiček, vodních prvků, osazovací plány, samozřejmě precizně zpracovaný, aby věděli, co mají kde sázet. A pak si to dělají sami a já to považuji za velmi správný, protože to je spojující, prostě rodinu to spojí, přátelé, prostě pozvete, uděláte si zahradu a pak kdykoliv se do té zahrady pravíte, kouknete se na ní, tak vidíte vlastně ty zážitky, které jste měli, když se to vytvářelo a ta zahrada má pro vás stejný kouzlo, jako když si spolu třeba s rodinou dohromady uvaříte. Prostě vy tam v ní žijete, koukáte na ní celý rok, takže za mě vytvořit si zahradu sami je prostě skvělý přístup a moc to všem doporučuji.
1: Dá se mluvit i o druzích zahrad? Je třeba zájem o nějakou exotiku, třeba o japonské zahrady?
2: Určitě zájem je. Takový zájem naštěstí za námi nepřichází. My děláme zahrady fakt jako český. Snažíme se vyjít vstříc tomu, co sem patří. Nemám rád prostě přehnaný nějaký rádoby japanizující nebo já nevím, toskánský zahrady v českém prostředí. Myslím si, že máme fenomenální tady možnost výběru rostlin, stromů, keřů. I ten styl vlastně té české venkovské zahrady. Ty zahrady, kde jsou rozkvetlý jabloně, kde jsou růže, pivoňky, ale i třeba moderní přístup, řeknu teď ke smíšeným trvalkovým záhonům, je naprosto v pořádku, ale využívání českých lokálních materiálů, to znamená, nepovezu traver přes půlku planety, nebudu dělat sám na sebe komedii s nějakým umělohmotným dřevem, prostě vemu to, co mám poblíž, z toho udělám zahradu a ta zahrada bude vždycky skvělá, pravdivá a uvidíte, že bude takováhle zahrada nejkrásnější ze všech.
1: Říká David Leffler.
2: Ferdinand, já jsem Ferdinand.
1: Pardon, to byl přeřek, omlouvám se, Ferdinand Leffler, zahradní a krajinný designer. Mockrát děkujeme za návštěvu. Bohužel náš čas není nafukovací, ale já myslím, že se domluvíme a třeba se u nějakého konkrétního, nějaké konkrétní zahrady i zastavíme, jako budete vítán jako host dopoledního expresu Českého.
2: Velmi rád, děkuji za krásné otázky. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Valdemar Matuška, jeho hit s názvem Kladivo, 11 hodin 42 minut pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Požár v Národním parku České Švýcarsko je oficiálně zlikvidovaný. Hasiči už předali plochu, na které hořelo, správě parku. Ta bude požářiště společně s několika jednotkami dobrovolných hasičů hlídat ještě další 2 týdny. V místě, kde měli hasiči hlavní štáb, je teď naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, já teď stojím v místě, kterému se říká Na Saule, je to u informačního centra za Dolní Chřibskou směrem na Tokání, tady měli na Velké Louce hasiči hlavní štáb a jsou tady ještě pořád desítky vozidel, ale jednotky už se pomaličku připravují na odjezd. Hasičský záchranný sbor předal správě parku požářiště v 10 dopoledne, bylo potřeba podepsat papíry s opatřeními, které hasiči parku nařídili, a jak uvedl ředitel parku Petr Kříž, práva celou noc vyjednávala s dobrovolnými hasiči z okolí o pomoci s dohledem nad požářištěm a na to předání se pořádně připravila. Správa parku taky díky deštivému počasí zrušila opatření, která platila po dobu požáru, tedy zákaz nočního vstupu do lesa a návštěvníci už nemusí chodit jenom po vyznačených trasách a otevřená už je i silnice z Rynartic do Dolní Chřibské i turistické trasy, které byly zavřené.
0: Hasiči tedy předali požářiště správě Národního parku. Co teď bude s oblastí dál?
1: Tak 2 týdny na ní budou dohlížet jednotky sboru dobrovolných hasičů, těch bude 6 těch jednotek, každá jednotka bude mít 4 muže a bude vybavená cisternou. Hlídat budou také strážci parku a na pomoc jim přijeli i zaměstnanci Šumavského národního parku. A bude to vypadat tak, že budou nepřetržitě v terénu hlídky, nad oblastí taky bude ve zvláštním režimu létat dron s termovizí. Takové drony má správa Národního parku k dispozici 2. Vyhledávat budou skrytá ohniska a to místo bude tedy pod dozorem ve dne v noci.
0: Už se ví, proč začalo v sobotu 2. května v okolí Rynartic hořet a jaké jsou škody po požáru?
1: Tak to se zatím úplně přesně neví. Oblast navštívili jak vyšetřovatelé policie, tak hasičů a policisté si přivedli na pomoc taky speciálně vycvičené psy, kteří umí vyhledávat urychlovače hoření. Zatím tedy ale žádný oficiální výstup, který by příčinu požáru upřesnil, není. A nicméně mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov už řekl, že může vyloučit přirozenou příčinu vzniku požáru, tedy úder blesku. Škody zatím vyčíslené nejsou a podle Salova by se mohly náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a tím hasebním zásahem, vyšplhat na zhruba 15 až 20 milionů korun. Já ještě dodám, že vznik požáru začala policie vyšetřovat jako obecné ohrožení z nedbalosti.
0: Říká kolegyně Daniela Plařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Disko příběh Michala Dadeda nám se blíží 12. hodina, tak popřeji dobrou chuť k dnešnímu obědu a samozřejmě je opět připravená před koncem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever Slávka Brádlová. Dnešní recept bude na sladko.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pokud vám ještě zbyly mandle od velikonočních mazanců, tak je můžete zužitkovat třeba na pečení řezu s marmeládou a mandlemi. Připravíme si 280 gramů mouky, ideálně půl na půl směs hladké a polohrubé, k tomu jedno vajíčko, asi 2 lžíce másla, 2 lžíce cukru, 130 ml mléka, půl kostičky droždí, špetku soli a potřebovat budeme brusinkovou nebo jinou pikantní marmeládu, hrst mandlí a hrst drobenky. Základní poměr surovin na drobenku je 60 gramů polohrubé mouky, 40 gramů cukru, 40 gramů studeného másla. Těch surovin je poměrně dost, ale všechny recepty, včetně postupu, najdete na webu Českého rozhlasu Sever. Mandle dáme do vody a přivedeme k varu, oheň vypneme a mandle necháme ve vodě. Když voda schladne, mandle oloupeme a nasekáme. Do vlahého mléka dáme trošku cukru, nadrobíme tam droždí a necháme vzejít kvásek. Do mísy si prosejeme mouku, přidáme zbytek cukru a mléka, špetku soli, vajíčko, ten vzešlý kvásek, zamícháme a nakonec přidáme rozpuštěné, ale ne horké máslo a vypracujeme pěkně hladké těsto. Necháme ho kynout v teple pod utěrkou asi tak hodinku. Vykynuté těsto rozválíme na pečící papír na plechu, potřeme marmeládou a posypeme sekanými mandlemi s drobenkou. Ve středně předehřáté troubě upečeme. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči opouští České Švýcarsko. Místo požáru předali správě Národního parku. Liberec zařadil 3 soukromé školy do rejstříků škol a mateřských zařízení. Prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jen ojediněle. Dnes čekejte zataženo a během dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Hasiči opouští místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Skončili se zásahem a požářiště předali správě Národního parku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Město Liberec zařadilo 2 základní a 1 mateřskou školu do rejstříků škol a školských zařízení. Týká se to základní školy Radostný spolek a základní a mateřské školy Perníkovka. Ty patří pod organizaci Les spolek. Všechny jsou soukromé. Díky zařazení do rejstříku budou moct fungovat na stejné úrovni jako ty veřejné. Současně by jim stát hradil náklady na pedagogické pracovníky. Podle primátorova náměstka Ivana Langra ze starosty pro Liberecký kraj školy ve městě působí už dlouho.
2: Pečují vlastně o děti mimo ten běžný vzdělávací proud. Tenhle spolek, to je v uvozovkách školka s waldorfskou pedagogikou, Radostný spolek zase pečuje o děti se zdravotními handicapy, které prostě nejsou schopny uspět v tom vzdělávacím mainstreamu.
1: V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí. Pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se taky můžou objevit přehánky. V sobotu se pak začne oteplovat. Pokračuje František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Neděle bude nejteplejší den. Očekáváme také většinou slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia.
1: Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku skoro 32 miliard korun. Meziročně byl tak o skoro 4 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pomohl hlavně obchod s dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola a auta. Příznivý vliv měl i obchod s počítači a elektronickými přístroji.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro zataženo, během dne občasný déšť nebo přehánky a na severu se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 mezi exity na Předlice a Trmice ve směru na Prahu se porouchala dodávka. Stojí v odstavném pruhu. A na Českolipsku u obce Svor na silnici 1/9 je uzavřený připojovací pruh ve směru na Rumburg. To byly zprávy a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď odstartovaly čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína. Přála si zahrát nějakou hezkou písničku, tak jsme společně vybrali Hanu Hegerovou a Petra Habku, jejich Levandulovou. Písničku posílá přátelům, sobě, manželovi a taky všem posluchačům.

0: Hana Hegerová a Petra Habka, jejich Levandulová. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, no a tu další už vybírá paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezké odpoledne.
1: Dala písničku Stárnoucí mladík od Pavla Bobka a všem posluchačům přeji krásný prodloužený víkend a posílám tuto písničku jen tak pro radost a vám mnohokrát děkuji.
0: Paní Maruško, díky. Tak Pavel Bobek a jeho Stárnoucí mladík, díky za zavolání a přeji hezký prodloužený víkend a hezký svátek.
1: Taky děkuji, nashledanou.

0: Pavel Bobek a jeho stárnoucí mladík. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde probíhají písničky na přání a tu další už vybírá pan Dušan z Rumburku. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, přeji. Takže já bych si chtěl zahrát krásný duet a bylo by to pro mamku za vynikající oběd.
0: Ano.
1: Tady do Rumburka Ivance a k zítřejším narozeninám pro Elišku Tafijovou do Libouchce. A taky pro ty naše hasiče, že už to dodělali to Švýcarsko a že si konečně odpočinou.
0: Tak jo, hasičům Martu Kubišovou a Anetu Langerovou, Život není pes, taky oslavenkyni a pro vaši maminku. Pane Dušane, díky za zavolání, mějte
1: tak
0: hezký
1: jo.
0: Den, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: život není pes.
1: Marta Kubišová a taky Aneta Langerová, Život není pes. Pokračujeme v písničkách na přání, ale tentokrát už je tady e-mail. Dobré odpoledne a moc zdravím vás i všechny posluchače a prosím o písničku od Marcela z Moška Laskavá pro Jarušku Skálovou k narozeninám. Ať jsou tvé dny naplněny radostí, ať je tvůj život požehnáním nejenom pro tebe samotnou, ale také pro všechny, které potkáš. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Prahy Východ. A vše nejlepší přejeme i my z Českého rozhlasu Sever.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

Marcel Zmožek a Laskavá. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Karla Gotta a Semína Rossiho La Paloma. Bude to k dnešnímu svátku pro dědu Standu Slavíka z Ústí nad Labem. Vše nejlepší přeje vnučka Karolína s přítelem Adamem.

0: Rossi a taky Karel Gott, jejich La Paloma. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. Tu další na naší lince vybírá paní Helena z Oldřichova Na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne a tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům pro hezký den.
0: Písnička od Marie Rotrové Žaluzie, tak díky za zavolání, paní Helenko, hezký den i vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Marie Rotrová a její žaluzie. Tady je Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky na přání. Do studia si zavolala i paní Jana z Ústí nad Labem a chtěla písničku od Rudolfa Rušinského Šel jsem světem. Ta písnička je naprosto všem posluchačům.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

světem dál a dál. Cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Honza Nedvěd a jeho Kohout a tohle jsou taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale ještě radši se vámi hrajou vaše písničky na přání, tak teď se podíváme na vaše SMSky, protože už jste volali do studia na telefon 475 212 212. Napsali jste spoustu e-mailů na adresu zahrajte@rozhlas.cz a teď jdeme na slibované SMSky. Hanku Zagorovou, já nemám strach, milá Leničko, přejeme ti v den tvých narozenin to nejkrásnější, o čem sníš, k tomu ještě štěstí, zdraví a aby tě život stále bavil.

Hanka Zagorová a já nemám strach. 12 hodin a skoro 51 minut k tomu, my stihneme ještě jednu písničku na přání. Dobrý den pro to nejlepší rádio na světě, tedy Český rozhlas Sever, skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuje Emma.

0: Skupina Queen a jejich Radio Gaga, tak je to poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud jsem vám nestihla zvednout telefon nebo zahrát e-mail nebo SMSku, nic se neděje. Po 18. hodině už do studia dorazí Míra Tartárek a rozjede další várku písniček na přání. Teď už Petra Vališová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den i s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zítra budou zavřené obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Na nádraží v Ústí narazila lokomotiva do vlaku. Omezení potrvají do 14 hodin. Evropská komise vyzvala státy 27 k intenzivnějšímu boji proti chudobě. Dnes čekejte zataženo, během dne občasný déšť a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Zítra zavře většina obchodů. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně nakoupit už dnes. Na nádraží v Ústí nad Labem Západ narazila dnes ráno lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři odvezli 3 lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Událost neovlivnila dopravu na koridoru z Prahy přes Ústí do Děčína. Omezený je ale provoz na místě. Podle odhadu na webu Českých drah omezení potrvá do 14 hodin. Škodu odhadla drážní inspekce na 2 miliony korun. Začátek oprav libereckého skateparku se opozdí zhruba o 3 měsíce. Vedení města potřebuje před zahájením rekonstrukce dokončit studii, která se týká přilehlé řeky. Ověřit má její odtokové poměry a vliv na případné povodně. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů by tak práce měly začít zhruba na konci roku.
2: My jsme jako měli v plánu využít podzimu, a aby se část věcí už odvedla na podzim, ale aktuálně kvůli zpracování té studie, která zhruba trvá 3 měsíce, tak se nám to odsune třeba ke konci roku.
1: Státy 27 by podle Evropské komise měly více investovat do sociálního a dostupného bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně 1 z 5 Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
3: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo a během dne občasný déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 u Seletic na Lounsku se porouchalo vozidlo ve směru na Prahu a v Mostě je zúžená ulice ve Dvoře. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Zamlada velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Šándor, vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, Alex, za milé pozvání, děkuji.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické, ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
1: To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačili. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že jo. A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 tisíc, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
0: Nebo mu zavolá další novinář?
1: Mizící
0: a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak to bylo myšleno od začátku.
1: A já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani ne.

0: vlastně někde zůstala schovaná v vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
1: Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil, a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi, byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc jaksi nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství, a já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele, a teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí, komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
0: Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
1: Přesně. A nebo to nebude vůbec.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, vy jste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři,

0: který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, no, to není váš způsob.
1: To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává, a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říct si, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to zatímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
0: Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu,
1: to trvalo? Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo, ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde, jak si na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem měl samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte, jo. Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
0: A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to? Něco
1: ne.
0: Jako patří? Ani to ne?
1: Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako, mně to přijde ubohý, takový malý, jako, to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
0: A neopakovat ji nejlépe.
1: Ano, no, přesně, a to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že? Ty chyby. Takže já to mám takhle jako celá asi jednoduchý. No, asi tak.
0: To máte veselý život?
1: Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
0: Dobře, kdybyste říkal, že jste znětlivý, já jste říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
1: Strašný kraviny. Aha. Strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti mě vytočí, ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo, to zní komicky, ale že Evropská unie rozhodla, že víčka z pedláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takový hlouposti.
0: Spousta
1: ale
0: lidí na to nadává, ale vám to přišlo.
1: Já jsem to ocenil. Akorát, když jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
1: Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být.
0: Takový. A svádí to k tomu?
1: Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo, aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý dvě hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a zvědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, protože já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je realita. Já jsem se s tím jako naučil žít a proto, abych byl někde v centru pozornosti, jsem si našel jiná témata, jiná povolání a jiné zaměření.
0: Takže vlastně ale žijete tak trochu ve lži vůči okolí.
1: No tak
0: musíte
1: je
0: žít.
1: To ale lež, která nepodvádí. Nepodvádí někoho, kdo vás má rád. Není to lež nějaké nevěry. Je to prostě něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion. To jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
0: No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
1: To už asi ne, ale
0: teď jste profláknutý.
1: Já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být a špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu roková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
0: No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
1: No děkuju.
0: I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využili v tom seriále?
1: Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal, když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje, a on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na Policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení. Mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává. Budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo. To už si, tak já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo. A je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat. Strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná si zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou synopsi na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat a říkám, pánové, to byla vaše prostitutka, to nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
0: Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
1: 8 dílů.
0: Fikce, ale na základě skutečného obrazu, nebo reálného obrazu. Ano. No a vy jste tak, já nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku, když se k vám začali dostávat?
1: To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem. Když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci. A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali prezidenta na Hradě, Havla, a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem mu ukázal takovou záležitost a on se mě ptá, a máte to pod kontrolou? A říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, jestli ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci. Velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, a vždycky mi říkal, tuž taky můžu říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi Biska nechce nic říct. tak jak to měl zařízený, tak to měl. Já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to, ty první dva měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli. Nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor. Jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok. A vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
1: Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, a než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem samozřejmě hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo? Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mi hrá jenom jednou rukou líp, než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři, a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby tří gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solový kytarista. Pak tam máme dvě dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, a je to jako super, to se úplně na to těším, jsme to jednou vystřihli naživo, ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt, a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel tři jsou s táborám, jeden je ze Žďáru nad Sázavou z Přibyslavy a my dva jsme z Prahy, takže trénujeme v táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
0: Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, je potřeba říct, ta kapela. Ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?
1: Já jsem do ní dostal laso, než jsem dostal laso do Kiss Revivalu, ale když jsem byl po operaci, tak jsem to nezvládl. Pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažerem, tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka, tím pádem zvu všechny, ať přijdou, a myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku od 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání. A hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já tak využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli a to mě jako těší. Jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
0: Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S Ahost si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
1: Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího, jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc. Pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuju, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnu své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě pán Bůh něco sešle, k čemuž se budu moct do toho zakousnout a tak to já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
0: Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě, nebo ne?
1: Takhle jsem představoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
0: Ale armáda vás potřebovala? A vy jste skončil i s ní?
1: No tak, ale on si to asi ministr tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem a já nevím, co všechno.
0: A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
1: Mě asi rok a půl Mirek Kostelka jako ministr nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
0: Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát
1: ano,
0: scénáře,
1: přesně, ano,
0: besedovat, dělat podcast.
1: Je toho
0: strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex a Host. Moc děkuju, že jste tu byl, Andor Šándor.
1: Pro vás Alex vždycky. Děkuju, nashledanou.
2: Alex a Host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko je u konce. Správa parku zrušila noční zákaz vstupu do lesa. Vedení Jabloneckého gymnázia u Balvanů nechce rada kraje měnit. Český průmysl i stavebnictví v březnu meziročně vzrostly. Dnes čekejte zataženo, během dne občasný déšť a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala od hasičů místo požáru Urirnatic na Děčínsku. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Náklady na sanaci škod odhaduje správa parku na 15 až 20 milionů korun. S dalším dohledem nad oblastí bude další dva týdny pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů a několik zaměstnanců Šumavského národního parku. Přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Návštěvníci již nejsou povinni chodit pouze po značených turistických trasách, ale mohou chodit po všech cestách. Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
2: Rada Libereckého kraje nezvažuje odvolání ředitelky gymnázia u Balvanů v Jablonci nad Nisou Michaely Mutl. Ta vede školu téměř 2 roky. Část zaměstnanců ji ale za tu dobu nepřijala a požaduje její odstoupení. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj se ale neprokázalo, že by vedení školy v něčem pochybilo. Atmosféru v pedagogickém sboru se kraj snaží uklidnit povoláním mediátorky školené na podobné situace. Pokračuje Skalická.
4: Řeší s ním ten svůj pohled, ty nejasnosti a podobně a připravuje setkání všech zaměstnanců v první polovině června. Cílem je, aby se shodli na hodnotách té školy a zároveň, aby se shodli na tom, že se prostě vzájemně budou respektovat.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů. To je o korunu a 14 haléřů víc než minulý týden. Nafta zdražilo o 49 haléřů na průměrných 43 korun a 31 haléřů za litr. Nejlevnější benzín natankují řidiči na pumpách v Ústeckém kraji, naftu v Jihočeském. Nejdražší paliva jsou v Praze. Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce vstoupla o 5,8%. Sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento. K růstu přispěl hlavně kovo zpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte skoro zataženo a během dne občasný déšť nebo přehánky. Na severu se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně před křižovatkou Teplické ulice a silnice číslo 13 se srazila dvě osobní auta a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní čtvrteční pohodové odpoledne. A od Martina Písaříka se tentokrát dozvíme něco o pražském Orloji. Za chvíli je tu seriál Co v učebnicích nebylo. O tom, jestli Klášterec nad Ohří vybuduje na zelené louce nové byty nebo dům pro seniory, rozhodne až nové zastupitelstvo po podzimních volbách. Co může rozhodnout pro jednu z variant? To se dozvíme zhruba za 15 minut. Pozveme vás na řezbářské sympózium do Lahoště na Teplicku a slavným Severočechem je dnes fotbalista Jiří Fleischmann a samozřejmě budou připraveny i písničky, které nestárnou.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Valdemar Matuška, jeho Tereza, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. A teď už bude řeč o jednom slavném orloji k Praze, určitě patří jako Pražský hrad a spousta dalších památek. No, možná i něco, co jste o něm ještě nevěděli, nám teď prozradí Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra.

0: Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a Orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, Orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď už 2 hodiny odpoledne, k tomu 19 minut, to byla dvojice Slza, čeká nás Richard Marx, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Současný domov pro seniory v Klášterci nad Ohří vyžaduje modernizaci a přizpůsobení požárním předpisům za několik desítek milionů korun. Radnice proto zvažuje stavbu úplně nové budovy domova, a to v zadní části areálu akvaparku. Konečné rozhodnutí ale padne až po podzimních volbách. Více už nám teď prozradí reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Současný klášterecký domov pro seniory je v podstatě panelový dům uspůsobený pro provoz sociální služby. Co je tam nutné změnit, aby budova vyhověla požárním předpisům?
1: Podle vedení města bylo nutné nejdříve nainstalovat požární hlásiče, což už je hotové. Další úpravy si ale vyžádají několik desítek milionů korun, říká starosta Štefan Drost z Hnutí STAN.
2: Další ta etapa je tam vybudování schodiště nebo výtahu. Ty výtahy jsou tam dva, tak ještě třetího. To máme připraveno projekčně. Je tam nutno přeložit horkovod, přeložit elektřinu, přívody a tak dále.
1: Právě proto Klášterec uvažoval o stavbě úplně nového zařízení, které by zároveň splňovalo nejpřísnější požární podmínky. Jeho cena by byla srovnatelná s cenou oprav současného domova. Město k tomu účelu i změnilo územní plán.
0: A proč tedy radnice v Klášterci váhá s jeho stavbou?
1: Těch důvodů je hned několik. Klášterec potřebuje nové byty. Nově schválená změna územního plánu počítá s tím, že v zadní části areálu akvaparku by mohl vzniknout dům pro seniory nebo bytový dům. Radnice zároveň dlouhodobě usiluje o odkup panelového věžáku v Mírové ulici. Je značně schátralý, ale po jeho rekonstrukci by Klášterec získal 70 nových bytů. Jednání s majiteli se ale vleče a není jisté, jestli město dům nakonec koupí. A další věcí je kapacita případného nového domova pro seniory. Ústecký kraj by ho podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS zařadil do základní sítě sociálních služeb jen tehdy, pokud bude kapacita nového domova shodná s kapacitou toho současného. Studie přitom navrhuje navýšení kapacity. Takový domov by kraj finančně nepodporoval a klienti by se museli značnou část sumy za služby hradit ze svého. O tom, co se bude stavět, proto rozhodne až nové vedení města po podzimních komunálních volbách.
0: A vše dál bude sledovat náš reportér Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Marii Rotrovou jste určitě poznali, a ještě doplním jméno zpěváka Petra Němce, jejich společný duet Ranní loučení. Necelá minuta zbývá, do půl třetí je tedy čas na náš další tip v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. A jestli se chcete podívat, jak se velké kusy dřeva mění v umělecké dílo, vydejte se do Lahoště na Teplicku. Do Stavoníčko si tam dali řezbáři. A podrobnosti má teď pro nás kolegyně Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, povídej, o co se tedy jedná?
1: V Lahošti ode dneška až do sobotního odpoledne probíhá řezbářské sympozium. Pět řezbářů s motorovou pilou tam před očima diváků vyrábí keltské postavy ze dřeva. Akce se jmenuje Keltové v Lahošti. A hotové sochy pak budou umístěny k původním dřevěným sochám Keltů, které vznikly už před 2 lety. Mimo to sebou řezbáři mají i hotové výrobky a ty si lidé mohou prohlédnout a případně i zakoupit.
0: Jak souvisí Keltové s řezáním do dřeva?
1: Tak s řezáním do dřeva přímo ne, ale z Lahoští ano. V roce 1882 se tam našel keltský poklad. Bronzový kotel o průměru asi 0,5 metru, naplněný náramky, prsteny a sponami. Poklad byl uložený ve štěrkovém zásypu u obřího pramene. Přišlo se na něj, když dělníci dělali úpravy pramene. Původně byl totiž pramen silný, poháněl vodní mlýn a voda byla svedena potrubím až do lázní v Duchcově. Kvůli katastrofě na dole Dellinger, ale hladina pramene poklesla. Takže řezbářské sympozium v Lahošti připomíná tamní osídlení Kelty.
0: Kdy a kde přesně můžeme řezbáře při práci vidět?
1: U nově zrekonstruovaného kulturního domu v Lahošti, a to dnes, v pátek i v sobotu, každý den od 10 do 17 hodin. Lahošť leží na spojnici mezi Teplicemi a Duchcovem a ze silnice je místo konání dobře vidět. Dnes a v pátek budou řezbáři dělat spíše hrubší opracování dřeva a tu motorovou pilou a v sobotu pak přijdou na řadu i jemnější práce s truskami. Navíc se v sobotu 9. května od 16 hodin uskuteční atraktivní speed carvingová show. Je to vlastně takové rychlořezání, kdy ten člověk s motorovou pilou vytvoří za 60 minut ze surového špalku hotové dílo. Téma je libovolné a výrobky se potom následně budou dražit. Na místě bude k dispozici i občerstvení a děti si mohou pohrát na nedalekém nově zrekonstruovaném hřišti.
0: Láká do Lahoště naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo písem tichou, jak

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Petr Novák se opět ptal, co je to láska? No, to je těžké vysvětlit. 14 hodin 38 minut pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Teď už je připravený Milan Knotek. Vy tušíte, že se dozvíme něco o dalším slavném Severočechovi a tentokrát to bude fotbalista Jiří Flešman.
1: Slavní Severočeši patří do první desítky historicky nejvytěžovanějších hráčů české fotbalové ligy. Obránce Jiří Flešman hraje i po 40. nejvyšší soutěž. Narodil se v roce 1984. S fotbalem začínal v Baníku Souš. Potom nastupoval za Most, Blšany a Sokolov. V roce 2010 přestoupil do Liberce, kde zažil vrchol kariéry. V sezóně 2011 a 12 zde získal titul a o 4 roky později i český pohár. S libereckým Slovanem si zahrál Evropskou ligu. Po 128 ligových zápasech a 8 gólech ho v roce 2015 ze sestavy vytlačil Lukáš Bartošák. Flešman pak posílil Mladou Boleslav. Po 3 letech putoval do Ostravy, kde se stal, stejně jako v Liberci, jednou z opor. Od roku 2023 kope za Karvinou. Na konti má už 440 ligových zápasů a i v 41 letech místo v sestavě. Novináři už k jeho jménu často dávají přívlastek nestárnoucí. A také o něm píší jako o muži s příkladnou životosprávou. Jiří Flešman jednou nahlédl i do reprezentace. Pod vedením trenéra Pavla Vrby odehrál v červnu 2014 přátelské utkání proti Rakousku, který naši v Olomouci prohráli 1-2.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád. 3:45, k tomu skoro 1 minuta na Českém rozhlase Sever se teď od hudby přesuneme zase k výtvarnému umění. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800 v muzeum Kampa v Praze, jich teď uvidíte 350.
1: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě já nevím všechno.
2: Taková síla v jednoduchosti.
3: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
4: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyté, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
1: A
4: ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla. Pečlivě si zaznamenával každý obraz.
3: A dokonce si je i známkoval.
4: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil. Čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
5: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
3: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
4: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
6: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
3: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
4: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
3: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní
4: přesně
3: galerie.
4: Tak.
3: Michaela Betyšková, Český rozhlas.
7: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Iveta Bartošová, její nápis 14 hodin 52 minut, blíží se nám další zprávy Českého rozhlasu Sever. My v ní budeme mluvit například o umělé inteligenci, protože Evropský parlament rozhodoval o tom, že se zakážou takzvané slékací nástroje, ale ještě předtím třeba Meky Žbirka s Marikou Gombitovou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Evropská unie zakáže takzvané slékací nástroje umělé inteligence. Shodli se na tom Evropský parlament a rada. V oblastním muzeu v Lounech se dnes koná vernisáž k výstavě s názvem Odkrytá tajemství země. Děti z Ralska na Českolipsku budou dál chodit do školy v sousední Mimoni. Zítra čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Nástroje umělé inteligence umožňující vytvářet sexualizovaných snímků u skutečných lidí budou v Evropské unii zakázané. V noci na dnešek se na tom dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Zákaz má začít platit 2. prosince. Unijní instituce ho ještě musí formálně schválit.
3: Europoslankyně a zpravodajka návrhu Arba Kokalariová z Evropské lidové strany připomněla kauzu nástroje Grok na sociální síti X, který bez souhlasu vytvářel sexualizované fotografie skutečných žen a také dětí. Takové jednání je podle ní v Evropě nepřijatelné. Zakázané tak bude uvádět na trh Evropské unie nástroje, které vytváření takového obsahu umožňují, nebo nemají dostatečná bezpečnostní opatření, která by tomu zabránila. Evropský parlament a rada se shodly také na odkladu a zjednodušení některých povinností pro firmy v oblasti umělé inteligence. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Oblastní muzeum v Lounech dnes od 17 hodin zahájí výstavu s názvem Odkrytá tajemství země. Návštěvníci se na ní podle webu muzea uvidí zajímavé archeologické nálezy posledních let, například raně středověké náušnice, spirálové náramky nebo třeba keltské duhovky. Součástí výstavy je i archeohernička pro děti. Města Ralsko a Mimoň na Českolipsku uzavřou dohodu o školském obvodu. Ralsko vlastní školu nemá. Dohodou se sousední Mimoní původně vypovědělo s tím, že postaví vlastní školu. Radnice se od plánu nakonec upustila a bude Mimoni platit každý rok skoro 1,25 milionu korun. Podle starosty Mimoně Petra Krále z hnutí ANO zastupitelstvo Ralska už dohodu schválilo. V Mimoni se bude hlasovat 21. května. Včelaři v Libereckém kraji mohou požádat o příspěvek na vyšetření včelstev proti moru a hnilobě včelího plodu. Český svaz včelařů na to dostal 450 tisíc korun od Libereckého kraje. V předchozích letech veterináři v kraji opakovaně potvrdili ohniska obou těchto nebezpečných nákaz. Vloni jich bylo 15. Doplňuje náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
4: V momentě, kdy se zjistí taková nákaza, tak se musí ta včelstva spálit. A právě jako preventivní krok radíme vzorkování včelstev, aby jsme preventivně předešli nějakému šíření, protože ta nemoc se šíří z Polska, byl by velice fatální, pokud by se nějak plošně rozšířila ne na území Libereckého kraje, ale dále.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra, po ránu ještě velká oblačnost, na severu a na horách se vyskytne déšť nebo přehánky. Od jihu bude během dne oblačnosti ubývat a ustanou i srážky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Kamenici na Českolipsku se na silnici 3. třídy srazila 3 osobní auta. A stále dejte pozor, v Děčíně před křižovatkou Teplické ulice a silnice číslo 13 se srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odpolední program Českého rozhlasu Sever teď už může pokračovat. Konflikt na Blízkém východě trvá už přes 2 měsíce a začíná to být znát i na cenách u nás. Potvrzují to i předběžná data o dubnové inflaci. Jak velké zdražování bylo, to si řekneme už za pár minut. Více než 20 let budují lapidárium zaniklých obcí Doupovských hor u poutní kaple na Vintířovském vrchu i obyvatelé Radonice. Právě do nich se vydáme v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Přidáme k tomu další kulturní typy a také písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zaspívá Petr Nať nebo Pavel Bobek, teď už je ale na řadě Karel Černoch.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: No, oproti březnu se ceny zvýšily o 0,5%. Další informace teď přidáme s Gáberou Hotfoglovou, která je přímo ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co bylo tím hlavním, co táhlo v dubnu ceny nahoru?
1: Námi oslovení ekonomové se shodli, že hlavní vliv na zdražování mají pohonné hmoty. Kvůli stále trvající krizi na Blízkém východě a v Hormuzském průlivu se jejich cena stále zvyšuje. Pokračuje ekonom Komerční banky Martin Girtler.
2: Podle těch dostupných dat v dubnu povyskočili o zhruba 7%, poté co v březnu skokově zdražili o 20%, takže to byl pravděpodobně ten hlavní důvod zvyšující inflace.
1: Analytik České spořitelny Jiří Polanský pak doplňuje, že pokud krize na Blízkém východě výhledově neskončí, vysoké ceny pohonných hmot se postupně promítnou do vyšších nákladů firem a podnikatelů a tím zdraží další zboží v celé ekonomice od dopravy přes potraviny až po služby.
3: V tom okamžiku začnou v ekonomice potíže, poněvadž pokud by ten šok zůstal pouze v pohonných hmotách, tak za nějakou dobu odezní, ta válka časem skončí, ale pokud se ten původní impuls dostane z těch pohonných hmot nebo cen komodit do poptávkových složek v ekonomice, začnou se zvyšovat náklady a kvůli tomu koncové ceny podniků podnikatelů, tak vlastně v tom okamžiku to v té ekonomice může zůstat delší dobu.
1: Jinými slovy, současná situace je podle Polanského ještě docela dobrá, ale čím déle problémy na Blízkém východě potrvají, může to postupně zvyšovat riziko dlouhodobě vyšší inflace v naší ekonomice. V dubnu se podle statistiků zároveň zastavilo zlevňování energií. Zatímco v březnu byly energie meziročně ještě o 1,7% levnější, v dubnu už naopak zdražily o 1,5%.
0: Alespoň trochu pozitivní zprávou je ale na těch aktuálních číslech to, že ceny potravin se zatím nezvyšují. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Potraviny v dubnu znovu meziročně zlevnily, tentokrát o 1,3%. Byl to ještě výraznější pokles cen než v březnu, kdy byl 1,1%. Nespracované potraviny zlevnily o 2%. Podle ekonomů je to také tím, že stále těžíme z loňské dobré zemědělské úrody, ale jak už jsme naznačili, pokud bude krize na Blízkém východě trvat i dál, tak zdraží i potraviny. A doplním, že finální čísla o dubnové inflaci zveřejní Český statistický úřad přesně za týden, zatím ale vždy svůj odhad statistici potvrdili.
0: Říká kolegyně Gabina Obtvoglová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof, Richard Krajčových, velký hit Ty a já, 15:23 a v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever je teď opět připravený náš nový seriál Příběhy severočeských měst a obcí a Alena Škraňková dnes bude mluvit o Radonicích.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Radonice na Chomutovsku leží asi 9 kilometrů na jih od Kadaně. Přes obec vede železniční trať z Vilémova do kadaňského Rohosce, která původně vedla až do Doupova. Jak byste se dočetli na stránkách obce, nejstarší písemná zmínka o Radonicích je z roku 1196. Podle ní tam přišli mniši cisterciáckého řádu z bavorského kláštera Valzasn. V 15. století patřila obec Mikuláši a Janovi Lobkovicům a později se Radonice staly součástí Léna při statku Kněžice a král Vladislav II. Je pronajal karlštejnskému purkrabímu Benešovi z Vajtmíle. V průběhu staletí se propojovaly dějiny Radonic se sousedním Vintířovem. Klub přátel historických památek Radonice Vintířov sdružuje lidi, kterým jde o záchranu a obnovu kulturního dědictví v regionu. Od roku 2003 budují členové lapidárium zaniklých obcí Doupovských hor u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Památník se skládá z více než 50 kamenných artefaktů a pozůstatků ze zaniklých obcí ležících v Doupovských horách. Samotná kaple Panny Marie Pomocné je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Petr Kotwald, jeho hit je v tahu na Českém rozhlase Sever, minuta po 15:30 a v pohodovém odpoledni teď pravidelné tipy. Dva velcí folkoví písničkáři, na které jsem vás včera zval, zůstali na severu Čech a tak vás opět můžu pozvat na koncert Vlasty Redla s kapelou, který po Chomutově a Teplicích zaspívá dnes své největší hity v Žadci v Městském divadle. Začátek je v 19 hodin. To Jaroslav Samson Klenk je součástí mnohem větší kulturní akce, která dnes startuje v Kadani. Jmenuje se Do díla a jde o festival živé kultury v ulicích města pro všechny, bez vstupného a bez bariér. To je plán pětiměsíčního festivalu, který vznikl z iniciativy spolku Karšův dům. Festival začíná dnes mimořádným otevřením Alžbětinského kláštera. Komentované prohlídky se budou konat každých 20 minut až do 17 hodin a na webu www.dodila.cz je možné si vstup rezervovat. Program pak pokračuje v 18 hodin v Amfíku na nábřeží Maxipsa Fíka, kde se koná zahajovací koncert festivalu s vystoupením folkového tria Nestraš a tramp folkové legendy Hop Trop právě se Samsonem Lenkem. Už ve 14 hodin začal v Ústí nad Labem studentský majáles, a to v univerzitním kampusu. Je pro vás připravena řada aktivit, u kterých se zaručeně nebudete nudit, včetně živé hudby a her a výborné jídlo, vše, co k majálesu patří. Fotograf milující severní Čechy, který dokumentoval likvidaci obce Lipkovice, šedivou krajinu 90. let, příběh a boj sedláka Reitera, držitel ceny Czech Press Foto, který nás koncem roku 2024 opustil, Ibra Ibrahimovič, je teď hlavním tématem putovní výstavy Střípky severních Čech, která dnes vernisáží startuje v Ústeckém Hraničáři v 18 hodin. Na 6. hodinu je dnes také připravena vernisáž výstavy Osa X v aule Litvínovské školy Humanitas. Na místě zaspívá litvínovská písničkářka Eva Vargo a od 21 hodin zahraje DJ Mauzy. Výstava, kterou až do 21. června pořádá společnost Ecocool, pak nabídne malby, grafiky, fotografie i sochy od talentovaných mladých umělců.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Pavel Bobek, dík, že smím pár přátel mít písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. A teď je čas připomenout si náš dnešní dopolední pořad Dáme řeč, kde jste probírali domácí práce a služby hodinového manžela. Herec činoherního studia Ústí nad Labem Jan Plouhar si většinou ví rady.
1: Snažím se samozřejmě všechny takové ty drobné práce udělat sám. A když si nevím rady, tak místo hodinového manžela teda využívám svých kamarádů, kteří s některým věcem rozumí samozřejmě víc než já.
2: Honzo, co je pro tebe běžná oprava? Třeba elektrická zásuvka, výměna žárovky anebo polička?
1: Přesně tak. Takový ty různý dvířka u různých skříněk, že výměna baterie, sprchy a podobné věci, aby se otvíraly dveře tak, jak mají a aby nevrzaly a podobně.
2: Vzpomeneš si, co jsi naposledy doma opravoval, co jsi naposledy řešil?
1: No tak to byly přesně skříně a šupliky, které nám trošku jako vypadávaly a už byly v takovém trošku dezolátním stavu, že už nám zůstávaly trošku v ruce a nebyly v tom správném úhlu, jak by měl být. Šroubovák a trošku jsem to všechno poopravil, aby to všechno fungovalo.
2: No a jak to dopadlo? Manželka byla spokojená?
1: Ano.
2: Ano.
1: A byla úplně nadšená, že samozřejmě může zase zavírat skříň a zatáhnout šuplik.
0: Říká Jan Plouhar a v pondělí probereme plánovanou dlouhověkost a jak zařídit, abychom se vysokého věku dožili. Opět volejte do pořadu Dáme řeč, jinak už teď můžete psát na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pokračuje Stasman Archer.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Gentour, Janek Ledecký, hit Proklínám, 15 hodin 49 minut, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Radnice v České Lípě se může pustit do stavby skateparku. Po řadě neúspěchů sehnala firmy, které nové sportoviště vybudují. Ve vysílání teď zdravím našeho redaktora Jiřího Jilínka, který připravil další informace. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Město projekt připravuje od roku 2018, kdy se skejťáci v České Lípě tedy konečně dočkají.
1: Přípravné práce mají začít v polovině roku. Jak popsala mluvčí radnice Kristýna Kňákala-Brožová, hned příští jaro na staveniště dorazí specialisté na skateboardové areály a začnou odlévat ty různé bazény nebo rampy. Následně se vrátí firma, která dělala ty přípravné práce, a to sportoviště dokončí osazením mobiliáře, výsadbou keřů a podobně. Opatrný odhad dokončení je v závěru roku 2027 a pravděpodobně tam půjde skejtovat až následující jaro, tedy 10 let od zveřejnění tohoto záměru.
0: Zázemí příznivců tohoto sportu je v České Lípě dlouhodobě spíš provizorní. Na co se mohou těšit?
1: Ano, ten současný skatepark je tvořený několika plechovými překážkami na části parkoviště za zimním stadionem a už něco pamatuje. Nové zázemí v Purkyňově ulici, to bude úplně jiná liga. Budou tam toalety, pobytové schody, pergola a plno laviček. Počítá se i s výměnou dožívající protihlukové stěny, která nyní je takovou oddělující od sídliště špičák a zároveň slouží jako oficiální místo pro graffiti. No a součástí areálu budou také překážky na parkour, tedy disciplínu, kde se přeskakují různé betonové bloky.
0: Jiří, víš, kolik bude nový areál stát?
1: No, dohromady to bude téměř 60 milionů korun. Skoro 40 milionů budou stát přípravné a dokončovací práce, včetně parkových úprav. Za překážky a rampy město zaplatí bezmála 20 milionů. Nezvyklé rozdělení zakázky je nakonec úspěšný pokus, jak zhotovitelské firmy vůbec sehnat. Kvůli nezájmu o tuto specifickou zakázku, řekněme, nebo nabídkám výrazně překračujícím cenový odhad, město výběrové řízení už 8krát zrušilo.
0: Českolipská radnice po mnoha letech sehnala někoho, kdo postaví nový skatepark, a podrobné informace o tom přinesl redaktor Jiří Jelínek. Děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Blíží se nám 16. hodina, konec pohodového odpoledne, ale samozřejmě naše vysílání bude pokračovat pravidelnou humoriádou, kde dnes bude hostem herec Martin Zourár. Já se rozloučím, ale nebude to napříliš dlouho, protože hned zítra ráno po 5. hodině se budu se všemi těšit opět a naslyšenou. Teď ještě Dalibor Janda nebo John Lennon. Hezký den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stavební firmy usazují konstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem na nové pilíře. Vodohospodáři našli ve Vyskři v Českém ráji nový zdroj pitné vody. Nejvyšší přípustné ceny paliv v pátek a o víkendu klesnou. Zítra čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Oblouk Benešova mostu v Ústí nad Labem stavební firmy několik dní spouští na nové pilíře. Stavbaři dokončili výměnu většiny ocelové konstrukce. Po spuštění mostního oblouku bude následovat betonáž mostovky a předpolí. Dělníci také dokončí opěry a položí izolaci na vozovku. Spouštění mostu na pilíře z výšky zhruba 20 cm je velmi náročné, říká mluvčí skupiny Metro Stav Radim Mana.
3: Jedná se o mimořádně náročnou operaci, která vyžaduje maximální přesnost a perfektní souhru všech stavařských týmů. My jsme tuto operaci zahájili na začátku tohoto týdne. Ta operace může trvat i několik dní.
2: O víkendu 16. a 17. května bude kvůli stavebním pracem u mostu zcela uzavřený úsek přístavní ulice mezi křižovatkami s ulicí Pražskou a Předmostí. V obci Vyskeř v Českém ráji našli vodohospodáři nový zdroj pitné vody. Informovalo o tom vodohospodářské sdružení Turnov. Nový vrt obyvatelé nutně potřebují. Je hluboký přes 90 metrů a bude vybavený moderní technologií. Náklady na vybudování vyjdou na zhruba 12 milionů korun. Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď je pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využít ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
4: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let. Doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. 1 litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty bude moct stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou platit i v pondělí.
1: Počasí.
2: V noci čekejte zataženo a zejména na severu a na horách bude pršet. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra, po ránu ještě oblačnost, na severu a na horách bude pršet a nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Martině vsi na Děčínsku se v Teplické ulici na silnici číslo 13 srazilo nákladní auto s osobním a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám
6: Lalikaj. Slyšte z toho lustru, Dana.
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
7: Já vás zdravím všechny, jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
6: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
1: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoule je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bu-bu-bu, ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, a na francouzi to zašel, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco

0: Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
2: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jaký, jako zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, ne, ne. Musí se tomu věnovat.
3: Jo.
2: Tomu políčku.
3: Takže chtěl...
2: Chlákolit, zalévat.
3: Ano.
2: Jo, okopávat, opečovávat. Jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
3: Já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašem kopecké. My byste měli tu debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
2: Co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86, 87 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme jako takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr. No a víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
3: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
2: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
3: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn, fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
1: Taky,
2: hezký
1: taky.
2: Den,
1: děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den. David, dávám Bčko.
2: Dobře,
1: Davide.
2: Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Stachová.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a volím Luďka Sobotu.
1: Dobře.
5: Mějte se krásně.
1: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne. Tady je Petr.
2: Aha.
6: Pozdravím pana Tounera.
2: Děkuju.
6: Ale já se Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano,
2: a co dáte?
1: Co dáte? Ano, Ačko, Bčko.
6: Ačko.
2: Děkujem,
1: dobře,
2: díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalten.
9: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 4 hodiny, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů.
9: Ozdobu králové, máte?
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla
7: převléknout. Samozřejmě.
9: To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Prosím, ano.
8: Pane Rivalten, nemilý,
7: velice mě těší.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
7: Děkuji.
8: Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Když se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: Jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Denně?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: O, teď.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím.
10: ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
10: Vy jste veliký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
10: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
10: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
10: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
10: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
10: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
10: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
10: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mě stačí šek.
10: To mě úplně.
8: Mě tak.
10: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
10: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
10: Oh, vy jste velice laskavý.
8: A vezměte sebou ženu.
10: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
10: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
10: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Prosím, co?
10: Že ruku líbám.
8: Komu?
10: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
10: A ta dáma, která tady...
8: Jo, vy myslíte vaši paní?
10: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
10: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
10: Do hrobu, do ruky.
8: Co to?
10: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
10: Policii, zavolejte policii. Nechci.
8: Klid, prosím, klid.
10: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okáskách objevil. Ty jsi se s ním potkal
11: ano.
1: Nějak?
11: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou inscenaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byla to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a pro Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říká, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herectví o poslouchání a vycházení z toho druhého, než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
11: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
11: Ono, když to,
1: jako
11: to,
1: zapomenout když, na to, že hraješ. A
11: no no to nehraješ, jo, tak si říkáš, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dět, co řekl, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte se ten text. Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
11: Ne, to se nedá naučit. To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak hezký
11: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
1: Ale.
11: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze, ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
12: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Markinem Zounarem, Humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor, pozor, pozor, já tady vidím, prosím tě. Já tady vidím Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestr, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty na, a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano,
1: na té
2: ano, to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než má narozeniny, tak jsem mi popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
2: Říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď. A já vařím, diváci, ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady. Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš?
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali Vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ještě zaplať pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
3: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
4: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, Richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
3: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
4: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam, no sem.
3: Kouknou, paninko.
4: No.
3: Jdou sem.
4: No.
3: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
5: Tak pojďte sem, taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
4: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Nastupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, hele, Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
4: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklen.
5: Šmuciklen, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Jo, jo. Šmuciklen.
6: Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no.
1: Takže je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám.
3: Dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří, děkujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo houzounara, protože je svým prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Ačko,
2: dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže jde pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: No, na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Jeden z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám posledně špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Jste ekolog, to je pravda.
7: Ne, ekolog je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíc, ale Greenpeace.
8: Greenpeace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáče.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom byli posluchačům v šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
3: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
3: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Limon, Lino Masno, jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor, co to on krásně kreslil, pan Lino Masno.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Necká.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tady dělal úplně hudební doprovod.
2: No, ale to prostě krásy, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt.
1: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zoumana, a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte mi.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, jde pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku, ticho.
5: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Tam,
5: prosím tě. Jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá. Nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Hele, to je úplný obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
2: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
2: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
1: Humoriáda. Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie.cz, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Paliva v Ústeckém kraji od minulého týdne zdražila. Benzín je ale nejlevnější v republice. Na letošní hudební festival Labefest v Děčíně bude vstup zdarma. Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni tři nově obvinění. Zítra čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 42 korun a 46 haléřů. O 47 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 43 korun a 12 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je nejlevnější benzín v Ústeckém kraji na Děčínsku. Nejméně platí za naftu řidiči na Ústecku. Paliva jsou v kraji nejdražší na Teplicku. Letošní ročník děčínského hudebního festivalu Labefest bude zdarma. Vedení města chce totiž akci zpřístupnit většímu počtu lidí. Podle primátora Jiřího Anděla z hnutí ANO lidé můžou navštívit festival i spontánně. Kromě koncertů je připravený i program pro děti. Návštěvníci, kteří si už vstupenky zaplatili, dostanou peníze zpátky. Tomu, kdo si koupil lístky online, přijde celá částka na účet.
2: Ostatní musí zajít do začátku festivalu do infocentra. Podle mluvčího města Luďka Stínila, vstupné nebylo hlavním zdrojem příjmu festivalu. Těmi jsou například nájmy od stánkařů, dary od sponzorů a dotace Ústeckého kraje. Letos město oproti loňsku snížilo festivalový rozpočet o milion, tedy na 3,5 milionu korun. Z Děčína Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: Do mateřských škol v Semilech se letos přihlásilo 74 dětí. Školky mohly přijmout všechny tříleté, které musí zapsat podle zákona. Podle vedoucí odboru školství Kateřiny Šromové školky mohly nad rámec přijmout i několik mladších dětí.
3: Zápisy do mateřských škol v Semilech se konaly od února do března. Ve městě fungují tři městské školky. Jedna z nich má kombinovaný pedagogický systém s klasickým a valdorfským přístupem. Letos byly přijaté nejen tříleté děti, ale také několik dvouletých. Ostatní rodiče můžou své děti přihlásit v okolních obcích nebo do dětských skupin. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, po ránu velká oblačnost. Na severu a na horách se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku na silnici číslo 27 u Radičevsi je na vozovce rozsypaný štěrk a na silnici číslo 15 na Litoměřicku se mezi Liběšicemi a Úštěkem kvůli stavebním pracím projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: To byly zprávy v 17 hodin, ano, čeká nás den v kraji a dneska, protože je čtvrtek, tak je tu také pořad, o čem se mluví, který odstartuje o 17:30 a budeme mluvit o úloze veřejnoprávních médií, tak zůstaňte naladěni, za chvilku další souhrn událostí. Tady od nás kraje hezký poslech přeje Petr Beran.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Správa Národního parku České Švýcarsko dnes převzala od hasičů místo požáru. Od soboty tam hořelo až 100 hektarů lesa. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Přestal také platit noční zákaz vstupu do lesa a otevírají se uzavřené stezky, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Tím, že skončily hasební práce, tak se otevírají i ty dvě značené turistické trasy, které byly dosud uzavřené.
1: Požáru v Národním parku se vrátíme ještě v této hodině. Na nádraží v Ústí nad Labem Západ narazilo ráno lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři odvezli 3 lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Škodu odhadla drážní inspekce na 2 miliony korun. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém utkání čtvrtfinále play-off Národní ligy Opavu 87-72 a snížili stav série na 2-3. Sluneta si tak vynutila sobotní šestý duel na hřišti soupeře a odvrátila konec sezóny. V oblastním muzeu v Lounech právě začíná výstava s názvem Odkrytá tajemství země. Návštěvníci na ní podle webu muzea uvidí zajímavé archeologické nálezy posledních let. Například raně středověké náušnice, spirálové náramky nebo třeba keltské duhovky. Součástí výstavy je i archeohernička pro děti. Provozovatelé historických dolů v Měděnci na Chomutovsku rozšiřují prostory pro turisty. Pokračuje průvodce Ivan Cáder.
3: Pustím vás nahlídnout do toho zabláceného spodního patra, no pak vylezem po těch žebříkách a jdeme tady do těch úzkých malých prostor a do toho jezera.
1: Celkové náklady na zpřístupnění dalších historických prostor jsou zhruba 1 milion korun.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Bezpečnost jako součást krizové komunikace. Kromě kamer ovládají i drony s termovizí a taky můžou zasahujícím jednotkám nabídnout celkový nebo i detailní pohled na špatně přístupný terén.
1: Po předání požářiště správě parku začali hasiči opouštět místo, kde měli hlavní štáb. Taky skupina podpory řízení se začala balit. Její velitel Jiří Studička vysvětlil, v čem taková skupina nejenom veliteli zásahu pomáhá.
2: My máme za úkol přenést všechny obrazové materiály do štábu velení.
1: Vysvětluje plukovník Studička z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
2: My jsme tady rozmístili celý kamerový systém, který jsme spojili s drony. To znamená, že máme jak tu vzdušnou podporu, tak máme i pozemní podporu obrazovou a všechny tyhle ty systémy nám přinášejí nejenom standardní obraz, ale i termovizní obraz. Díky tomu my máme včasnou detekci ohnisek, na které se potom směřují pozemní síly.
1: Kolik technik jste tady měli? Kolik dronů, kolik kamer?
2: Kamer bylo nasazeno dohromady 5 a dronů ty operovali permanentně vlastně 3.
1: Záběry ale neslouží jenom hasičům a velitelům, ale taky lidem. Ti mohli sledovat dění online.
2: Živě vysíláme a to proto, aby vlastně lidé v okolí viděli, jak se to situace vyvíjí, čím se snažíme nějakým způsobem psychologicky působit na to, že nemusí být v nějakém větším strachu, stresu. A vlastně tím plníme i úkol krizové komunikace.
1: Když už mluvíme o krizích, jak to bylo s požárem u Rynartic? Byla nějaká krize?
2: Byla krizová ta první noc, byla taky klíčová pro velitele zásahu, kdy on měl v podstatě kompletní obrazový materiál z celého šíření a z té fronty šíření toho požáru a těch ohnisek a mohl velmi efektivně nasazovat síla a prostředky.
1: Dodává Studnička s tím, že každý požár umožní skupině vypilovat některé postupy a taktiky. I ten u Rynartic. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Informace o počasí samozřejmě nesmí chybět v našem dni v kraji, a proto je na telefonu Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme tedy k aktuální situaci, jak to na severu Čech vypadá.
2: Aktuálně na oboze máme většinou zataženo a na většině území se vyskytuje déšť anebo přehánky, a aktuální teploty měříme od 9 až do 13 stupňů Celsia.
1: Pojďme k tomu večeru a samozřejmě také k zítřku. Co říká předpověď?
2: Tak ještě večer očekáváme, že by se měl ten déšť anebo přehánky vyskytovat na většině území, ale během noci aby těch srážek mohlo být i méně, a to místy, a hlavně během noci se budou lokálně vytvářet i mlhy a na horách ty srážky mohou být i četnější, a ranní teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji za předpověď a přeji hezký den na Kočkov. Mějte se naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: No a ještě připomenu, že přesně v 17:30 tu bude pořad O čem se mluví, tentokrát na téma financování veřejnoprávních médií. Tak zůstaňte naladěni. Hosty pořadu budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník za ANO a Martin Baxa.

0: O čem se mluví?
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? To budou témata dnešního pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: Dnešní téma se samozřejmě přímo týká Českého rozhlasu. Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
3: A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
1: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadů organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
3: Nerozumím. Opravdu ne a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje v tuto chvíli. Máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále a je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
1: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
2: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že tomu nerozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou, ale
3: já fakt to si teda myslím,
2: že
3: tomu, beru a
2: že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska jejich nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako minister kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Otto Klempíř a záměrně říkám připravil Otto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci Ministerstva kultury.
1: Pardon, jak je špatný. S tím zákon o médiích veřejné služby.
2: Já jsem říkal, co, pardon?
1: O mediálních službách.
2: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulic. A dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
1: Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
3: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný. Já až jako nemám takovou potřebu to hájit. Prostě kolegové motoristé z ministerstva kultury něco vyslali do světa. Teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme. Jako seriózní materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje, Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to znamená hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam není nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak to, proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně. Začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
3: Máme.
1: V čem nefunguje?
3: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někdy řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu řeknu přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není je tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok, 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně tak, jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí. A také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší částce dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO. A
1: to znamená, vlastně jsou to peníze, poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, ze kterého se musí se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, minister o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
3: To není pravda, to není pravda.
2: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli, abych tady
3: na vysvětlení.
1: Martinové si tykají. Trošku matoucí je, že oba jste Martinové, ale snad to bude srozumitelné.
2: Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchačky a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
1: Ale tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
3: No jsme, a teď já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny
1: zákona. Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano? Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
3: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přece je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jakoby tou otázkou, nedovedu si představit, jakože třeba by rok čekali a nic nedostali, nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako Ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou a tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
1: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků vstoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
2: Hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány, a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byli systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
1: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
2: Samozřejmě bydla jako velmi vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena několikaletá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
1: pravda. Já nechci úplně zabíhat do detailů, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Já mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
2: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... můžeme si o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média skomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a právnické osoby platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
1: Což už jste říkal.
2: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
1: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
3: No tak neměníme to dneska ani zítra, ono to ještě nějaký pátek potrvá.
1: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
3: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
2: tempo od 1. ledna příštího roku. Tak
3: jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironicky, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď 2 dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
1: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
3: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za dva. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to politické vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů, a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlem, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
0: O čem se mluví?
1: Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
3: Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme a víte, v tom jsme konzistentní.
1: Pardon, já že tomu už rozumím.
3: Vysvětlím, já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
1: Protože dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší se to.
3: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
1: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
3: Já bych, nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
1: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
2: Já když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální...
1: Já se do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
2: No a jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
3: Tak to nám Myslím, že to politikům nepřísluší.
2: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit, to je jako bez pochyby pravda.
1: Rozumím, vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné, na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby, to znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
3: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické z Doplasně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
1: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
3: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné. Tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že tak, prostě se někde nacházejí. A možná teď řadu lidí naštvu, ale
1: když to je přesně to, k čemu mířím. Narazil jste na něco takového také?
2: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců. Nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně. Úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituce je možné nějaké úspory provést. To je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
1: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám dvě minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
3: Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, takže budu první, kdo bude stát na barikádách a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
1: Z pohledu Martina Baxy?
2: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně, a jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio, a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
3: A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
1: Takže na závěr dnešního pořadu O čem se mluví, shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou, a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
1: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
3: A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
1: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Radnice v Klášterci nad Ohří váhá mezi stavbou nových bytů nebo domova pro seniory. Včelaři v Libereckém kraji můžou žádat o příspěvek na vyšetření včelstev proti nákazám. Z odpáleného bankomatu v Praze si zloději odnesli zhruba 300 tisíc korun. Zítra čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Změnu územního plánu odsouhlasili zastupitelé v Klášterci nad Ohří. Na pozemku v zadní části areálu akvaparku vznikne buď nový bytový dům nebo nový domov pro seniory. Podle vedení města Klášterec potřebuje obojí. Do současného domova pro seniory by mělo město investovat desítky milionů korun kvůli dodržení požárních předpisů, říká starosta Štefan Drost z hnutí STAN.
3: Stojíme před rozhodnutím, jestli ho budovat nebo nebudovat. Tu studii máme a jestli tam potom vlastně tenhle ten stávající dům by pak už ty opatření nepotřeboval. No ale tohle rozhodnutí jsme odsunuli až taky po volbách.
2: O příspěvek na vyšetření včelstev proti moru a hnilobě včelího plodu mohou žádat včelaři v Libereckém kraji. Český svaz včelařů na to dostal 450 tisíc korun od Libereckého kraje. V předchozích letech veterináři v kraji opakovaně potvrdili ohniska obou těchto nebezpečných nákaz. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápštěho Stop 09 jich v minulém roce bylo 15. Z bankomatu v pražských Kunraticích zloději dnes v noci ukradli zhruba 300 tisíc korun. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Podle něj si případ vzali na starost detektivové z prvního oddělení kraje. Hrdina dodal, že vyšetřovatelé teď žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
4: Scháníme svědky, kteří viděli mezi 2. a 5. hodinou ranní v okolí Kunratického nebo Krtského lesa kohokoliv na elektrokoloběžkách, aby tyto poznatky předali na tisknou linku 158.
2: Zloději bankomat odpálili pomocí výbušnin okolo 3:30. Způsob, jakým to udělali, byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. Kriminalisté podezřelé zadrželi zhruba o týden později. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšil 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými.
1: Počasí.
2: V noci čekejte zataženo a zejména na severu a na horách bude pršet. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů Celsia. Počasí na zítra, po ránu velká oblačnost. Na severu a na horách se vyskytne déšť nebo přehánky. Od jihu bude během dne oblačnosti ubývat a ustanou i srážky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích u křižovatky ulic Fráni Šrámka a pod Doubravkou se srazila 2 osobní auta. A další nehodu máme hlášenou v Ústí nad Labem u parku Bedřicha Smetany na křižovatce Pařížské a Brněnské ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Petra Janů nás potěšila s písničkou Moje malá premiéra. To byla další z těch, které 100% nestárnou. Posloucháte Český rozhlas Sever a jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, přeji vám krásný čtvrteční večer a hned také přidávám kontakty k nám do studia. Tak telefon, ten má, jak jste zvyklí, číslo 475 212 212. O písničku si také můžete napsat, buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, následuje mezerna jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo můžete poslat e-mail, to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a já už tady mám nachystanou první SMS-ku, než tady budou první telefonáty. Marušce do Děčína a vám do rádia a všem posluchačům hezkou písničku na prodloužený víkend. Díky Marie z Benešova nad Ploučnicí. Tak snad se bude líbit písnička od Věry Špinarové, která se jmenuje Nech mě hádat.

0: Jitka Zelenková, Ty mě smíš i lhát, se jmenovala písnička, co nám právě dohrává. Písničky na přání stále pokračují, pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů. Na telefonní lince čeká další posluchač. U posluchačky asi vaří zase opět večeři v tuhle chvíli. Ve vysílání vítám pana Rudolfa Zloun. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mírku.
0: Tak, dle vašeho přání jsem nachystal další písničku, tak od jakého zpěváka si zahrajeme?
1: To Michala Tučního.
0: Až přijde ten den. Tak jsem to nachystal dobře. No a koho potěšíme? Určitě vás, je to tak?
1: No a vás.
0: A já moc děkuju, je to pravda.
1: Potěšíme se také navzájem, jo?
0: Dobře, tak hezký
1: a
0: prodloužený víkend.
1: A lidem, který mají tady ty písničky rádi. Jo?
0: Dobře, tak za chviličku si tu písničku pustíme, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Taky, pane Mirku, dobrou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný. Až přijde ten den, jsou tady písničky na přání, další telefonát je nachystaný, na telefonu další posluchač, Rumburg se nám hlásí a posluchač Milan, zvá vás vítám, dobrý večer.
1: Tak ještě jednou krásný podvečer, pane Míro. Děkuju. Hlavně samozřejmě zdravím vás, všechny vaše spolupracovníky z Rádia Český rozhlas Sever.
0: Děkujeme.
1: No a dnes by to byl hudební dárek pro moji maminku, paní Kristýnu Pelánovou z Rumburka, která teď pečlivě poslouchá na vaše rádio.
0: Zdraví.
1: A byla by to písnička ke dni matek nebo ke dni maminek, který bude samozřejmě tuhle tu neděli. No a popřál bych jí samozřejmě hlavně mnoho zdraví, štěstí v osobním životě, spokojenosti. No a písnička by byla od Karola Konárika, Robo Kazíka, Život je boj.
0: A tu tam máme nachystanou, takže i já přeji takhle dopředu. Vám přeji hezký prodloužený víkend a zase někdy štěstí, až budete volat. Naslyšenou.
1: Pane Míro, moc vám děkuji, mějte se krásně, někdy zase naslyšenou.

0: Okonárik, Robokazík a další písnička na přání nám dohrála, mimochodem jmenovala se Život je boj. Tak ale pokračujeme v plnění písničkových přání dalším telefonátem. Ten je ze Mšených lázní, odtud nám volá posluchač Pavel. Pavle, zdravím i vám přeji dobrý večer.
1: Zdraví Míro, hezký večer taky přeji.
0: Tak další písnička už je nachystaná, tak jaká, že to bude a komu ji pustíme?
1: No to dobře, že jsi to vyhledal. Písnička od skupiny Jelen, Miluju tě. A chtěl bych to poslat Jarušce, ať má klid v práci a to dává na sebe pozor, víš co.
0: Dobře.
1: Jo a jen tak mimochodem mezi tři bych jí chtěl říct, že jí mám moc rád.
0: Hezké, tak doufám, že poslouchá. Takže vám oběma přeju hezký prodloužený víkend a teď skupina Jelen a jdeme poslouchat a samozřejmě i dál dobrou zábavu. Rádu se stalo a naslyšenou.
1: Ahoj,
0: také.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Na přání skupina Jelena a písnička Miluju tě. No a pokračujeme. Zatím se k nám dotelefonovali pouze posluchači. Teď už na telefonní lince čeká první posluchačka. A tou je Martina z Lovosic. Martino, zdravím, dobrý večer.
1: Zdravím, dobrý večer, Míro. Chtěla bys nechat zahrát nám mě a přítelovi, kde jsme nemocný.
0: Tak brzké uzdravení.
1: Děkuji. A jak jsme se domluvili na tu písničku.
0: Dobře, já ji tam pustím za chvilku.
1: A bylo by to pro vás do rádia.
0: Děkujeme.
1: Mí kamaráce.
0: Ano.
1: A pro asistentku, co dneska sloužila.
0: Ano, ano. Tak a vybrali jsme Činasky spolu a písničku ano. Hvězdy nad hlavou. Tak ať se hezky ano. Poslouchá a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Jo, naslyšenou.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: tedy další z písniček, které nestárnou a které určitě potěší, tak to byl Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Stále jsou tady také ovšem písničky na přání na Českém rozhlasu Sever a já už tady mám nachystaný další z vašich telefonátů. Tentokrát je ten telefonát dokonce ze zahraničí, z Německa, z Baden-Württembergu, z města Heilbronn. Nám volá posluchač Herbert. Zdravím, vítám. Dobrý večer do Německa.
1: Dobrý večer na severní Čechy,
0: zdravím
1: vás, pane Miro, všechny posluchače, posluchačky a Český rozhlas Sever. A všem přeju, do zítřejší svátek všem přeju, aby si ho užili.
0: Děkujeme, za všechny děkuju.
1: Tak. Ještě osobně budu teď zdravit naší kamarádku Janu do Litvína a v Janově i Helena s rodinou. Pak ještě bych řekl. Františka s paní Marí do Lomu, pak bych chtěl ještě zdravit to do Řivic Andělu, švagrovou Vlastu do Janova, Janu s rodinou a s manželem do Ústí Kojetic a ještě na Vysokou zdravím Květu s Romanem. A jinak přeju všem ještě krásný víkend a aby... No, já jsem se těšil, že pršelo, tak mě to tak nevadí.
0: Dobře, tak písnička nachystaná, budeme vzpomínat. Louis Armstrong, i váš no, oblíbené samozřejmě.
1: Ještě nehráli, myslím, ne?
0: A Moon River si zahrajeme, já jsem pro. Tak jdeme vzpomínat a samozřejmě, až se hezky poslouchá i vám, i vaší paní a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Louis Armstrong a prostě legenda a písnička Moon River. No ale pokračujeme, další telefonát nás zavede do Kralup nad Vltavou, protože tam u telefonu a u rádia čeká pan František a už nečeká. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Děkujeme, tak jaká další písnička nám tady zahraje a zazní?
1: Bude tam Urbánková, Loučení.
0: Ano, prosté.
1: Posílám to, pozdravu všetky známí a hlavně, ať jsou ve zdraví a ať si užívají svátky. Díky moc.
0: Vy také samozřejmě hodně zdravíčka, hezký prodloužený víkend a teď nám tady k tomu všemu zaspívá Naděja Urbánková a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: prostě loučení, tolik Naďa Urbánková, také už pomalu loučení s písničkami na přání, ale já tady mám ještě nachystanou SMSku. Prosím jednu od skupiny Olympic, písničku Línej scout, pro všechny pamětníky a pro mě. Děkuju, Karel z Děčína. Ano, je to nachystané, ovšem, jak už jsem naznačil, blíží se nám 19 hodin, to znamená, za chviličku nás čekají zprávy a poté další večerní pořady. Mějte tedy hezký zbytek večera i celý prodloužený víkend a já se na vás budu těšit u písniček na přání už v sobotu v poledne. Mějte se krásně a těším se na slyšenou.
1: Dobrý den, dejte mi jedno pivo.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči předali místo požáru správě Národního parku České Švýcarsko. Jablonec nad Nisou získal na stavbu dopravního terminálu 5 nabídek. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5%. Zítra čekejte oblačno, na severu déšť a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Hasiči opustili místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Skončili se zásahem a požářiště předali správě Národního parku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě ale kvůli dohledu zůstane 6 jednotek dobrovolných hasičů a taky vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. O stavbu dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou se uchází 5 firem. Vedení města teď bude nabídky posuzovat. V případě, že nenastanou komplikace, by měla začít stavba letos v létě. Stavba za zhruba 390 milionů korun bez daně má zahrnovat i úpravy dolního centra města. K terminálu by měla nově vést tramvajová trať z Tyršových sadů. Stavět je chce liberecký dopravní podnik. Projekty mají vznikat souběžně, ale můžou fungovat i nezávisle na sobě, říká primátorův náměstek Jakub Chuchlík za Piráty.
3: Po celou dobu té projektové přípravy se dbalo na to, aby ty stavební objekty, které souvisí s tramvají, byly oddělitelné i pro ten nouzový plán, že je možné dokončit prostor terminálu i bez tramvaje, pokud se stane, že by nebylo možné ji dokončit.
2: Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Policie navrhla obžalovat 22 lidí kvůli výrobě a prodeji drog. Skupina podle detektivů dovážela z Ukrajiny a Španělska stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu. Mezi obviněnými je 20 Čechů a 2 cizinci, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z takového množství by bylo možné vyrobit přes 350 kilogramů.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra, po ránu velká oblačnost, na severu a na horách se vyskytne déšť nebo přeháňky. Od jihu bude během dne oblačnosti ubývat a ustanou i srážky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Stále dejte pozor, v Teplicích u křižovatky ulic Fráni Šrámka a pod Žoubravkou se srazila dvě osobní auta. A na Lounsku na silnici číslo 27 u Radičevsi je na vozovce rozsypaný štěrk. To byly zprávy a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často tu říkáme, že některá slova, která v češtině používáme, jsou z němčiny. Napsal nám jeden z posluchačů, že mu je jasná ponožka, tedy ponoze, že se pěkně klouže, abychom ji navlékli, ale co fusekle? Dovoluji si tvrdit, že to je ten případ němčina. Co fus?
2: Samozřejmě už podle toho krásného zvuku, který tohle slovo má, jenomže u té fusekle to bylo trošku dlouhá cesta. Takže když začneme úplně na začátku, tak máme dvě možnosti. Fusekle pochází buď z Kavkazu, anebo z íránské oblasti, kde existoval dnes už vymřelý jazyk, který se jmenuje Avest. A tenhle jazyk tam mohla mít ta fusekle původ a z těchto jazyků se nám fusekle dostala do tráčtiny. Aha. To je taky vymřelý jazyk z balkánského poloostrova.
1: A co má ta fusekle společného se sandálem? Prý něco ano?
2: No, ten význam asi, co si jako sandál nebo lehká obuv, tam byl pořád a přešla ta fusekle s tímhle významem z té tráčtiny do řečtiny. No a co přejde do řečtiny, to přejde do latiny a pak už to máme po té Evropě velmi často. A tam to právě užívali v tom významu sandál, tedy co si dáme pod nohu a nějak přivážeme, není to doopravdická obuv. No a potom tedy po latině přišla na řadu němčina a tam už to dostalo ten dnešní význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: každý děláme nějaký hrdinní činy ve svém životě a toho odhodláme se, ale měli bychom vzpomínat na takovýhle velký hrdiny.
1: V tom s vámi naprosto souhlasím a právě proto je...
0: To jsem zmínil, tak to jsou ty lidi, na který bych chtěl vzpomenout. Já sám žádný velký hrdina nejsem, ale tak tohle jsem chtěl jenom říct.
1: Vašku, právě proto je tématem té aktuální noční linky odvaha. Jak už jsem říkal před malou chvílí, konec konců, i já bych chtěl vzdát tímto hold všem těm odvážným, ať už to byl, jak vy jste říkal, první, druhý, třetí odboj, nebo právě ti, kteří před 81 lety šli na barikády a...
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A projevili a odvahu.
0: I tohle byla odvaha. Já volám, ne poprvý samozřejmě, ale... I tohle byla odvaha, zavolat k vám do vysílání. Tak...
1: To pro mě není moc velké vyznamenání, když se mě bojíte.
0: Já vím, že ne, teď jsem to strašně snížil. Já vůbec ne.
1: Jo, naopak, vy jste tomu dodal lidský rozměr, řekl bych.
0: Ano, děkuju.
1: Vašku, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc, krásný máj.
0: Jsem rád za vaše vysílání a přeju vám, držte se.
1: Děkuju.
0: Český rozhlas to je pro nás, nebo pro mě, velký průvodce mýho života, fakt si toho cením, co pro nás děláte. Děkuju.
1: I tohle byl odvážný čin z mého pohledu v aktuální situaci.
0: Ne,
1: děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Je tu noční linka a povídáme si o tom, kdy jste projevili odvahu, nebo někdo z vašich blízkých. Máte-li takový příběh, volejte, číslo je 731 800 900, anebo napište jako František, který tentokrát napsal. Asi tak v roce 1983 jsem šel v Židlochovicích na svačinu okolo pracoviště dělníků, kteří tam zrovna nebyli, ale stál tam autogen, to je kyslíková a plynová bomba. Z té plynové bomby šlehal oheň, protože hadice asi nějakým způsobem upadla a plyn hořel přímo u ventilu. V blízkosti nebylo nikoho, kdo by plyn zastavil. Tak já jsem šel zrovna okolo, když jsem to uviděl, a bez váhání jsem k těm bombám přiskočil a ventil jsem zavřel. Plyn přestal hořet a když jsem přišel do kantýny, kde pracovníci od toho autogenu pracovali, tak jsem jim řekl, co se na jejich pracovišti dělo. No, byli z toho vyděšení. Já jsem to nebral jako nějakou odvahu. Akorát jsem možná předešel nějakému problému. Františku, to jste teda předešel velkému problému. Já vám děkuju za tuhle vaši odvahu. Někdo si jako odvážný čin představuje něco, co je posléze zvěčněno nějakým hrdinským filmem. Někdo vidí odvahu v těch malých, drobných, obyčejných, ale také odvážných věcech, ke kterým dochází skoro každý den. Jak jste na tom vy?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: trochu rychlejší verze než ta od Gina Kellyho, ale pořád to bylo Zpívat jako déšť, tentokrát od Jiřího Korna. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o odvaze přichází popovídat paní Jiřina. Dobrý večer vám přeju, paní Jiřina.
1: Dobrý večer.
0: Posloucháme.
1: Haló. No já bych jenom chtěla říct, že odvahu měla moje maminka.
0: Řeknete k tomu víc?
1: Měla 13 dětí sama. Tatínek nám umřel, když jsme byli maličký. A dožila se 99 let.
0: To je úctyhodné. Mám tím na mysli to, že byla sama na 13 dětí a o všechny se postarala.
1: Ano.
0: Chcete k tomu povědět něco víc, nebo to necháte takhle?
1: Nechám to takhle. Ale vidím ji jako hrdinku, protože když dneska vidím ty některý mámy, jak se špatně starají o děti, tak to je hrdinka.
0: Jak jste na tom s odvahou vy?
1: Jo, moc nemám.
0: Nepřipadnete si odvážná? Nepostavila jste se někdy, neříkám fyzické přesile, ale třeba argumentačně někomu, kdo, možná bych mohl použít expresivní výrazy, kdo na vás takzvaně vyjel nebo vám třeba nadával, ne?
1: Jo, to jsem odvážná, to já se ubráním vždycky, to jsem odvážná.
0: No prosím, tak nakonec přece jen. Ale vy chcete, abych to z vás tahal, že jo?
1: Ne.
0: Smím se zeptat, odkud telefonujete?
1: Ze Selbu.
0: Odkud, prosím, já jsem nedobře rozuměl?
1: Ze Selbu.
0: Ze Selbu?
1: No, z Německa.
0: Já si říkám podle telefonního čísla, že to nebude přímo od nás, tedy z České republiky, ale je dobře, že nás posloucháte v tomto případě zřejmě přes internet, nebo přes digitální rádio asi, že?
1: Ne, rádio. Každý večer.
0: Tak vás každý večer budu pozdravovat. Příště to zase bude Noční linka vysílaná z Brna v úterý 12. Tak si na vás taky vzpomenu. Mějte se hezky. Dobrou noc, paní Jiřina.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Telefonáty a vaše psaní na téma odvaha. To je téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. No a když jsem zmínil ono psaní, tak tedy rozhlas.cz/linka, kam napsal i Pavel, cituju, já jsem sice nic odvážného nevykonal, ale notnou dávku odvahy projevuju, když si dokážu stát za svým názorem, což se mnoha lidem nelíbí. A nejvíc mé kamarádce, kvůli čemuž mezi námi dochází k hádkám. A od ostatních se setkávám zase mnohdy s nepochopením, což mě trochu mrzí. Ale já nechci být žádný utápnutý podpantoflák a navíc jsem ve znamení býka. Takže to mám v povaze. Tož dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A odvaha, to je téma našeho dvouhodinového povídání, tedy vašeho povídání, protože vaše příběhy tvoří Noční linku. Bez nich by Noční linka nebyla Noční linkou. A já mám teď vlastně na výběr, jak vám představit našeho dalšího posluchače. Na výběr ze dvou možností. Nejdřív říkal, že je starý vlk, a potom se představil jako Jindra. Jindra, tak dobrý večer, starý vlku.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům krásný večer a vlastně dá se být i klidnou noc. Já nevím, jestli je to odvaha nebo ne, teda, ale tenkrát před 20 lety jsem pracoval u státního orgánu a jako šofér. A napadnul nás z finančních problémů, nás tam napadnul ze zadu takový obrovský chlap. Kožený boty vykopnul, skrnil dvě a vletěl tam. A děvčata začaly křičet, proč nás chtěl napadnout. Chtěl to tam začal zvlášť, že to všechno rozmlátí. No, byl jsem tam, tak jsem tam vletěl, zavřel za sebou dveře a řekl jsem tak. A dál se nedostaneš, kamaráde. Dostal jsem v momentě ránu, to byla bomba, jak zděla. No a na nic jsem nečekal, jo, a nikdy jsem se ničeho nebál. Jo, taky ne. Podařilo se mi toho chlapa, on byl o hlavu větší než já, byl o hodně silnější, teda asi o těch 30 kilo. A spacifikoval jsem ho, srovnal jsem ho, složil na zem a držel jsem ho na zemi tak dlouho, než přišla policie a ochranka. Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale mám ten dojem, že jsem tenkrát zachránil třeba někomu i život, protože ten chlap měl v ruce sekeru a byl nebezpečný. Tak nevím, jestli to byla odvaha nebo ne, ale víte, já jsem to nikdy o nikom nějak jsem to dál neřešil. Nečekal jsem nějaký pochval nebo něco, ale byl jsem rád, že jsem zachránil úřad, že jsem zachránil lidi a hlavně majetek taky. Ale hlavně ten lidský život, protože ten chlap byl nepříčetný. Jednalo se čistě o finanční problémy, no. Nebo říkat, kde se to stalo, nebo něco, no, ale je to Ústecký kraj. A tak nevím, jestli to byla odvaha nebo něco, ale byl jsem šťastný s tím, že jsem mohl něco udělat a někomu něco zachránit.
0: Vaši skromnost, Jindro, tedy skromnost v tom smyslu, že se sám vlastně usvědčujete, že sám přemýšlíte o tom, zda to byla odvaha nebo nebyla odvaha, vaši skromnost chápu. Ale já si myslím, že polemizovat o tom je naprosto zbytečné. Pro mě to odvaha byla a je. A dokonce snad i hrdinství, protože právě tak, jak jste řekl, vy jste zachránil možná lidské životy.
1: Ano. Já mám ten dojem, že proč jsem za sebou zavřel dveře, říkal, dál se chlape nedostaneš. Jo.
0: V ten moment jste byl připraven, já vím, že to možná nebude znít hezky, ale
1: život. Ano.
0: Obětovat život?
1: Protože mám ty lidi, já jsem s nima sloužil a měl jsem je rád, všecky. Jo. Ochotní lidi, všecko a to, tam jsou samý, povětšinou u nás byli samý mladí lidi. Už je to 20 let a pryč, 20 let a je mi dneska 82, ale stále dá se více v činný službě a stále ještě pracuji. Jo, jako převod. Teda. No, ale já bych to nevydržel bez té práce a bez těch lidí taky ne. Protože lidi, to víte, lidi někdy jsou na sebe zlí. Ne někdy, hodně jsou na sebe zlí. Ale ono, když s tím projevíte trošičku takového toho soucitu, protože doba je zlá, tak ty člověk měl trošičku sám nad sebou zapřemýšlet, že i já někdy vyletím, že jo. A potom to čeká i mrzí, ale nebojím se do dneška někoho a v těch takových příběhů jsem měl být, teda, jo, protože jsem se nikdy nedal. ale jsem rád, že to je poprvé v životě, co jsem, že jsem něco takového řekl. A říkám, už je to všechno promlčené, tak to víc můžu.
0: Já vám za to moc krát děkuju. A říkal jsem to vlastně v úvodu noční linky, že možná dnes poprvé řeknete, jakého odvážného činu jste se dopustili. Takže to je přesně šité na vás. Jindro, já vám za to moc krát děkuju. Věřím, že vám poděkovali i ti, které jste tehdy, ano, zachránil. Ale pokud by to snad nebyla pravda, tak za ně za všechny děkuju já.
1: Ne, v životě bych nelhal. A jelikož se slouží ústavní orgán, tak v životě bych nelhal. A za prvý a za druhý jsem starý trend, pod jak živá. A moje žena se jmenuje Žabža. A máme rádi přírodu šíleně, zvířátka, což tady na baráku máme hodně zvířátek a zachraňujeme. Zase tady děláme jinou věc, hlavně moje paní, zachraňujeme zvířátka, který jako zase, jak se dáví lidi zlí, vyhoděj, no tak je zachraňujeme a zase pouštíme dál do svého života.
0: To, co s vaší paní děláte, bych označil jako další druh odvahy. A moc krát vám za to děkuju, Jindro.
1: Děkuji vám všem hezký večer a děkuju, že jsem vás slyšel.
0: Díky.
1: Poprvé v životě jsem se odvážil teda něco takového.
0: Jak se nám ta odvaha proplétá, že?
1: Ano.
0: Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat.
1: Ne, to není strach, víte, ale aby se člověk jako nevychloubal nebo něco takového, to bych v životě nesnes, ale říkám, že to všechno promlčené, tak už něco víc můžu z toho.
0: Děkuji vám za váš příběh. Děkuji za upřímnost.
1: Hezký večer vám,
0: a naslyšenou.
1: Všem posluchačům. Naslyšenou.
0: Pohled na web rozhlas.cz Lomítko Linka, mimochodem vaše příběhy, které se tématu týkají, budou uveřejněny na zmíněné adrese po 13:00 zítřka, tedy 8. května, takže ještě chviličku vydržte. Tedy pokud se podívám na zmíněný web rozhlas.cz Lomítko Linka, tak vidím, že a třeba tady Mirek z Prahy si dělá dokonce žebříček nejlepších moderátorů. Děkuju, Mirku, ale netýká se to odvahy, co jste napsal. Tady vidím jeden příspěvek od Bohumíra. Na starší třešni odešla poměrně silná větev. Chtít ji odřezat znamenalo vylézt po žebři 4-5 metrů vysoko a řezat po částech, jinak by to mohlo ohrozit venkovní sprchu. Tak se debatovalo, kdo to jednak udělá a jak. To víte, nikdo se k tomu neměl a já téměř v 80 letech jsem si moc netroufal. Už byla plná chorošů a zavazela. Tak jsem pod ní chodil, dumal, co a jak by se to dalo. Vzal jsem žebřík a elektrickou pilu a šel na ni. Pila o váze 4 kila. Na třikrát jsem to letos zvládl a uklidil. Hleděl jak vyšinutí. Zvládl jsem už víc ošemetných věcí a pokaždé říkám, že je to naposled. Bohumíre, i za vaše psaní děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a chtěl bych vás ubezpečit, že skromnost, ano, je to hezká vlastnost, ale skromnost v tomto případě nebude na místě. Jen se pochlubte tím, jakým odvážným činem jste se zapsali do rodinné kroniky. Ludmilo, týká se ten příběh o odvaze vás nebo někoho blízkého? Ano. Dobrý večer.
1: Ano, týká, dobrý večer. Zdravím vás, Borku, zdravím všechny účastníky Noční linky.
0: Děkuju.
1: A nevím teda, jestli to budete považovat za odvahu, ale já jsem to považuju.
0: Tak každý vidíme odvahu v něčem jiném, to se taky může říct.
1: No já jsem se dokázala sama rozhodnout, že se rozvedu. Ale opravdu to mě stálo hodně cíl. A musela jsem prodat svůj byt sama. Sama jsem na to byla, přes realitku. Musela jsem si sehnat nový byt tady v Brně. Musela jsem dítě do školy přihlásit. A teď všechny to, co se to kolem toho týkalo, přepisy, odpisy, elektriky, všechno. Takže toto pro mě byla velká odvaha, protože já jsem dělala 17 roků ve školce a všichni ty ženy, co tam se mnou dělali, mě říkali, ty to dokážeš. Já říkám, dokážu, já už mám toho života pokrk. Já jsem to dokázala odvahou jsem měla toto udělat. A teďka teda už hodně dlouho sama. A myslím si, že jsem udělala dobře, nelitu toho. Jo. Tak je to odvaha, nebo
0: není? Já bych řekl, že je. Nechtěl jsem vás přerušovat, protože taky tak trošku přemýšlím, jestli vůbec je vhodné a vkusné se vás zeptat, co jste vlastně už nemohla vydržet a co vlastně vás k tomu vedlo. No, ale to nechám na vás. Já říkám, že to odvaha je...
1: Můžu to říct klidně. Strašně odpíl. A nepovažoval mě za vhodnou, aby si mě vážil. Ale musím vám říct, že když jsem vdávala tu poslední dceru, tak na svatbě bylo a řekl mě na té svatbě, říkal, já ti děkuju za to, že jsi mě tu dceru dala, protože to byl můj druhý manžel. Jsem neměla štěstí. A říkal, já jsem si toho nevážil. Já jsem měl uvařený, uklizený, všechno. Nikam se nechodila, že by se stoulala. A jedinou dceru, co jsi mě dala, a kdybys nebylo tebe, tak bych ju neměl. Takže moc krát ti děkuju. On za mě třeba přišel do nemocnice a řekl mě, že já jsem měla problémy s plotínkama. Byla jsem na operaci a on mi říkal, že se tam válím, že já jdu dom, že je potřeba zavažovat okurky.
0: No, alkohol dělá s lidmi, nechci říct kouzla, protože to by znělo ještě pozitivně. No, alkohol,
1: a potom by to je metla. Chtělo, aby se ho vzal zpátky, jo? Jako on zůstal v Tišinově, já teda v Brně a já jsem říkal, ne, já vůbec neuvažuju o tom. A měla jsem teda přítele, ale nebyli jsme spolu. A když ten přítel poslední Vánoce, je to už teda 16 roků a on dostal prostatu a cítil asi, že zemře a to byly Vánoce, kdy teda tady u mě byl a říkal mě, ty měla by ses usmířit s tím svým starým. Budeš sama, kdo ti pomůže s těma tvýma staroučkama, jako z rodiče, protože už měli přes 80. A já jsem mu říkala, ne, já vím, proč jsem se rozvedla a nikdo se nepolepší. Mohl by mě tady zlatě říkat, že to nebude, bude jinak. Takže a ten normálně zemřel v březnu, od těch Vánoc, zemřel v březnu a ten můj, teda ten, co jsem se s ním rozvedl, ten už taky nežije, taky zemřel. A ten zemřel teda na infarkt. ale to říkal, že kouřil potom a ještě srdíčka obil toho samonasíracího furt nadává a furt a pořád.
0: Ludmila,
1: takže to byla odvaha ode mě, že jsem se dokázala odpoutat tady od tohoto života.
0: No, nemyslete si vy, kteří posloucháte a připadne vám to možná banální. To je velká odvaha. Odvážit se, změnit od základu svůj život se vším všudy, no, tak jak to Ludmila popisovala.
1: No, je to pravda.
0: Děkuju.
1: Jako svoje rodiče jsem nemohla, nemohla jsem zatěžovat svoje rodiče starý. No,
0: někdy jsme k odvaze donuceni okolnostmi, chcete zřejmě říct. A ono to taky má určitě nějakou váhu. Ludmilo, děkuji vám, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký máj.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem spojujícím vaše příběhy je pro dnešek odvaha. Petr, který čeká na čísle 731 800 900, až dospívá Dalibor Janda, což se právě stalo, už nám může říct, jestli ten příběh o odvaze je příběhem jeho nebo někoho jemu blízkého. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Slyšíme se?
0: Já vás slyším výborně, poslouchám. Je to příběh váš nebo někoho z vašeho blízkého okolí?
1: Je to můj příběh. Měl jsem přítelkyni, krásnou ženu a jednou dne jsem si uvědomil, že ta žena není moje citová společnost. A tak jsem si řekl, že budu mít rád muže.
0: Já vás poslouchám.
1: A bylo to hodně velké. Bylo to těžké. Ale společně s mojí rodinou jsme to přežili a řekli jsme si, že do toho půjdem. A je to velké vítězství a chtěl bych poslat poselství pro všechny, kteří to tak mají, aby se nebáli přiznat svoji identitu a aby se nebáli být svý, protože je to svoboda. Vlastně vás to obohatí. Říct si, že jste tím, kým jste. A je to hezké. Promiňte, jsem...
0: Není co promíjet. Petře, není co promíjet. Mě zajímá, jestli vám, teď to řeknu hovorově, jestli vám v tom okamžiku, kdy jste provedl ten takzvaný coming out, jestli vám spadl kámen ze srdce.
1: Velký.
0: Všiml, zjistil jste svoji orientaci až teprve při vztahu s tou zmíněnou krásnou přítelkyní, nebo to ve vás, řekněme, nějakými náznaky bobtnalo, doutnalo už dřív, třeba v dětství, v mládí? Ale vy máte mladý hlas, vy jste ještě pořád mladý, tak si to nevysvětlujte špatně.
1: Děkuju. Jste milý. Nejde asi o mládí, ale je to o životní zkušenosti, nějaká etapa života vás přivede do stavu, kdy si zjistíte, že je čas to přiznat a je to opravdu osvobozující.
0: Nelitujete toho, že jste... Nevím,
1: jaké je posluchačstvo tohoto kanálu, ale je to fajn.
0: Já bych řekl, že naši posluchači jsou vstřícní, inteligentní, empatičtí. Já myslím, že vás velká část, obrovská část podle mě, ale dobře, řekněme, velká část z nich chápe. Protože přetvařovat se celý život, z toho člověk, nevyklouzne ve zdraví, řekl bych.
1: Děkuji za vaše slova. Je to ulevující. A ano, je to tak a posílejme tuto zprávu dál, ať lidi ví, že to tak je, že to není tak těžké, jak se může zdát, že se dá s tím žít a dá se to prezentovat dál a není potřeba to tajit a je fajn s tím žít. A je fajn to přiznat a je fajn být svůj. To je moje poselství k odvaze. To je odvaha. Je to odvaha. Nemyslíte?
0: Souhlasím s vámi. Petře, já teď mám pár čistě technickou, vlastně jenom jednu čistě technickou otázku. Vy jste měl za život, než jste přiznal hlavně sám sobě, ale zejména okolí, svoji orientaci, vícero žen, trvalo to jak zhruba dlouhou dobu?
1: Já jsem moc žen neměl.
0: A myslíte, že to bylo právě tím, že ve vás něco říkalo, že tímhle směrem ne?
1: Můžu to říct naplno.
0: Řekněte to.
1: Chlapi, kteří máte rádi chlapy, nebojte se. To je odvaha. posílám zprávu.
0: A abychom byli vyvážení, jsme na veřejnoprávní vlně. Platí to i na ženy. Ženy, které máte rádi. Rády ženy, nebojte se, ano?
1: Přesně tak. A samozřejmě, a ženy, které máte rádi, ženy, nebojte se.
0: Petře, děkuju. Sebral jste několikrát odvahu k tomu coming outu, zejména.
1: Mám vás rádi. Máme rádi vaši linku.
0: Děkuji.
1: Jste skvělý.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: I vy. Naschledanou. Dobrou noc.
0: A krásný květen. To se samozřejmě to přání týká i vás. Krásný květen, krásný máj. Mimochodem víte, že před zhruba 200 lety ještě květen nebyl květnem, že se začal používat podle pana Jungmana, tuším až někdy, teď nevím, jestli to bylo rok 1820, na začátku 19. století. No, půjdu si to raději najít, abych tady nemlžil, ale taky se podívám na to, co píšete na rozhlas.cz/linka. On je totiž nejvyšší čas jednak vám nabídnout písničku, ale taky se podívat, jak to vypadá s vašimi příspěvky. Tak dejme tomu, že po písničce Tomáše Linky v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, ale vlastně taky dobrou noc, či možná pro některé i dobré ráno. Do nového dne a do další části noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, vás přivedla písnička v podání Tomáše Linky. Tak to byl půlnoční kovboj a půlnoc ta už odbyla. Už půl minuty platí nové datum. A já vás vítám v pátku 8. května, v tom svátečním dni, který začínáme další hodinkou našeho povídání na téma odvaha. Proč tomu tak je, tedy proč je tématem právě odvaha? Ano, máj je lásky čas, ale taky je to měsíc, ve kterém vzpomínáme těch událostí před 81 lety a je mnoho dalších a dalších událostí, které bychom si společně s květnem mohli připomenout a tak nějak z toho vyvodit další příběhy o odvaze. Ale dovolím si tu další hodinku začít tím, co napsala Daniela z Prahy na rozhlas.cz/linka, což je jedna z možností, jak dát vědět, jakou odvahu jste v životě prokázali vy. Teď ale k tomu, co psala Daniela. Zcela upřímně se přiznávám, že mi odvaha od dětství chyběla. Jako malá jsem se bála maminky, protože se vždycky dozvěděla o každé mojí lumpárně. Posluchačky starší jistě prožili stejně jako já 48. 50. léta, povolání otce do PTP, nemožnost řádně studovat. Prostě jsem té společnosti nerozuměla. Dnes taky dění kolem sebe nerozumím, ale jednou v životě jsem ve svých 24 letech neskonalou odvahu projevila. Dnes vím, že to byla odvaha pošetilá, ale když se kolem vašeho pracoviště stahují tanky, když doba praská nejistotou ve švech a mnoho lidí čeká, co se od vás dozvědí, to je jistě velká odvaha. Nejen moje, ale všech rozhlasáků, kteří v 68. týden nepřetržitě vysílali, aby jim to bylo řádně spočítáno. Možná je to smutné, ale život mě poučil, pokračuje Daniela a končí: takové nasazení a takový elán už jsem nikdy nezažila. Dobrou noc, Daniela. Danielo, já vám děkuju za vaše psaní. A dvojnásob děkuju za to, že jste to, co jste napsala, napsala právě v těchto dnech. A řekl bych, že nejen vy, jako bývalá rozhlasačka, ale i mnoho těch, kteří teď poslouchají noční linku, rozumí tomu, proč to říkám. Děkuju za vaši podporu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Pokračuje noční linka na téma odvaha.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém dni, vážení přátelé. Po včerejšku, kdy měl svátek Stanislav, je dnešek dnem svátečním a je to den vítězství, který si připomínáme 8. května. A musím říct, že v noční lince, kterou posloucháte mě, Michal, náš první volající v novém dni, vlastně postavil před nelehký úkol, protože za jednu z největších odvah, já vím, že to teď možná trošku schazuju, ale on sám říkal, že za jednu z největších odvah považuje to, že se vůbec odhodlal dovolat do rádia. Michale, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý den, teda dobrý večer, nebo
0: dobrý. Nebo dobré ráno, prostě zdravím vás.
1: Dobré ráno, spíš.
0: Michale, vy si myslíte, že jste nikdy v životě neprokázal jinou odvahu, než tu, kterou
1: ale
0: jsem
1: jo,
0: zmínil?
1: Ale odvahu, jo. Já třeba, ale jednou, no já vám takový trošku to odlehčím, nebo nadlehčím, nebo něco. Ono to nebude, no o odvaze to moc asi nebude. Ale řeknu vám takový příběh, co se mě opravdu stalo jako ve třeťáku. Mě nějaký dobrák zapálil vlasy a já jsem se ohnal. Já totiž nevidím vůbec, víte, a tak...
0: A to se stalo na ulici, nebo to bylo...
1: Ne, to se stalo naštěstí ve třídě. No jenomže on tu facku, kterou měl schytat, on schytal někdo úplně jiný. No, takže to moc si to do odvaze to není, ale spíš o tom, že jsem se teda dokázal postavit, jako aby mě to aspoň uhasil.
0: No já myslím, že to je odvážné. Kort při vašem handicapu, tedy pokud to tak můžu označit. A no, to byla speciální třída, řekněme...
1: To byla speciální a v podstatě dá se říct, že ano, teďka už vlastně jak je inkluze, tak už nejsou a mě velice, ale to bychom převedli úplně kam jinam.
0: Ale to jste byli teda pěkný čísla, to vám řeknu, zapálit někomu ve vyučování vlasy.
1: To bylo mě, no. Ne, to bylo naštěstí o přestávce. Ale já teda jsem chtěl lidi spíš trošičku, protože je to moc navážno, tak jsem chtěl spíš trošku pobavit, ale vám jsem chtěl poděkovat speciálně za načítání, za skvělé načítání zvukových knih, které určitě víte, že jste načetl docela hodně, si myslíme.
0: Mockrát vám děkuju. A pokud posloucháte třeba i radioknihy, dejme tomu na plusu.
1: Jo, audioknihy, jo.
0: Tak už brzo se tam objeví další radiokniha, i když možná bych to neměl prozrazovat, ale řeknu vám, u té jsem se teda hodně nadřel, protože mě to hodně zasáhlo. Říká vám něco jméno Olga Hepnarová?
1: Trošičku malinko asi, ale moc ne, aby se přiznal teda, protože
0: No vlastně poslední popravená žena v 70. letech, to je ta, která najela automobilem do lidí čekajících na zastávce v Praze. No, takže to bude předmět té další radioknihy. No. Ale to jenom tak na okraj. Michale, já vám děkuji za vaši pochvalu, ale děkuji i za to, že jste částečně odlehčil dnešní noční linku na téma odvaha.
1: No, trošku by to chtělo, protože, ale opravdu třeba, jak ten pán volal, ten byl teda skutečně celkem jako, protože u nás byl vlastně podobný případ. U nás se žena zamilovala do ženy po té, co se svým mužem splodili syna. A ona to v podstatě taky je to od ní veliká odvaha. A že to přiznala vůbec.
0: S tím souhlasím.
1: Že se s tím chlapem prostě necítila dobře, tak to šla prostě. Jo, protože mi nebo v totalitě se o tom vůbec nesmělo mluvit, že jo? Nebo nesmělo, no, já nevím, nesmělo. Asi ne.
0: Nemluvilo se, ono se nemluvilo o vícero věcech.
1: No ano, to je pravda, no já. Teďka vlastně to, co já doufám, že se nestane a to, co chtějí udělat s tím rádiem, protože to by byla katastrofa. Jsem to dneska poslouchal, ten rozhovor s tím, jak vedl Tomáš Pancíř, no to by byla katastrofa.
0: Já jsem rád, že to říkáte vy, protože já už z podstaty věci nemůžu využívat prostředku Českého rozhlasu k tomu, abych komentoval tu nastalou situaci, ale děkuji, že jste to řekl vy.
1: Jasně, protože prostě a jednak pro nás jako prostě rozhlas je prostě nejenom veřejná služba, ale já v podstatě poslouchám rozhlas přestávka mal svých 5 let, takže jsem si vzpomněl na Silvestra 88, což byl teda skvělej. A teďka mě to mrzí, je to strašně upadá, žádný je strany, nic se nenatáčí. Prostě je to, lidi to asi, buď to nechtějí oni, nebo to nechtějí dramaturgové, já nevím. No.
0: Víte, ono někdy, ale tady už se dopouštím hodně velkého odbočení od tématu, takže vím, se omlouvám. Ono to může být z několika důvodů, možná, že v tom hraje roli několika faktorů. Já nevím, jestli jste sledoval tu situaci okolo třeba rozhlasových či televizních poplatků. Konkrétně u rozhlasu se 20 let neměnily poplatky a když si vezmete v úvahu inflaci a tím pádem potom náklady na výrobu věcí a tak dál a tak dál.
1: Přesně tak, já vůbec si netroufám.
0: Asi víte, co chci říct.
1: Jako jenom kolik musí stát provoz těch vysílačů.
0: Je to tak. Michale, děkuju, já se omlouvám za to odbočení od tématu. Vrátíme se k odvaze už v dalším telefonátu. Za ten váš děkuju. Mějte se hezky. K tomu, co je tématem noční linky napsal, vyjádřil se i pan Franz písemně na rozhlas.cz/linka. Cituju. Odvaha? Já to vidím v takzvaném kritickém myšlení, vyhodnocení situace. Kdo umí, ten umí. Říká se též využití zdravého selského rozumu. To jest skočit či neskočit například z 10 metrů do vody a o tom to je. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Jo, a modlete se všichni, aby zapršelo. Jinak pojedeme do obilnice Evropy a budeme prosit, aby nám prodali obilé na chleba. Franci, děkuju za váš zhuštěný vzkaz. Já myslím, že si to nakonec všichni přebereme a že se už teď těšíme na další telefonáty, nebo aspoň na tu možnost zavolat na tohle číslo. To už mluvím o vás, kteří máte svůj příběh o odvaze.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já teď budu trošku indiskrétní. Hanka, která nás čeká se svým příběhem na telefonu 731 800 900, si tuhle písničku s Mirkem Žbírkem, ano, taky, tuhle dokonce zaspívala, že jo? Hanko, já vás zdravím, já jsem vás slyšel, když jsem přijímal váš hovor.
1: Já to slyšet, jo.
0: No, bylo to slyšet. Tak, Hanko, já vás vítám ve vysílání Noční linky a protože jejím tématem je odvaha, tak se ptám, jestli ten příběh o odvaze je o vaší odvaze nebo o odvaze někoho vám blízkého?
1: Je to jako rodinný příběh, jednak bych chtěla poděkovat. No, ta odvaha je někdy, no, já skáču. Chtěla bych poděkovat pánovi, který volal tehdy, nevím, půl hodiny zpátky, protože dnes výročí konce války a můj dědeček lítal u 12. perutě v RAF a není to, že by si to ty lidi vybrali, ale prostě to byla ta doba. A opravdu

0: z války nepadl, ale nemluvil o sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice a bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili, takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 3. 12. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu
0: ano,
1: vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale, ano. Mm-hmm. Ano, něco málo to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti. Ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika, jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no, právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali, ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi tou dobou, nebo to, co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžké, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady, ano, tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, ano. Nebo v práci, ano.
0: Ano. Jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala. No, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, nikdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no. A většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila nikdo, pořád jí tlačili, pořád byla tlačená, jo.

0: vyzvala na nějaký dny, což jsme netušili, co se děje, ale nepodlehla. Hmm. A děkuji za to, jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byl takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvonila, že ani jsem nevěděla pořád něco děje. Vykřikovala jsem, ale uchránit si dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila. A poznala jsem svého muže a stalo se. Otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiješ.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuji za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cený. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání. Tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, hezké ráno.
1: Já vás zdravím. Je to příběh mýho táty. Ten zkovával ve válce u nás rok a půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej. Ale řeknu vám nejde pient, jo. Po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor. Jo? Takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Neboli tak, jak jsme nedávno říkali v Noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí. Dál už to ten, on potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou ze scénici. Ale hrozně hodnej pán, hrozně, a taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co,
0: jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec.
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo. Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Jenže ona vždycky mlčela. Jo? A vím, ale to už my jsme byli dospělí, všechno, když ještě tatínkový bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jakože se říct, že Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla mu partizánský ducho. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo, a což jako opravdu chápu, že to jako, jo, ale jako jak se potom postavili vesy k tomu, tak to bylo docela dost ošklý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: No, jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako, když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj se navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba anebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tuhletím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně prostě, a když pořád večerí tam na těch Vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali. Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, ale jenom prostě furt koukali dopředu.
0: Jo. Chápu, jako neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď si vemte, když doma, že jo, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v květnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem. Všem, ať si každý váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby, i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde jsem je předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo, byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň. A náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, byli jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme vyjeli do lesa, já to dodneska vidím, ten les byl plný vojska německého, sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít, a takže jsme přišli k tetě. No a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě, rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nás, nejmenší dceři, sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádnej se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšim, nikdo se nás nevšim. Ano, a v tom Letkově se nestřílelo, střílelo se až v Plzenci. Takže tatí měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, To bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já tenhle stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, protože že to, se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na voják. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no ale doufejme, že už si jim takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni, protože jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat, protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety, cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové, píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černo-černou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom De Profundis, je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma Noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům.
0: Tak, už jsem vás zesílil, ano. Máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak, Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel, takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet, takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala a samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla celé to oddělení i s těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci. Prokázala jste odvahu?
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jano. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, i všem posluchačům. A zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky, to vychází tak, že teď v Noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře Noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon.
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti Olšovským zbytovům. A právě když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle, dohodli jsme se a šli jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme napalovali ty svíčičky a také se tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všetat přemístili kvůli tomu, že jsme tam chodili my.
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoničková, nebo kdo, a my se týkou nedávno měli srát po 50 letech a sešel se nás tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Ružičová to by jste mohla, ta v té době chodila na GIMP. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten palác, tak ten hrob není 7., ale myslím, že 9. A zakončím jenom tím, že od toho odbrama Zoubka, ta socha, co tam na to takhle, vypadá ten hrob trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takové tu dláň a tý dlaně je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla tomu říct. A jsem moc ráda, jsem se kvěče dolo a to vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já jsem vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že je to není pravda, živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě varno, že se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuji, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Nasledanou.
0: Děkuji za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům, chraňme si odvahu. To denně a stále. Opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji. Bylo to pro mě sice trošku rebusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s leciakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrevil.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrevil.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy!

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhos, není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy, to je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům.

klubům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval, celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď je z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Tak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky.
Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Pak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívá.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
5: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
6: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, švehulící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady... Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, chtěli slyšet přímo od ní, co po týdnu týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
0: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
11: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.